0: A právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do Bosny a Hercegoviny, do památníku Srebrenica v Potočari, kde čeští archeologové zkoumají tisíce osobních předmětů obětí genocidy z roku 1995. Hodinky, boty, dokumenty nebo drobné osobní věci jsou nejen svědectvím jednoho z nejhorších zločinů v novodobých evropských dějinách, ale také cenným pramenem pro archeologický výzkum. A hostem pořadu dnes bude archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým právě dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Řeč bude také o spolupráci s památníkem a nebo o připravovaném virtuálním muzeu. A ve studiu už je Pavel Vařeka. Hezký den.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
2: Leonardo Plus.
0: Jak se zrodila myšlenka zkoumat právě genocidu ve Srebrenici archeologickými metodami?
1: My jsme byli požádáni památníkem Srebrenice Potočary, aby jsme se zapojili do výzkumů, které provádí tým památníků, v kterém ovšem nejsou archeologové, tam působí historici, kurátoři, a protože my jsme jedni z mála, Plzeňská katedra archeologie, která se zabývá archeologií 20. století a zejména teda té takzvané dark heritage, temného dědictví 20. století, prostřednictvím zkoumání hmotného záznamu, tak jsme byli vyzváni, aby jsme se zapojili tedy do výzkumu, které provádějí, a tady je několik témat. Ty zmiňované předměty, osobní předměty obětí jsou jedním z nich. A my v současnosti ten výzkum provádíme v rámci projektu z programu Jan Amos Komenský Zdivočelá země, který se zaměřuje právě na výzkumy z nedávné minulosti a ukazuje, jak archeologie dokáže přispět poznání poměrně nedávných událostí, ke kterým bychom si mysleli, že bohaté množství archivních pramenů nebo třeba dokonce ještě osobních svědectví, obrazových materiálů, ale ve všech případech tomu tak nemusí být. Archeologie může přinést něco úplně nového.
0: A v čem je tenhle výzkum z pohledu archeologie výjimečný a existují podobné projekty jinde na světě?
1: Ten projekt je výjimečný v tom, že skutečně zkoumáme události, které dělí od současnosti 30, respektive již 31 let. Je to doba nedávná a zároveň vlastně se dostáváme pod oboru, který se formuje teprve poměrně nedlouho, forenzní archeologie neboli soudní archeologie, která společně s forenzní antropologií pomáhá vyšetřovat zločiny proti lidskosti, genocidy. A tyto metody se používaly zhruba od 80. let už na řadě míst. Vzpomeňme třeba v genocidu ve Rwandě. Genocida v Jugoslávii je tím známým případem. Ale již v současnosti forenzní týmy pracují třeba na Ukrajině.
0: Genocida ve Srebrenici představovala vyvrcholení války v Bosně a Hercegovině, která byla součástí bývalé Jugoslávie. Můžete na úvod posluchačům připomenout, vím, že nejste historik, ale alespoň částečně, co se stalo přesně v roce 1995?
1: Začátkem července 1995 síly armády Republiky Srbské prolomili obranou linii, Srebrenica byla obklíčena od roku 1993 a ve městě strádalo více než 30 tisíc obyvatel. Srbským vojákům se podařilo tedy na začátku července obranu prolomit. Místní jednotky UMPROFOR, holandský batalion, vlastně neudělali vůbec nic, stáhli se na svoji základnu, opustili svoje observation points, svoje pozorovací stanoviště, a obyvatelé Srebrenice začali utíkat právě k té základně jednotky UMPROFOR holandské, kde hledali bezpečí. A zároveň teda z velké skupiny lidí se pokoušeli uprchnout v neblahé předtuše, co je očekává, snažili se na vlastní pět nebo v různě organizovaných kolonách projít v lesy, které Srebrenicu obklopují, a dostat se na svobodné území, především do Tuzly, což je ale velká vzdálenost, to je víc než 50 kilometrů. A ty srbské jednotky začaly třídit z obyvatele Srebrenice, kteří utekli k té holandské základně, a ženy, děti, staré lidi, starce postupně nakládali do autobusů a odváželi. Nicméně předtím docházelo k strašným zločinům, s vraždění, mučení, znásilňování. Nicméně ženy, děti a starci byli nakonec odvezeni a chlapci a muži byli vybráni z těch skupin uprchlíků ze Srebrenice a zmizeli. Nevědělo se vlastně, co se s nimi stalo, a až po roce 2000 začaly být v rámci vyšetřování genocidy odkrývány masové hroby. A více než 8 tisíc mužů a chlapců, ti chlapci byli vybíráni 14 let výše, už byli zařazeni mezi ty, které odvezli autobusy neznámo kam, byli němi teda i mladší, jak se pak ukázalo, tak tyto skupiny chlapců a mužů byly zmasakrovány a jejich ostatky uloženy na několika místech do hromadných hrobů. Jak ukázala forenzní antropologie, ti pachatelé si záhy uvědomili, že by někdo mohl zjistit, co se vlastně dělo v okolí Srebrenici, a začali již po několika měsících ty hromadné hrody exhumovat v uvozovkách brutálním způsobem pomocí buldozerů a ostatky pohřbívat na dalších místech. A ani to jim nestačilo, protože se znova obávali a snažili se zahladit stopy zločinů, takže vznikly dokonce terciární hroby. Takže najdete ostatky jednoho jedince, jedné oběti ve třech hrobech, které jsou třeba 30 kilometrů od sebe, protože dělali to potají v noci, a v těch starších hrobech samozřejmě zůstaly části těch ostatků, těch těl, která už byla v pokročilém stupni rozkladu. No a to byl samozřejmě obrovský oříšek pro vyšetřování forenzní antropologie, a podařilo se identifikovat, já myslím, že více než 3 tisíce těch jedinců dosud, a dnes v rámci památníku je obrovské pohřebiště, hřbitov obětí, kde spočívají ostatky více než 7 tisíc z obětí, kteří byli právě, ty ostatky byly vyzvěženy v těch hromadných hrobů, ale zhruba asi 1500 obětí stále chybí, respektive nevíme, co se s nimi stalo, nevíme, kde jsou jejich ostatky, a pravděpodobně se nacházejí v dosud neodhalených hromadných hrobech, anebo, a to je ta druhá možnost, zemřeli při útěku ze Srebrenice a jejich ostatky můžou být někde v lesích roztahány zvěří.
0: Existují lidé, kteří popírají tyto události, které se staly v roce 1995, a vy pro ně vlastně máte důkazy?
1: Ano, přestože vyšetřování jasně prokázalo, že šlo o genocidu, šlo masové vyvražďování na základě etnického nebo náboženského klíče, tak najdete lidi, kteří to popírají, najdete politiky, kteří to popírají, ať v Republice Srbské nebo v samotném Srbsku. Objevují se publikace, kde tento zločin genocidy je popírán, a je to všechno zpochybňováno, že to je mnohem všechno složitější a komplikovanější. Takže je to tak, a právě ty hmatatelné doklady mají obrovský význam, zejména v dnešní takzvané postfaktické době, kdy lidé přestávají v podstatě všemkoliv věřit. Nicméně pokud se navštívíte památník a vidíte nejenom fotografie obětí, vidíte nejenom hřbitov, kde je více než 7 tisíc hrobů, ale vidíte i osobní předměty. Některé nesou stopy vraždění, jsou to předměty, které jsou doslova prostřelené. Je tam otvor pro projektilu, něco, co měl dotyčný u sebe, tak samozřejmě ty důkazy jsou na snadě.
2: Posloucháte Leonardo Plus, Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když teď, pane docente, budeme konkrétní, tak odkud jsou ty předměty, které zkoumáte? Jsou přímo z těch masových hrobů nebo i z okolních lesů? Odkud jsou?
1: Jedná se o dvě skupiny předmětů. Ta první, největší, to jsou tisíce věcí, které byly vyzdviženy právě při exhumaci masových hrobů a byly uloženy v památníku, v podstatě v tom stavu, v jakém byly vyzdviženy, což je obrovský problém, neboť se jedná v řadě případů o předměty z organických látek, jako je textil, kůže, dřevo, papír, a oni samozřejmě podléhají postupnému rozkladu. No a to je také jeden z úkolů výzkumu, vlastně zjistit, v jakém stavu ty předměty jsou, a prostřednictvím připraveného grantu, ten připravujeme s Univerzitou v Amsterdamu, zajistit co v nejrychlejší konzervaci těchto předmětů. Takže nejenom dokumentace, ale i konzervace. Jinak ty předměty se prostě rozpadnou během poměrně krátké doby. Takže to je ta jedna část. A ta druhá, to jsou předměty, které nacházejí místní obyvatele v okolních lesích. Začínají tam dělat i systematické průzkumy pracovníci památníků právě na upozornění místních obyvatel, kudy prchali obyvatele Srebrenice a jsou to věci, které postráceli, kterých se zbavili. A nebo jsou to osobní věci obětí, protože z armáda Republiky Srbské si velice záhy zjistila, všimla si pohybu v krajině a nachystala léčky, položila miny na lesních cestách. Tam, kde museli uprchlíci přecházet silnice, tak tam umístila silné vojenské jednotky. Ty předpokládané trasy bombardovala, ostřelovala dělostřelectvem minomety. Takže došlo k velkým ztrátám a tady právě narážíme na osudy lidí, kteří uprchli ze Srebrenice a jejich rodina o nich už nikdy neslyšela. Neví se vlastně, kde jsou. Jejich ostatky nebyly odhaleny v těch masových hromadných hrobech, takže velmi pravděpodobně se právě staly předmětem nějakého přepadu. Byly obětí z nějakých bojů na té trase, převážně teda směrem na Tuzlu. Takže to je ta druhá skupina předmětů, které také pomáhají vlastně k identifikaci těch jejich držitelů, těch, kteří je ztratili nebo kteří zahynuli. Takže tyto dvě skupiny mají obrovský význam právě pro odhalení těch zločinů a s odhalení osudů obrovského množství lidí, o kterých se dodnes vlastně neví, co se s nimi stalo.
0: A dá se z těch osobních předmětů vyčíst konkrétní příběh toho člověka, respektive jak moc vyčtete ten konkrétní příběh?
1: Ve výjimečných případech najdete iniciály nebo dokonce jméno vyryté třeba do tabatěrky, což je samozřejmě skvělé vodítko, které vás dovede až k rodině. A v těch ostatních případech památník spolupracuje s pozůstalými, s organizacemi srebrenických matek, které hledají svoje syny, ženy, které hledají svoje otce, manžely. A v celé řadě případů se podařilo právě pomocí pozůstalých identifikovat, že tento kus oděvu patřil mému synovi. To byl ten svetr, který měl naposledy na sobě. To byly ty kalhoty. Nebo ano, on prostě používal tenhle ten zápisník. A dostáváme se, nebo dýmku, nebo tabatěrku, nebo něco takového osobního, tuto cigaretovou špičku, že jo, přesně měl. Takže tady je možnost s pomocí vzpomínek pozůstalých se dostat k identifikaci těch jednotlivých obětí a vlastně rodina získá najednou informaci, alespoň nějakou informaci o tom osudu, co se stalo s jejich blízkým. Některé skupiny mužů několik měsíců se skrývaly v okolní krajině, využívali třeba jeskyně v údolí Driny, což je takové velice romantické skalnaté údolí, ale především je těžko přístupné, takže tam se dobře skrývali před srbskými vojáky. A v těch jeskyních žili, tam ty věsnici, jeskyně si zařídili prostřednictvím předmětů z vypálených vesnic, odkud bylo obyvatelstvo vyhnáno, tak si tam nanosili nějaké předměty a i ty jsou vlastně předmětem té dokumentace, které pracovníci památníku provádějí a s kterou jim pomáháme a vlastně dokreslují ty příběhy mužů, kteří se ztratili, kteří už se nikdy nevrátili domů.
0: Jste archeolog, předpokládám, že musíte ke všemu přistupovat pragmaticky, ale jak se vás dotýkají osobně tyhle příběhy z nedávné historie?
1: To je těžká otázka a jsme skutečně na poli forenzní archeologie a tady nějaké osobní pocity musí stranou a člověk musí prostě provádět profesionální práci, která je od nás požadována a nějaké pocity si prostě nechat pro sebe na potom. To se jinak se to prostě dělat nedá. A právě ty archeologické metody pomáhají zpřesnit výsledky těch průzkumů, kteří provádějí pracovníci památníku, protože to není nic jiného než povrchový sběr, jak my tomu říkáme, pomáháme se zaměřením, s přesnou dokumentací těch míst, kde se ty věci nacházejí, no a pak pomáháme vytvářet mapy v prostředí geografických informačních systémů, takže ta informace nejenom o tom předmětu, ale i o tom přesném místu, kde byl nalezen a to právě pomáhá rekonstruovat ty příběhy a ty události, které nebyly zaznamenány v žádnými úředními zápisy, protože ty pachatelé nic nezapisovali, o kterých nemáme ústní svědectví, protože ti účastníci nepřežili jako oběti, aby mohli vyprávět ty příběhy, anebo o tom nikdy mluvit nebudou, protože jako pachatelé o tom mluvit nechtějí, anebo jako pachatelé už třeba dávno zemřeli.
0: Vy už jste to lehce naznačil, ale jakou roli v tom výzkumu hrají moderní technologie, například 3D dokumentace?
1: To se týká dokumentace artefaktů uložených v památníku. Standardní fotografie nestačí. My směřujeme k virtuálnímu muzeu, aby ty předměty, které jsou spojeny s oběťmi, byly přístupné jako 3D modely, které si můžete různě natáčet, zvětšovat, prohlížet zblízka. Má to samozřejmě ten význam ohledně identifikace, aby ti, kteří třeba hledají své blízké, mohli využít právě té obrazové databáze a třeba najít stopu, která by je dovedla k osudům manžela, syna, bratra. Samozřejmě případné zveřejňování toho virtuálního muzea, databáze, tím to je čistě interní záležitost památníku, to všechno závisí na svolení ze strany těch pozůstalých a těch organizací, které sdružují pozůstalé, jako třeba srebrenické matky. Ale věřím, že právě prostřednictvím této databáze mohou získat informace o svých blízkých, ti, kteří z Bosny uprchli a takových je obrovské množství, po těch hrozných událostech emigrovali a žijí dnes třeba v Austrálii nebo v Americe prostě se nevrací.
0: Spolupracujete také s forenzními antropology. Jak se doplňuje práce archeologa a forenzního odborníka?
1: Forenzní antropologové svoji práci ukončili tím, že se podařilo tedy exhumovat celou řadu hromadných hrobů a vyzdvihnout více než 7000 jedinců, takže tehdy tam vlastně archeologové nebyli, pracovali tam čistě forenzní antropologové. My předpokládáme, že v rámci třeba nějakého dalšího projektu by se mohlo podařit identifikovat ty další hromadné hroby, protože místní nám poskytují informace o dalších a dalších místech, kde se říká, že tady byl hrob. Je potřeba to ověřit prostřednictvím různých metod, jako třeba geofyzika a tak dále. A jakmile by začal odkryv a exhumace, tak tam bychom samozřejmě spolupracovali. Forenzní antropologové se zaměřují na lidské ostatky, na ostatky těch jedinců, uložených do, když uložený je často, může být příliš důstojný pojem, protože oni tam skutečně byli naházeni bez jakékoliv piety, ty oběti. A archeologové zkoumají ten samotný nálezový kontext a zaměřují se na artefakty, na předměty.
0: A můžete nám ještě popsat, jak se ta vaše práce liší třeba od práce těch historiků, kriminalistů a dalších profesí a kde jsou ty styčné body naopak, kdy se potkáváte a spolupracujete?
1: To je zajímavá otázka. U nás vlastně forenzní archeologie zcela v plenkách. Hmm. Ty metody se překrývají, tím myslím ty vlastně archeologické a kriminalistické. Zásadní rozdíl je v tom, že my pracujeme s předměty nebo dokumentujeme situace terénní, které jsou pod zemí, jsou skryté a tak je vymezována v některých zemích právě forenzní archeologie. Jakmile je to pod zemí, tak je to cíl výzkumu forenzního archeologa. A dokonce třeba ve Spojených státech soudní archeologie se využívá i v naprosto banálních třeba majetkoprávních sporech. Dva farmáři se soudí o hranici pole a nikdo přesně neví, kde původně to pole bylo, protože to třeba před 50 lety někdo rozoral a mapové podklady prostě nedokáží přesně odpovědět na tuto otázku. Tam skutečně se jedná třeba o přesnost metr, půl metru. Tak se zavolá soudní archeolog, který tam udělá archeologický výzkum a najde mez z 19. století, z 18. století ukáže, ano, tady historicky je prostě přesně na centimetr, tady je ta hranice pole a rozhodne majetkoprávní spor, takže to je vnímání soudní archeologie třeba v tom americkém pojetí.
0: Určitě nás také zajímá, vy připravujete virtuální muzeum, už jsme se toho lehce dotkli, jak bude fungovat a co návštěvníkům nabídne?
1: V památníku je nějaký omezený výběr předmětů, které jsou spojeny s oběťmi, ať už s těmi, co se snažili uprchnout přes lesy do Tuzly, tak i s předměty, které jsou vyňaté z hrobů. A v rámci toho virtuálního muzea můžeme nabídnout samozřejmě nekonečně více z předmětů, které můžou zájemci si prohlížet a které vlastně jsou tím v tomto případě virtuálním, ale hmatatelným dokladem toho, k čemu v Srebrenici došlo. Je tam ještě jedna skupina předmětů, kterou jsem nezmínil. Z rodiny věnují památníku předměty, které zůstaly doma, které byly spojené s obětí, s jejich dědečkem, tatínkem, synem, protože v památníku je fotografie, ale říkají si, rádi bychom, aby tam bylo i něco hmatatelného, něco, co prostě náš dědeček, tatínek, syn používal každodenně a aby tam prostě i tento hmotný záznam byl. Takže to je další skupina předmětů, která bude předmětem té obrazové databáze.
0: Co byste na závěr vzkázal lidem, kteří mají pocit, že události ve Srebrenici jsou už dávnou historií?
1: Pokud navštívíte Srebrenici a budete mluvit s místními lidmi, tak bohužel nabědete dojmu, že to není 30, 31 let, ale že to stalo vlastně nedávno. Hmm. A nejhorší na tom je, že cítíte napětí, které tam pořád tak říkejte se ve vzduchu a může se to kdykoliv vrátit. Protože se jedná o příměří, které může být kdykoliv porušeno.
0: Hostem pořadu Leonardo Plus byl archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Moc vám děkuju, naslyšenou.
1: Děkuji vám.
0: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jíst zdravě není věda. Věděli jste například, že svíčková k obědu může být někdy lepší volbou než salát? I o tom si dnes budu povídat s lékařkou a nutriční epidemioložkou Eliškou Sellinger. Probereme konkrétní tipy, co jíst a také, jak se v těch všemožných výživových doporučeních vyznat. Často totiž řešíme nepodstatné drobnosti a to hlavní nám uniká. Eliška k tomu má vždy řadu tipů a návodů, mimo jiné proto, že učí budoucí lékaře, jak poznat kvalitní vědu a využívá k tomu i seriál Simpsonovi. Já se na každý rozhovor s Eliškou vždy moc těším, protože mi je velkou inspirací a ukázkovým příkladem toho, že jíst zdravě není nuda, ale může to být chutné, rychlé a levné. Eliško, vítej.
3: Děkuji za pozvání.
0: Žárovky.
2: Já nebudu dělat žádné dlouhé úvody. Asi všichni víme, že bychom měli jíst zdravě. Ale co přesně to znamená? Jak se v tom všem vyznat?
3: Tak já si myslím, že důležité je si především pamatovat, že zdravá strava neznamená komplikovaná strava plná restrikcí a pravidel. A ve skutečnosti stačí se držet jenom několika hlavních zásad. A já si myslím, že ta úplně nejpodstatnější je, že každé jídlo by mělo obsahovat ovoce nebo zeleninu. Můžeme si vybrat, ale měla by být jeho základem. Nějaký zdroj bílkovin, tam patří maso, ryby, ale také mléčné produkty, vejce nebo luštěniny. Nějakou přílohu, ta by ideálně měla být alespoň někdy celozrná, protože celozrné obiloviny obsahují mnohem víc vlákniny a také vitaminů a minerálních látek, které potřebujeme. A to všechno by mělo být doplněno nějakým zdravým tukem, to znamená ideálně řepkový olej nebo olivový olej. Základem pitného režimu je samozřejmě čistá voda nebo neslazený čaj nebo káva. No a ideálně, zejména v České republice, je fajn zdůraznit, že bychom to trochu měli krotit s alkoholem.
2: To zní velmi jednoduše. Proč kolem právě zdravé stravy panuje tolik mýtů?
3: Za prvé, zkoumat výživu je velmi, velmi komplikované. Opravdu není lehké odhadnout, co která potravina dělá se zdravím. A to pak samozřejmě znamená, že svět je zaplavený studiemi, které třeba nejsou úplně dobré. Lidé, kteří si na to nedávají úplně pozor, mohou udělat urychlené a ne úplně podložené závěry. No a zároveň samozřejmě výživa je i velký produkt. Každý z nás jí, jinými slovy, každý z nás kupuje nějaké potravinové produkty. A to, který produkt si koupíme, je tím pádem biznisově velmi zajímavá otázka a tím pádem ve výživě trošku válčíme i s těmi komerčními vlivy, kdy se nás někdo snaží přesvědčit o tom, co je správné jíst, protože nám to pak chce prodat.
2: Ty jsi teďka načnula mnoho témat, které určitě probereme do větších detailů, ale já bych chtěla zůstat na začátek u konkrétních rad a tipů, co dělat, jak jíst zdravěji, jak se rozhodovat, na co se dávat pozor a co naopak třeba není tak důležité.
3: Ta základní pravidla je něco, co bychom se měli snažit si osvojit. A ono už tohle pro mnoho z nás není jednoduché. My třeba víme na základě nějakých dat, že Češi nejsou moc dobří s konzumací ovoce a zeleniny, že velká část z nás zeleninu a ovoce téměř nejí nebo jí jako ve velmi, velmi malé množství. Přičemž doporučení jenom pro představu dneska hovoří o tom, že bychom měli sníst 500 až 600 gramů minimálně ovoce a zeleniny za den. Ale velká část z nás se fakt nedostane ani na půlku.
2: Já ti do toho skočím. Jak si to představit? Co znamená 500 gramů zeleniny?
3: Ke každému dennímu jídlu, za předpokladu, že teda jíme zhruba pětkrát, což nemusíme, ale většina z nás to tak má, tak sníme porci minimálně velikosti naší pěsti. To znamená, ovoce a zelenina je skutečně něco, co by mělo být to centrální, okolo čeho ten náš jídelníček stavíme. My jsme většinou zvyklí přemýšlet stylem, mám tady v lednici kuře, co k němu, ale ono by možná bylo trošku užitečnější naučit se o tom spíš přemýšlet stylem, mám tady okurku, mám tady cuketu, mám tady salát, mám tady mrkev a co k tomu uvařím, nebo jakým způsobem tu zeleninu uvařím, jako řekněme ten centrální kus celého toho pokrmu.
2: Ale jak začít, pokud teda se nějakým způsobem stravuju, tak si umím představit, že může být docela těžké přijít domů a říct, tak od dneška jíme zdravě. Pokud nás dneska poslouchají posluchači a chtěli by udělat ten první krok, tak odkud začít?
3: Já bych chtěla zdůraznit to slovo krůček, protože my máme takovou tendenci to všechno urovat naraz. Jo? Spousta z nás s tím má zkušenosti vždycky na začátku nového roku, kdy od příštího týdne cvičíme čtyřikrát týdně, rozhodně nepijeme a jíme jenom zdravě. Ale takhle to nejde. Jo? Ono je spíš lepší si skutečně vybrat jednu úplně drobonkou věc, na kterou se chci zaměřit. Třeba ovoce a zelenina. Vím, že jí nejím dost. Jíst pro mě 500-600 gramů je skutečně obrovské množství. Je to velmi, velmi vzdálené od mého současného návyku. Ale proč bych si nemohla dát jednoduché malé pravidlo? Ke každému hlavnímu jídlu s ním kousek aspoň něčeho. Je jedno, jestli to bude ovoce nebo zelenina, je jedno, jestli to bude teplně upravené nebo syrové, ale prostě ke každému hlavnímu jídlu s ním aspoň něco. Ve chvíli, kdy to pro mě přestane být problém, třeba po měsíci, dvou, tak přidám a už to jim i ke svačinám. Jo, nebo naopak, začnu třeba od svačiny, pak hlavnímu jídlu. A postupně vlastně zvyšuju to množství a pracuju jenom na tom jednom návyku. A vůbec neřeším, jestli to jablíčko jem prostě ke croissantu nebo neslazené ovesné kaši. To prostě není důležité, já se snažím soustředit se jenom na ten jeden návyk. A těmi drobnými krůčky jsem pak schopen ten svůj jídelníček postupně ozdravit a zvyknout si na tom.
0: Žárovky.
1: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: Dneska si tu povídám o zdravé výživě s Eliškou Selinger a jak už jsme zmínili hned v úvodu, tak kolem zdravé výživy panuje řada mýtů a já bych je tady dneska chtěla probrat aspoň ty hlavní postupně a začnu tím nejčastějším. To, že zdravá strava není dobrá. Já si u toho vždycky vzpomenu na tu mraženou zeleninu a rozvařenou rýži v menze jako vegetariánské jídlo. Je to pravda, že zdravá strava není dobrá?
3: Určitě ne. Já myslím, že tohle je skutečně jeden z těch největších mýtů, že u Čechů existují jídla ve dvou kolonkách. To zdravé a to dobré a tyto dvě kolonky se vzájemně neprolínají. A i z toho pak vyplývá ten pocit, kdy vlastně máme dojem, že pokud chceme jít zdravě, tak musíme fakt žít v nějaké askezi, odepřít si všechny věci, které máme rádi a pokrmy, které máme rádi a tak, ale tak to rozhodně není. Naopak. Ve chvíli, kdy se držím těch základních pravidel, aby každé to jídlo obsahovalo tu ovoce a zeleninu, ten zdroj bílkoviny, tu přílohu, nějaký ten zdravý tuk, tak pak je fakt úplně jedno, jestli si takhle uvařím buchtičky se šodou, které doplním nějakým ovocem, nějakou třeba polévkou s vyšším obsahem bílkoviny, aby to bylo kompletní jídlo. Nebo si takhle skutečně připravím ten kinový salát, pokud ho mám ráda, jo. Ale já třeba osobně saláty úplně nesnáším, ale přesto si myslím, že jim zdravě. Takže myslím, že tohle, kdyby se nám podařilo nabourat a soustředili jsme se na to, co je skutečně důležité, a ne na to, že chroupeme suché zrní někde v rohu, abychom žili zdravý a vyvážený život, tak by to té debatě dost pomohlo.
4: Co je vůbec nejčastější mýtus, který se objevuje, se kterým se setkáváš? Vždycky si říkáš, tohle to neřešme, to není to podstatné.
3: Tohle to, anebo pak to, že se soustředíme na strašlivé jednotlivosti. Oni vždycky běží nějaké trendy a vždycky je jedna věc, které všechny lidi začne zajímat a všichni se nás na to chodí ptát. Nějaký suplement, jo, vitamin D nebo omega 3. A všichni prostě řeší, že nemají tohle to a kolik mají brát a musí to brát a jak často to mají brát a tak. A přitom vůbec neřeší, že ten samý člověk sice hezky napoliká nějaký suplement, ale do toho každý den stáhne 5 piv. Ty piva jsou upřímně mnohem horší a žádný suplement už to nezachrání. Nebo třeba vůbec nejí ovoce a zeleninu. A zase neexistuje suplement, který by tohleto zvládnul dorovnat. Teďka zase běžel trend proteinů a všichni řešili, jestli mají dost proteinů, jo, a jestli mají dost bílkoviny, jaké další speciální potraviny s bílkovinami se budou nakupovat. Ale zase vůbec neřešili, že k tomu třeba

0: to, abychom jedli zdravě, tak musíme nakupovat ty speciální exotické potraviny, avokádo, quinoa a já nevím, co všecko. A jinak ten jídelníček není zdravý, ale to není pravda. Zelenina se dá plnit avokádem, ale stejně tak se dá plnit zelím a mrkví. Bílkovina, jasně, může to být prémiové hovězí a losos. A zejména ten losos jako nutričního hlediska je velmi zajímavý. Na druhou stranu bílkovina je i čočka, která stojí prostě pár korun na kilo. Takže spíš je to o tom si v každé té kategorii vybrat to, co mi z různých důvodů vyhovuje, ať už z důvodu těch chuťových preferencí, anebo teda z důvodu limitu mé peněženky.
1: Když mluvíme o té zelenině, tak co mražená zelenina, je dobře, špatně?
0: Mražená zelenina, pokud není nějakým způsobem ochucená, je úplně v pohodě. A je to vlastně strašně super způsob, jak do toho jídelníčku dostat té zeleniny více, aniž by se ta peněženka zbláznila. Já třeba si doma sama udržuju běžně zásobu mraženého zeleného hrášku, mraženého špenátu a velmi často to přimíchávám jako takovou rychlou přílohu nebo jako rychlou večeři, když opravdu v té lednici jinak nic není, protože jsme třeba nestihli nákup. A je to úplně v pořádku, jo. Stejně tak se dá namrazit určitě ze sezóny nějaké ovoce, spousta z nás má zahrádky, že jo. Takže je to skvělý způsob, jak uchovat tu zeleninu a veškeré ty její bonusy a pomoci si potom.
1: Řada lidí také namítá, že nemá čas na to si vařit, tak dá se stravovat zdravě a využívat služby pohostinství, jak si vybrat?
0: No, to už je zajímavější otázka, jo, protože samozřejmě ono to naráží na to, že my se tady můžeme bavit o tom, co chceme dělat každý z nás a jak z našeho úhlu pohledu je to ideální, jak my bychom se rádi stravovali. Ale pak v praxi narážíme na celou řadu těch překážek. A je pravdou, že ne každý z nás má úplně kapacitu každý večer připravovat krabičky pro celou rodinu na druhý den, abychom jedli úplně ideálně. A pak jsme vlastně závislí na tom, jestli ve svém okolí, my tomu říkáme nutriční prostředí, máme vlastně vůbec zdroj nějakého vyváženého pokrmu. A tady si myslím, že třeba je obrovská role obcí nebo i státu, i celé společnosti zaměřit se na to, abychom si to prostředí vytvořili takové, kde to je možné, protože v současnou chvilku to skutečně může být problém.
1: Dneska si tu povídám s nutriční epidemioložkou a lékařkou Eliškou Selinger. Už jsme probrali řadu mýtů i typů, jak jíst zdravěji. A jeden z častých rozšířených mýtů je to, že sklenička vína denně nám prospívá, co se týče srdce. Je to pravda?
0: Ne, v žádném případě ne. Ono to bylo vlastně vytvořeno na základě neúplně dobrých studií, které ne vždycky zvládly kontrolovat pro všechny faktory, které ten výsledek mohou ovlivnit. A v dnešní době víme naprosto spolehlivě a naprosto bezpečně, že alkohol je karcinogenní látka, jinými slovy zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění, poškozuje skutečně i srdce a škodí v jakémkoliv množství. To znamená, neexistuje množství alkoholu, které by bylo bezpečné, natož zdraví prospěšné. A samozřejmě my chápeme v praxi, že většina z nás nebudou úplní abstinenti, ale je fajn naučit se k alkoholu prostě přistupovat jako k látce, která je prokazatelně škodlivá a zamyslet se nad tím, jestli bych ji neměla konzumovat méně, protože méně je vždycky lepší.
1: A co u Čechů oblíbené pivo, jako jontový nápoj po sportu?
0: Ano, oblíbené, ale platí pro to pořád stejná pravidla. Škodlivá látka, která dělá právě vyšší riziko rozvoje některých nádorových onemocnění, například nádoru prsu, nádoru kolorekta, z mastřevních nádorů a celé řady dalších, je to asi 13 druhů, ta škodlivá látka je vlastně etanol. A etanol je jak v pivu, tak ve vínu, tak v kvalitním koňaku, tak v levném alkoholu. Takže je úplně jedno, v jaké formě ten alkohol přijímáme. Pokaždé bohužel zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění.
1: Jak to ale zapadá třeba do Itálie, kde se víno pije téměř ke každému jídlu, tak jak jsme na tom v porovnání my Češi?
0: No, v Itálii se možná teoreticky může pít ke každému jídlu, ale přesto se zdaleka nepije tolik jako v České republice. Zrovna nedávno vyšel nový WHO report Světové zdravotnické organizace, který obsahoval právě i srovnání konzumace čistého etanolu v jednotlivých státech evropského regionu. A Česká republika je nejenže spolehlivě nad evropským průměrem, ale mezi předními příčkami těch států. Takže bohužel u nás se konzumuje alkohol skutečně výrazně více než v jiných zemích. Máme s tím výrazně větší problémy. Myslím si, že součástí toho problému je mimo jiné i široká dostupnost alkoholu, kdy zase na rozdíl od jiných zemí v České republice není problém si koupit alkohol velmi levně, prakticky v jakoukoliv denní dobu. A samozřejmě ve chvíli, kdy je něco velmi, velmi snadno dostupné, tak je velmi těžké tomu odolat.
1: Já ještě navážu na tu dostupnost, ale úplně to otočím, když budu zaneprázdněná a chci zdravou svačinu. Kde najít dobré a kvalitní jídlo?
0: V podstatě máme v České republice štěstí, že nám stačí jako běžný supermarket, nějaký trošičku vybavenější, do kterého můžeme přijít a dobrý skill, který je dobrý se naučit, tak je čtení obalu. To znamená trošičku se víc zajímat o tom, co si v tom supermarketu kupuju, nekoukat jenom na ty obaly zepředu, jak jsou hezky barevné, ale skutečně si dát tu práci a zamyslet se nad tím složením té potraviny. A když bych mohla být trošičku konkrétnější, tak já třeba, když hledám velmi rychlý oběd a skutečně si nestíhám koupit nic jiného, tak většinou vlezu do nějakého obchodu,

0: V běžném obchodě už dneska najdu nějaký humus s nějakou cizrnovou pomazánku, takovou pastu, která je docela dobrá i samotná, bez ničeho, obsahuje zdroj bílkoviny, celé řady vitaminů, minerálních látek, vlákniny a tak, takže je to poměrně jako vyvážená svačinka. K tomu si koupím nějaký sáček zeleniny, ať už jsou to nějaké rajčata, okurky, mrkvičky, paprika, něco, co tam zrovna jakoby najdu a jsem schopna to sníst jako syrové. A k tomu si koupím nějaký kousek pečiva, ideálně aspoň s obsahem celozrnné mouky. A upozorňuji, že celozrné neznamená tmavé, už jsme zase u čtení toho obalu. Celozrné musí být skutečně popsáno jako celozrné. Takové obsahuje vyšší podíl té prospěšné mouky, která obsahuje tu vlákninu, vitamíny, minerální látky. Pokud je to jenom tmavé, tak je to velmi často jenom dobarvené nějakým karamelem a to prospěšné látky neobsahuje.
1: A máš nějaký tip takzvaně do ruky, když nemám prostor si sednout a najíst se?
0: Z mé zkušenosti ten humus z té krabičky jsem schopná relativně sníst i za pochodu, když je úplně nejhůř. Ale dneska se ty supermarkety relativně snaží nabízet i nějaké hotové sendvič nebo tak, ale zase už se člověk musí podívat, co ten sendvič obsahuje, jestli je tam aspoň nějaká ovoce nebo zelenina. A nebo si to k tomu sendviči přikoupit, prostě jo, zase nějakou krabičku něčeho, abychom splnili, řekněme, ty pravidla toho vyváženého talíře.
1: A co třeba proteinové tyčinky?
0: Já upřímně nejsem úplně fanoušek. Takhle, já samozřejmě chápu, že pokud je člověk nějaký profesionální sportovec, tak vyžaduje speciální přístupy a může to třeba být jako varianta. Ale jinak ty tyčinky, když se podíváme na složení, on to většinou není žádný zázrak. Ne vždycky jsou tam úplně kvalitní tuky, velmi často bývají hodně sladké nebo plné sladidel, což už taky dneska nevidíme úplně jakoby rádi. Velmi často je to vysoce průmyslově zpracovaná potravina, která tím pádem bude mít třeba nízký obsah vitaminů, minerálních látek nebo nějakých, jako řekněme, látek typu antioxidanty, jo? Protože potraviny celistvé obsahují celou řadu látek, které nejsou vysloveně živinami, že by nám poskytovaly nějakou energii nebo tak, ale dneska už víme, že to tělo je asi taky nějakým způsobem potřebuje. Takže myslím si, že když se člověk naučí kupovat si spíš takhle jako nějaké méně zpracované potraviny, které v tom supermarketu jsou taky, tak udělá pro zdraví lépe.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Já bych se na chvíli ráda zastavila u té nutriční epidemiologie, protože když se v Česku řekne epidemiologie, tak si asi většina představí infekční nemoci. Ale jak souvisí výživa a epidemiologie?
0: Začneme od té definice epidemiologie, protože ona to právě není věda o infekčních chorobách. Epidemiologie je věda, která zkoumá výskyt různých nemocí v populaci a faktory, které tyto nemoci ovlivňují. A to, jaké faktory a jaké nemoci, tak může být úplně cokoliv. Máme například nádorovou epidemiologii, ta se zabývá výskytem různých nádorových onemocnění a těmi rizikovými faktory, které zvyšují jejich riziko, nebo naopak nějakými protektivními faktory, které umí snížit riziko rozvoje nádoru. Máme psychiatrickou epidemiologii, která se zabývá nějakými duševními onemocněními. Hodně zajímavá je třeba sociální epidemiologie. Ta se zabývá tím, jak třeba náš socioekonomický statut ovlivňuje vlastně naše zdraví, protože je to velmi, velmi významný faktor. Ono, když řekneme, že chudoba zabíjí, tak to bohužel myslíme hodně doslova. No a pak máme samozřejmě i tu nutriční epidemiologii, která se zabývá vlastně tím, jak zkoumat, jak výživa ovlivňuje naše zdraví a výskyt nějakých nemocí v celé populaci. To znamená, neděláme nějaké malé klinické zkoušky většinou, byť technicky je to také epidemiologie, ale koukáme se opravdu z vrchu na celou společnost a snažíme se najít ty hlavní faktory, které ovlivňují celou společnost.
1: Nedávno mě překvapilo, že vlastně v Česku je největším zabijákem právě jídlo, když se to všechno přepočítá. Jak je to možné?
0: To vychází z propočtu, taky epidemiologického, kde my umíme vlastně spočítat, když se podíváme třeba na předčasná úmrtí, jaký podíl je možné připsat na vrub jednotlivým rizikovým faktorům s ohledem na to, co o nich vlastně víme. A ta výživa je v tomhle taková trošku zákerná, protože ona v těch výpočtech jako vychází velmi vysoko, to znamená jako opravdu někdy jako ten hlavní zabiják. I přesto, že když se podíváme na ty jednotlivé efekty stravy, tak oni jsou vlastně hrozně malé. Já vždycky používám právě příklad třeba zpracovaného masa. Zpracované maso, to znamená uzeniny, tak je prokázaný karcinogen. To znamená, skutečně jeho konzumace víme dneska už velmi jistě, že zvyšuje riziko rozvoje některých nádorů, zejména nádorů střeva. Ale když se podíváme na to jednotlivé riziko, to znamená jak konkrétně, tak je to vlastně hrozně malé. Říká se, že každých 50 gramů zpracovaného masa, asi jedna nožička párku pro nějakou lepší představu, tak zvyšuje moje riziko nádoru střeva asi 1,2krát. Zatímco pro srovnání kuřáci mají třeba 8x, 10x vyšší riziko nádorových onemocnění. To znamená, ten efekt je někde skutečně úplně jako jinde. Ale ten problém je v tom, že když tu výživu má špatný v té populaci úplně každý, to znamená, každý z nás dělá takovéhle drobné chyby a nejlépe jich dělá několik, takže oni se tak jako kupí na sebe, tak ve výsledku nám ta výživa skutečně může zdravotně na těch zdravotnických statistikách výskytu různých onemocnění udělat větší paseku než třeba některé jiné faktory jako pohyb nebo kouření. Byť to kouření je teda taky velký faktor samozřejmě.
1: Co s tím? Odkud začít?
0: My právě tím, že se koukáme na celou společnost, na celou populaci, řekněme na širší faktory v rámci veřejného zdraví, tak to řešení vidíme především tam. My, když se bavíme o výživě, tak velmi často právě diskutujeme, co já můžu udělat, jo? Co já mám dělat jinak, co já dělám špatně, co je moje chyba, nebo naopak, co dělám dobře. A ono je to samozřejmě důležité, protože i já říkám, že vždycky u té poličky v tom supermarketu stojím já a vybírám si ten jogurt. Jo? Takže ono to není, že bych jako neměl žádné rozhodovací právo. Na druhou stranu v rámci veřejného zdraví my máme tendenci se snažit najít ty skutečné jako hluboké příčiny toho stavu. A zejména ve chvíli, kdy já vidím, že třeba nadváhou a obezitou trpí 3/4 dospělé populace, tak to není problém jako individuálních rozhodnutí. Tam prostě musí být problém v celé té populaci, v celé té společnosti. Ten problém v té výživě je právě to nutriční prostředí. To znamená, my jsme si okolo sebe vytvořili prostředí, ve kterém je vlastně strašně náročné chovat se správně, ať už jíst zdravě nebo nepít alkohol. A naopak ty zdravé volby tak pro mnoho z nás třeba nejsou tak dostupné. A když nejsou dostupné, tak je samozřejmě neděláme. Takže tam někam bychom měli obrátit tu pozornost.
1: Jak vznikly tady ty trendy? Protože přeci tyhle ty problémy jsme tady neměli vždy. Je to pohybem, je to stravou, něčím úplně jiným?
0: Tak on je to takový trend, který kopíruje trend prakticky ve všech zemích tak, jak postupně bohatnou. Protože samozřejmě, když si vzpomeneme, jak vypadal zdravotní stav populace někdy na začátku minulého století, tak i z toho výživového pohledu my jsme měli mnohem větší problém s podvýživou než tak říkajíc nadvýživou. Takhle to bylo poměrně dlouho, protože prostě bylo problematické zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele z různých důvodů i technologických a tak. Jak ten stát začal bohatnout? Tenhle problém začal ubývat, protože my vlastně toho jídla měli dostatek a zároveň, jak začali jsme bohatnout, tak si velká část z nás začala mít možnost kupovat potraviny, které my jako preferujeme z různých důvodů, i když nenutně jsou úplně prospěšné pro nás je zdraví. My mluvíme vlastně o takzvané tranzici směrem k západnímu typu stravování, které je charakteristické tím, že obsahuje hodně přidaného cukru, hodně soli, hodně nasyceného tuku, hodně živočišných potravin, které samozřejmě je v pohodě jíst, ale v nějakém rozumném množství. A ta tradiční, řekněme, dieta je spíše složena z těch rostných potravin jako ovoce a zelenina. No a přesně tak, jak jako víc a víc obyvatel přechází na tenhle ten typ toho stravování, tak vidíme, že se nám mění to spektrum těch problémů a vlastně nám mizí ti lidé s podvýživou a naopak nám přibývají lidé, kteří trpí nadváhou nebo obezitou a s nimi spojenými nemocemi, jako například nádorová onemocnění, srdeční onemocnění, cukrovka druhého typu a tak. Takže je to do nějaké míry trend, který vidíme ve všech státech, dokonce i ve státech, které jsou teďka chudší, tak vidíme, že jak bohatnou, tak se vlastně víc a víc lidí přesouvá tímhle tím směrem. Ale bohužel v České republice asi i tím, že jsme úplně nezvládli tu podporu zdravého stravování, tak jako některé státy, asi k tomu kulturně nemáme takový vztah, jako mají třeba Italové ke své milované italské kuchyni, tak zkrátka jsme se dostali i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi do většího problému.
1: Proč jsme se do téhle situace takhle dostali?
0: Já si myslím, že ono to trochu souvisí i s tím, že vlastně ten obor toho veřejného zdraví a epidemiologie, zejména neinfekční epidemiologie, která právě není zas až tak orientovaná na ty infekční choroby, tak v České republice není tak rozvinutý, jako je třeba rozvinutý v některých západních zemích. To znamená, my tady nemáme úplně dostatek lidí, kteří by zkoumali ty faktory. A nejenom zkoumali ty faktory, ale především to, co víme o těch faktorech, tak uměli převádět do té zdravotní politiky a do těch různých národních strategií a nejenom národních, ono to může být i na lokální úrovni. Třeba nějaký městský plán zlepšení zdraví dětí v tom daném městě, anebo i třeba v rámci jedné školy. A ve chvíli, kdy tady nemáme dostatek odborníků, tak samozřejmě tady není, kdo by ta opatření vysvětloval, nebo kdo by za ně bojoval a kdo by jakoby prosazoval. No. Takže neumíme to moc, ale myslím si, že jsme na zlepšující se cestě.
1: To jsou dobré zprávy.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Sladká nebo slaná snídaně?
0: Já snídám kafe.
1: Jíš častěji doma uvařený oběd nebo oběd z jídelny?
0: Já bohužel nemám žádnou jídelnu v okolí práce, takže většinou buď to si vařím sama, anebo jím v restauracích.
1: Ranní ptáče nebo noční sova?
0: Noční sova.
1: Papír a tuška nebo sdílený dokument?
0: Spíš sdílený dokument, protože ten nestratím.
1: Co se o tobě moc neví a jsi v tom opravdu dobrá?
0: No, já vlastně docela dobře kreslím a kreslení jsem se celou řadu let věnovala, takže to je takový jako utajený koníček. A pak ještě docela dobře recituju básně, ale to je takový hodně specifický dovednost.
1: V sobotu odpoledne nejraději?
0: Hraju strategické deskové fantasy nebo sci-fi hry.
1: A nejoblíbenější jídlo?
0: To je těžký, ale asi ten humus, já ho mám fakt strašně ráda.
2: Žárovky.
1: Mě ještě zaujalo z dotazníku káva ke snídani, je to v pořádku?
0: Já si myslím, že už z dnešního úhlu pohledu jo, protože já skutečně vlastně nesnídám, já ráno nemám ani moc čas, ani moc chuť, ale pak to právě dohaním tím, že mívám brzký a velký oběd, to znamená, já nemám hlad, abych pak jako snědla všecko, co najdu a každou sladkou tyčinku, kterou někde najdu v okolí, abych se rychle docpala, ale vlastně celkově ten jídelníček udržím.
1: My se blížíme k závěru našeho povídání s nutriční epidemioložkou Eliškou Sellinger. Bavili jsme se o zdravé stravě a já se musím zeptat, jestli jsi tou kovářovou kobylou, jestli se úplně držíš všech výživových doporučení, anebo jestli máš nějaké radosti, co se týče jídla.
0: Tak já si myslím, že mít radosti je zdravé a je to tak trochu součástí těch nutričních doporučení. Takže samozřejmě i já si občas ráda zajdu na nějaký dobrý kus dortíku, ale myslím si, že celkově ta důležitá pravidla se snažím nějakým způsobem hlídat. Co je můj zlozvyk trošku je, že mám poměrně náročný časový rozvrh a bohužel občas se mi stane, že nemám čas se najíst. Ale čím se trošku uklidňuju, je, že v současné chvíli na základě těch nejlepších dostupných důkazů, jaké máme, tak už tak moc netlačíme na to, že se striktně musí jíst pětkrát denně nebo šestkrát denně nebo nějaký jiný číslo, který jsme možná někdy mohli slyšet, ale že spíš jde o to, aby právě v průběhu nějak dne nebo více dnů ten celkový jídelníček vypadal nějak rozumně.
1: Říká Eliška Sellinger a já se těším, že někdy v budoucnu navážeme dalším povídáním.
0: Díky moc za pozvání ještě jednou a třeba příště.
1: A loučím se i já, Pavla Hubálková.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s Loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí na alkoholu. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Ne, mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
1: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
0: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
2: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: To byla Lana Del Rey a First Light v 6 hodin na Rádiu Praha. Teď zprávy, které připravila Monika Vrchotová, už je s nimi ve studiu. Přejeme hezké páteční ráno.
1: Pěkné ráno. Senát odmítl novelu stavebního zákona. Výročí okupace dnes připomene koncert proti zapomnění na Václavském náměstí v Praze. Fotbalisté Plzně nestačili v předkole Evropské ligy na Crvenou zvezdu. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, postupně se zatáhne, bude pršet, hrozí i bouřky a bude kolem 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
3: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
4: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
5: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
3: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Ve spodní části Václavského náměstí v Praze se koná koncert proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly, který připomíná výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Na akci od 12:30 vystoupí během odpoledne zhruba 10 skupin, říká organizátor Herbert Brinda.
6: Ten koncert navazuje na ty předešlé ročníky, kdy v těch prvních letech vystupovaly víceméně undergroundové nebo punkové skupiny. Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany, Petr Eichler Trio nebo Chyba 404.
1: Součástí projektu je také venkovní výstava fotografií z okupace v roce 1968 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní duel playoff Evropské ligy na trávníku Crvené zvezdy Bělehrad 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila účast v ligové fázi. Hradec Králové v posledním předkole konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2 a jabloničtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s možností přehánky. Odpoledne a večer bude postupně až zataženo s deštěm, přeháňkami, místy bouřkami, které můžou být až velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a silným nárazovým větrem. Odpolední teploty se v Praze a okolí budou pohybovat mezi 26 a 28 stupni, teď je kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak doufám, že je to správně napsané a že v dopravním infocentru je Katka Jelenová. Říkám to proto, že nevidím náš dokument sdílený, je to nějaké rozbité, takže netuším.
7: Tak schválně, je tam.
0: Seš tam, ahoj.
7: Je tam. Ahoj, dobré ráno. Ulice Metropole zatím při pátečním brzkém jitru bez problému průjezdné. O něco horší situace panuje na dálnicích v okolí, hlavně na D10. Ta ve směru z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 25. a půltém kilometru zůstává po včerejším požáru vozidla neprůjezdná. Poslední volný sjezd je na exitu 21 Tuřice. Poté se jede přes Kostelní Hlavnu a Mečeříš a na dálnici se vrací u Benátky pátek na 27. kilometru. Objízdná trasa po souběžné silnici 610 není vhodná. V úseku mezi Tuřicemi a Předměřicemi je kvůli opravám mostu zcela uzavřená. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného houstne provoz před omezením u letiště, zatím kratší fronta popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. A to je vše.
0: Já ti děkuju, Katko, měj se.
7: Krásné ráno, ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6 minut po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 21. srpna. Máme svátek, mají Johana a Johanka. Kromě toho dnešek je taky dnem památky obětí invaze a následné okupace vojsk Varšavské smlouvy. Každopádně na Rádiu Praha si dáme třeba tuhle věc, to je Sienna Spyrou a její Great Expectation. A budou taky One Republic a Run. Hezké ráno.

0: One Republic a Run ve 7:15 na Rádiu Praha. Praha
1: je
0: nej. Praha je
1: nej. Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.

0: Oblačno až polojasno, sem tam přeháňka, odpoledne od jeho západu déšť a místy velmi silné bouřky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude většinou slabý vítr, v bouřkách zesílí kolem 70 km za hodinu. Jak to vidí Katka Jelenová?
1: Ulicemi hlavního města zatím stále projíždíte bez výraznějších potíží, odnikud nemáme hlášené nehody ani kolony. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného o něco plnější kvůli zúžení u letiště. Od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru se popojíždí jen v řádech minut. V celku příznivá situace zatím panuje i na D4 v okolí omezení u Jíloviště. Za Vřitkou na 10,5 kilometru se sice zpomaluje, ale delší zdržení prozatím nevzniká. D10 z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky nad Jizerou na 25,5 kilometru. Po včerejším požáru vozidla nadále neprůjezdná. Sjíždí se na exitu 21 Tuřice a následně se jede přes Kostelní, Hlavno a Mečeříš. Na dálnici se vrací zpět u Benátek na 27. kilometru.
0: Díky moc, Katko, měj se.
1: Měj se krásně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Billy Felixen a Ray Dalton, Call It Love, je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji dobré ráno. Pietní akt k výročí okupace Československa dnes uzavře část pražské Vinohradské ulice. Mezi 11. a 12. hodinou neprojedou auta úsekem od Legerovy po Italskou ulici. Před budovou Českého rozhlasu si v tu dobu připomenou oběti srpnových událostí nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Odpoledne a večer budou postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na sobotu. Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Američanka podle médií jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Další posilou basketbalistů pražské Slavie se stal americký pivot Pauly Polikap. 29-letý hráč působil naposledy ve španělské Manrese. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Polikap je celkově 5. novým cizincem v týmu. Zatímco teď je v Praze a okolí oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, během odpoledne se zatáhne, přidá se déšť, přeháňky a místy bouřky i velmi silné. Teploty, které se teď drží u 18, vystoupí maximálně na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme ještě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
3: Hezké ráno. Na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most sílí provoz zatím v úseku mezi Dolními Počernicemi a Europarkem. Vekbelské z Letňan dolů do Hloubětína pak v klesání za Novopackou k Poděbradské. Ve Strakonické směrem od okruhu do centra teď zpozorněte na úrovni závodiště. Přímo na vozovce pobíhá stádo ovcí. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného trvá kratší zdržení před zúžením u letiště. Od sjezdu na Tuchoměřice ze 3,5. kilometru se jede 5 až 10 minut. D4 od Příbramy do Prahy a fronta před Jílovištěm z 10,5. kilometru na 5 minut. A D10 z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5 stále uzavřená. Odklízejí tam následky po včerejším požáru vozidla. Odklon dopravy pokračuje na exitu 21 Tuřice.
0: Díky moc, měj se.
3: Měj se krásně.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Maroon 5 a This Love. Je to tak správně, jen a taky Eva Farna a Mirai. Vzpomeneš si?

0: Je 7:15. Na Rohanském ostrově v pražském Karlíně by mohla vzniknout městská farma. Praha 8 chce přeměnit tamní betonárku, která má za víc než 2 roky ukončit provoz. V areálu má podle plánů být taky třeba vysutý skleník nebo vyhlídka.
1: Lidi si jako skrz tu řeku vždycky najdou nějakou cestu k tomu setkávání.
2: Tereza Ortová vyrazila na procházku po cyklostezce na Rohanském ostrově. Ocenila by, kdyby z ní mohla sejít až k Vltavě. V cestě jí ale stojí areál betonárky.
1: Myslím si, že kdyby se podařilo kultivovat i tady Prahu 8 nějakým tímhle směrem, takže by to jako lidem přineslo užitek.
2: Podobný názor má i pan Tomáš, který po cyklostezce chodí každý den do práce.
3: Ideálně, kdyby tohle celý byl velký pás zeleného parku, ale hodně spíš jako přírodní stromy, ty štěrkové cestičky, něco takového.
2: Výrobna betonu na Rohanském ostrově funguje od 70. let. V roce 2028 ale má ukončit svůj provoz. Místo toho, aby se areál kompletně zdemoloval, by městská část chtěla některé stavby využít a vytvořit tady městskou farmu, popisuje architekt a spoluautor projektu Michal Fischer.
4: Nějaké pěstební plochy, nějaké produkční plochy, pak to jsou parkové plochy, které protkávají vlastně ten areál betonárny, tak aby ten areál přestal být překážkou vlastně v přístupu z města k řece.
2: Původní dopravník štěrku, který je ve výšce asi 15 metrů, by se tak mohl přeměnit na 160 metrů dlouhý skleník. Sila na betonové směsi by zase mohla sloužit jako vyhlídka na Holešovice nebo Petřín, dodává Fischer.
4: Ty základní industriální prvky bychom rádi zachovali a dali nový smysl.
2: Dělníci ale budou muset odstranit betonové povrchy a areál upravit. Praha 8 chce nyní návrh představit vedení hlavního města. Z Rohanského ostrova v Praze, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze nejprve oblačno až polojasno, sem tam přehánky, odpoledne od jeho západu dešť a místy i velmi silné bouřky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17. Foukat bude většinou slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách bude mít nárazy kolem 70 km za hodinu. A jak to vidí Katka Jelenová?
5: V Českobrodské do centra na příjezdu do Bychovic se sune fronta na 5 až 10 minut od újezdu. Ve Kvelské směrem z Letňan do Hloubětína ztratíte pár minut v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. O něco málo silnější provoz teď i na výjezdu z Noselského mostu do Legerovy, i na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most v okolí sjezdu na Dolní Počernice. V Hartigově do centra před omezením na Ohradě zatím taky jen velmi krátká fronta jen na pár minut. D7 ze Slaného do Prahy a kolona před zúžením u letiště maximálně 10 minut ztratíte od sjezdu na Tuchoměřice a podobně na D4 s Příbrami do Prahy fronta před Jíloviště popojíždí z 10. a 5. kilometru.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Pietní akt u budovy Českého rozhlasu uzavře část pražské Vinohradské ulice. Spojené státy chtějí zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Ze 3 českých fotbalových klubů v boji o ligové fáze evropských soutěží budoval jen Hradec Králové. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne, bude pršet, hrozí i bouřky, a to velmi silné, a bude kolem 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil i prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
2: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
0: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. To je o 0,2% míně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle rezortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. V tomto roce se taky podle ministerstva prohloubil schodek veřejných rozpočtů, a to na 2,7% HDP. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste, neřekla ale o kolik.
3: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
0: Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa vhodná pro starty raket. Fotbalisté Plzně v prvním duelu play-off Evropské ligy prohráli na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad 0-3 a do domácí odvety půjdou ve složité situaci. Viktoria nevyhrála 4 z 5 soutěžních zápasů v aktuální sezóně. Trenér Martin Hyský ale končit u týmu nechce.

0: Hradec Králové v prvním duelu posledního předkola konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden. Páteční ráno je provázené oblačnou až polojasnou oblohou a výjimečně přeháňkami. Odpoledne se nad Prahou a okolím zatáhne, přidá se déšť a místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů, teď je kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice společně s Katkou Jelenovou.
3: Na D7 na trase ze Slaného do Prahy naberete zdržení v koloně od Tuchoměřice ze 3. kilometru, čekejte 5 minut navíc. Podobné zdržení teď i z opačného směru od Prahy, brzdí se kousek za odbočkou na Horoměřice. D10 z Prahy do Turnova před sjezdem na Benátky nad Jízerou na 25. a 5. kilometru po včerejším požáru stále uzavřená. Odklon dopravy pokračuje na exitu 21 Tuřice, před ním se začíná tvořit kratší kolona. Následně se pak pokračuje přes Kostelní hlavnou Mečeříš a na dálnici se vrací u Benátek na 27. kilometru. A teď přímo do metropole v Českobrodské do centra na příjezdu do Běchovice sune fronta na 5 až 10 minut od újezdu. V Kutnohorské do centra naberete zdržení z Dolních Měcholub až k odbočce na Štěrboholi a před vypichem kolona v Bělohorské ve směru z centra tradičně z úrovně Kláštera.
2: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku s datem 21. srpna. Teď máme 5,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Liam Payne a Rita Ora For You. Let's pretend it's not the end of the world. Taky třeba Miley Cyrus a End of the World.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: byla Ellie Goulding a její Black Prada dress, mimochodem věc, kterou můžete podpořit v hitu, jo, teď už vlastně nemůžete podpořit v hitu týdne, ale která je v hitu týdne. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 21. srpna, svátek má Johana. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je milosrdný. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat. Tam sklapla po 27 měsících past a obraz se vrátil do Paříže.
4: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě.
4: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
3: Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků. Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
5: Lukáši, ty jsi to dokázal!
3: A to judista Lukáš Krpálek.
6: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
3: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
7: Počítám je.
3: Samantha ze Sexu ve městě.
7: Letos?
3: 45 slaví zpěvák Ondřej Ruml. A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude nejprve oblačný až polojasný, ojediněle s přehánkami, odpoledne od jeho západu déšť a místy velmi silné bouřky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 18 a foukat bude většinou slabý proměnlivý vítr, který se v bouřkách změní v nárazový a bude mít rychlost až 70 km za hodinu. A jak to vidí Katka Jelenová?
8: Před omezením na ohradě se popojíždí v Hartigově do centra také v ulici Jana Želivského od nákladového nádraží. Před Vypichem trvá zdržení v Bělohorské z centra od Kláštera, před Europarkem na obou spojkách na Štěrboholské od sjezdu na Dolní Počernice na jižní z konce Lanového mostu. A před omezením u letiště se sunou kratší fronty z obou stran. Na D7 se zpomaluje stále u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru od Pražského okruhu těsně za odbočkou na Horoměřice. V obou případech čekejte maximálně 5 minut navíc.
0: Díky moc, Katko, měj se.
8: Hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídani?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
10: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
13: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
14: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Pěkné páteční ráno. V průmyslovém areálu v Elektrárenské ulici v Praze 10 na Bohdalci se chystá cvičení složek integrovaného záchranného systému. Od 8 hodin tam policisté, záchranáři a hasiči budou testovat zásahy a spolupráci při mimořádné události. Obyvatelé by proto měli počítat například se zvuky simulovaných výstřelů. Cvičení potrvá do 14 hodin. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Český rozhlas při té příležitosti zpřístupní v galerii Vinohradská 12 výstavu Praha volá svět. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla u Kralovic na Plzeňsku začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí, včetně amerického producenta The Alchemist a dvou držitelů cen Grammy. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Nejméně dva lidé jsou zranění. Otřesy poškodili desítky budov. Jihoamerickou zemi ročně zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz celkem 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu. Oblačná až polojasná obloha se během dne zatáhne, přidá se déšť a místy i bouřky, které můžou být velmi silné s přívalovými lijáky a kroupami. Odpolední teploty se v Praze a okolí budou pohybovat kolem 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Na D10 z Prahy do Turnova neměná situace před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 25. a půltém kilometru odklízejí následky a čistí vozovku po včerejším požáru. Komunikace tak zůstává uzavřená. Odklon dopravy trvá na exitu 21 Tuřice, před ním se kratší kolona popojíždí okolo pár minut. Na dálnici se vrací zpět u Benátek na 27. kilometru. Před omezením u ruzinského letiště aktuálně nabíráte delší zdržení směrem od Pražského okruhu. Z odbočky na Horoměřice ztratíte 10 minut, na D7 od Slaného se zastavuje u Tuchoměřic na 3. kilometru, tam je to okolo 5 minut. Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol teď velice opatrně kousek za sjezdem z Novopatské. V připojovacím pruhu stojí nepojízdný kamion a od Novopatské se tak velmi obtížně na okruh najíždí. Problémy mají hlavně nákladní vozidla.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Lost Frequencies a James Blunt Melody ve 7:45 na Rádiu Praha. Od zítřka budou po Praze jezdit dvě nově zrenovované tramvaje T3. Nasadí je dopravní podnik na nostalgickou linku 23, která vede přes Malostranské náměstí a Národní divadlo. Oprava jednoho vozu stála necelých 10 milionů korun.
1: S vedoucím jednotky historická vozidla Petrem Malíkem jsme ve vozovně Střešovice. Na kolejích tady stojí dvě staré tramvaje, takové ty typické, které jezdí po Praze, jsou to tramvaje T3?
2: T3, ano, jsou to tramvaje T3. Jedna je opravdu z těch počátků provozu tramvají T3 v Praze vyrobená, byla někdy v 64. roce. Tato je o něco mladší, to je tramvaj T3 SUCS, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla v 70. letech.
1: Teď jsme přišli do interiéru té starší tramvaje. Na první pohled, co mě zaujme, jsou kožené sedačky. Ty nejsou běžné.
2: V počátcích ty tramvaje T3 v Praze, vyráběné od roku 1961-62, pak v sériové výrobě, tak právě měly tyto červené koženkové sedačky. Oproti tomu původnímu vzniku vlastně tady chybí zhruba na tom třetím, čtvrtém sedadle. To tam nikdy nebylo, protože tam bylo stanoviště průvodčího.
1: Řekl vedoucí jednotky historická vozidla pražského dopravního podniku Petr Malík. Postup při startování historické tramvaje popisuje řidič David Dinsbír.
3: Musíme začít tím, že zapneme baterku. Mně to funguje, že musíme jít dozadu a zapneme baterku. To je tady ovládání právě schovaný jedný sedačce, aby se nemusel podvůst. Tady se musí přepnout nebo zapnout odpojovač baterie.
1: Potáhl jste nahoru takovou páčku, teď už je baterie zapnutá.
3: Ano, přesně tak, takže vůz má teď svoji baterku a už se musí otočit zapínání řízení, což jde mu dělat do kabiny. Máme na to tady vypínač řízení, který má 3 polohy a je to úplně stejný v autě. Musíte to otočit z nuly na dvojku, kde se to chvilku podrží, když startujete klíčkem auto a vlastně tím se zapnou ty hlavní řídící obvody a vůz bude nastartován. Tak jdem na to.
1: A je nastartováno. Kterým tlačítkem se dělá to ikonické zvonění?
3: Já to tady tlačítko zvonec, takže můžeme to zkusit a zazvonit si.
1: Oba nově opravené vozy budou jezdit na takzvané nostalgické lince číslo 23. Další historické tramvaje chce dopravní podnik ještě zrenovovat, říká technický ředitel podniku Jan Šurovský.
4: Na tu linku 23 na provoz prostě klasických téček jich bude k dispozici 10 finálně. Teďka jich máme v tuhle chvíli k dispozici 7.
1: Všechny historické tramvaje pro linku 23 by měly být opravené do roku 2028. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít nejprve oblačno až polojasno, sem tam přehánku, odpoledne od jeho západu déšť a místy velmi silné bouřky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 18 a foukat bude nejprve slabý proměnlivý vítr, v bouřkách ale zesílí a může mít nárazy až 70 km za hodinu. Teď Katka Jelenová.
5: Jedete-li okruhem z D1 k letiště, čekejte už v celku dlouhé zdržení kvůli omezení u Aviatické. Od sjezdu do Evropské z 20. kilometru ztratíte přibližně 20 minut. Z druhé strany od Slaného se brzdí na D7 před Tuchoměřicemi na 4. kilometru. Odtud do zúžení je to na 15 minut. Na pražském okruhu se sune fronta i v opačném směru, tedy z letiště k D1. Brzdí se kousek za nájezdem od Chrášťan na 23. kilometru a v pomalejším tempu se pokračuje za Ořech na 19. zhruba 10 minut. A na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol stále obezřetněji kousek za sjezdem z Novopatské. Připojovací pruh tam blokuje porouchaný kamion.
0: Díky moc, měj se.
5: I ty, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
8: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
7: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
9: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Charge.
1: To byla Jade a Charge. Je 8 hodin, ve studiu se mnou už je Monika Vrchotová. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké ráno.
2: Pěkné

0: Katrakčního vedení v Úvalech zastavila provoz na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Akce Nevermore 68 připomene na pražském výstavišti srpnovou okupaci Československa. České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně a dnes se postupně zatáhne, bude pršet, místy zabouří a bude kolem 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V železniční stanici v Úvalech u Prahy je rozbité trakční vedení. Provoz je kvůli tomu zastavený mezi Běchovicemi a Českým Brodem. Vlaky z Prahy do Kolína jezdí odklonem přes Lysou nad Labem. Příčinu poruchy Správa železnic zjišťuje, říká její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka.
2: Před 7 hodinou raní došlo v Úvalech k závadě na trakčním vedení. Na místě jsou pracovníci Správy železnic, kteří teďka zjišťují rozsah toho poškození a v tuto chvíli je v Úvalech, tedy na koridoru, provoz zastaven.
0: Omezení by podle webu Českých drah mělo skončit v 11 hodin dopoledne. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2 uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo o týden později. Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos i osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali.
3: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
4: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
3: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země.
4: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington, informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je více než 5000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Pátek přinesl oblačnou až polojasnou oblohu, která se ale odpoledne zatáhne a dorazí přeháňky, déšť a místy bouřky i velmi silné s kroupami, nárazovým větrem a přívalovými srážkami. Napršet by mohlo kolem 40 litrů v kombinaci s deštěm i kolem 70 litrů vody na metr čtvereční. Teploty v Praze a okolí vystoupí maximálně na 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Katka Jelenová.
6: Přímo v centrální Praze dnes víceméně klid. Krátce se popojíždí pouze na magistrále z Pankráce do Holešovic před omezením na Hlávkově mostu, před omezením na ohradě jak v Hartigově do centra, tak v ulici Jana Želivského od nákladového nádraží i v Českobrodské do centra na příjezdu do Běchovic z újezdu. Na pražském okruhu zde jednak letišti trvá docela dlouhé zdržení kvůli omezení u aviatické. Popojíždí se od sjezdu do Evropské z 28. kilometru okolo 20.

0: 20 minut. Z druhé strany od Slaného se brzdí na D7 stále v okolí Tuchoměřic kilometr 3,5. Odtud do Zúžení je to na 15 minut. A D10 z Prahy do Turnova před Benátkami stále uzavřená na kilometru 25,5. Pokračují tam s odklízením následků po včerejším požáru vozidla. Odklon pokračuje na exitu 21 Tuřice.
1: Díky moc, měj se.
0: Krásné ráno, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha v pátek 21. srpna. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň, za chvilku Milky a Just the Way You Are. A taky třeba Clean Bandit a Jess Glynn, Rather Be.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: jsem se tady teďko zakuckal a nemůžu mluvit. Takže každopádně se pokusíme to nějak zvládnout. Dneska bude oblačno až polojasno. Jsem tam přehánky. Odpoledne od jihozápadu déšť, místy i velmi silné bouřky. Maxima mezi 26 a 28 stupni Celsia. Foukat bude nejprve slabý proměnlivý vítr, v bouřkách zesílí a bude mít nárazy až 70 km za hodinu. Katko, musíš sama.
1: Utíkej se napít. Na příjezdu k letiště je ucpaný okruh směrem z D1, zastavuje se už před sjezdem do Evropské okolo 28. kilometru. Zdržení přes 20 minut, od Slaného o něco kratší. 10 až 15 minut aktuálně se brzdí za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. D4 od Příbramy k Praze se opět zlehka zaplnila před omezením u Jíloviště. Nic zásadního, z 10. a 5. kilometru ztratíte jen pár minut navíc. A na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol buďte opatrní, kousek za sjezdem z Novopatské. Připojovací pruh stále blokuje porouchaný kamion, označený pouze výstražným trojúhelníkem.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Imagine Dragons a Thunder. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji klidné ráno. Kvůli závadě na trakčním vedení v Úvalech u Prahy je zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Dálkové vlaky mezi Prahou a Kolínem jezdí odklonem přes Lysou nad Labem. Omezení potrvá podle webu Českých drah do 11 dopoledne. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Vinohradská ulice proto bude mezi 11. a 12. hodinou v úseku mezi Italskou a Legerovou úplně uzavřená. Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Objížďka povede přes Benešov a Soběhrady. Stejná uzavírka bude platit i v noci ze soboty na neděli. Britský princ Harry a dalších 6 známých osobností se dnes dozví verdikt londýnského vrchního soudu ohledně nákladů, které budou muset zaplatit po prohraném sporu s deníkem Daily Mail. Vydavatelství Associated Newspaper, pod které deník spadá, vinili z nelegálního shromažďování informací a odposlechu telefonů. Všechny žaloby ale soudy zamítly, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. A skvošista Jakub Solnický nestačil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na nasazenou dvojku Dimitriho Steinmana ze Švýcarska. 31-letý reprezentant favoritovi podlehl 0-3 na sety a hrát tak bude o 5. až 8. místo. I když teď nad Prahou vykukuje sluníčko, odpoledne se zatáhne a dorazí déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Teploty, které se teď pohybují kolem 19 stupňů, se dostanou na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
3: Pražské ulice v pátečním ráno zůstávají relativně dobře průjezdné. Horší je to v okolí města. Například na příjezdu od Úval Českobrodská před Běchovicemi je ucpaná už z konce újezdu kolona na čtvrt hodiny. Na příjezdu k letišti stále hodně plný okruh směrem z dálnice D1. Prudce se brzdí už před sjezdem do Evropské okolo 28. kilometru. Zdržení k letišti bezmála půlhodinové. Od Slaného o něco kratší 10 až 15 minut zpomaluje se za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol stále velice opatrně, těsně za sjezdem z Novopatské. V připojovacím pruhu porouchaný kamion už je alespoň označený řádně světelnou šipkou silničářů. A D10 z Prahy do Turnova připomínáme před Benátkami na kilometru 25,5 stále neprůjezdná. Pokračují odklízecí práce po včerejším požáru vozidla. Odklon dopravy trvá na exitu 21 Tuřice.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Měj se fajn.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl deváté v ranní Praze Katy Perry, Watch It Burn. A budou taky David Guetta, Sam Martin, Dangerous.

0: Je 8:45 a na Rádio Praha přichází Jirka Štefo.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na výstavišti v Holešovicích bude akce Nevermore 68, která

A v pátek připomene 56 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy a také osudy lidí, kteří museli po srpnu 1968 emigrovat. Těšit se tam můžete na debatní a video stage a taky na výstavy o tomhle období. No a nebo se pod širým nebem podívejte na film Taking Off od Miloše Formana. Pestrý kulturně společenský program navštivte na výstavišti v Holešovicích v pátek mezi 14. hodinou a půlnocí. A Galerie Mánes vás zve na letní salon. To je výstava autorů napříč generacemi. Expozice ukazuje různé podoby figury. Od realistického zachycení přes expresivní malbu až po volnější symbolické přístupy. Vedle malby a kresby jsou součástí výstavy taky sochy, které téma lidské přítomnosti rozvíjejí v prostoru a hmotě. Na tuhle výstavu se vydejte do Galerie Mánes. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.

0: odpoledne od jihozápadu déšť a místy velmi silné bousky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 19 a foukat bude mír slabý proměnlivý vítr, v bouskách bude sílit a bude mít nárazy kolem 70 km za hodinu. Katko, povídej.
1: Jsem tady. Omezení u letiště působí aktuálně asi největší potíže z celé Prahy. Směrem z D1 zastavíte před sjezdem do Evropské na 27,5 kilometru a v koloně ztratíte více než 20 minut. Jedete-li po dálnici D7 od Slaného, zpomalíte před Tuchoměřicemi na 4. kilometru, odtud se popojíždí 15 minut. Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína se sune asi 10-minutová fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Českobrodské do centra se popojíždí mezi Újezdem a Běchovicemi téměř hodiny. Horoměřická od Generálky se plní na příjezdu k Evropské, ucpává se i Nebušická a celý uvedený úsek je na 10 až 15 minut. A ještě vypich zdržení v Bělohorské jak ve směru z centra od Kláštera 5 až 10 minut, tak i z druhé strany od Kauflandu. Tam čekejte podobné zdržení.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: byli Dev Hart a Julia, vydržte, ještě před zprávou musím něco udělat. Monika, vstávej!
1: Dobré,
0: Monika je pospalá hrozně, že spala jenom 3 hodiny a teď se bojí, že nezvládne zprávy. Zvládne, že hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Nejvyšší ústavní činitelé uctí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Hlavní město Ukrajiny na dnešek vyhlásilo den smutku za oběti ruských útoků. Fotbalisté Hradce Králové v boji o evropské poháry remizovali, Jablonec i Plzeň prohráli. A páteční obloha bude postupně zatažená, bude pršet, místy zabouří a bude kolem 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
2: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí právě v reakci na ty události, které se tady děly.
0: Kvůli pietnímu aktu před budovou Českého rozhlasu bude část Vinohradské ulice hodinu úplně uzavřená. Omezení pro všechna vozidla bude platit od 11 hodin v úseku mezi Italskou a Legerovou ulicí. Tramvajová linka 13 končí už od včerejška místo před budovou rozhlasu o zastávku blíž k Flóře na Italské. To souvisí i s dokončováním rekonstrukce tramvajové trati u Národního muzea. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
3: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zrušilo všechny akce a na státních budovách jsou černé vlajky. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Fotbalisté Plzně si zkomplikovali boj o postup do hlavní fáze Evropské ligy. V prvním zápase závěrečného předkola prohráli na stadionu Červené zvězdy Bělehrad vysoko 0-3. V play-off o konferenční ligu remizoval Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec podlehl ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavních fází poháru se budou hrát příští týden. Prahu a okolí dnes zasáhnou bouřky, teď je ještě oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, postupně se zatáhne a bude pršet a bouřky můžou být i velmi silné s kroupami, přívalovými srážkami a nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice, Katka Jelenová ví, jak to na nich vypadá.
5: Vekbelské směrem z Letňan do Hloubětína se kolona krátí, teď se sune už jen v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou 5 až 10 minut. Podobný čas ztratíte i před omezením na Ohradě, jak v Hartegově do centra od vozovny, tak v ulici Jana Žilivského od nákladového nádraží. Českobrodská směr centrum stále hodně plná mezi Újezdem a Běchovicemi, naberete 10 minut navíc. Na D7 ze Slaného do Prahy stále brzdí provoz omezení u letiště, od Tuchoměřic ze 4. kilometru pojede 15 minut. Od Prahy na okruhu se zastavuje u odbočky do Evropské na 28. kilometru. I tam ztratíte přibližně čtvrt hodiny. A ještě dálnice D10, trasa z Prahy do Turnova. Před Benátkami stále zastavený provoz. Na 25. a 5. kilometru uklízejí vozovku po včerejším požáru. Sjíždí se na exitu 21 Tuřice a pokračuje přes Kostelní Hlavno a Mečeříš. Na dálnici se vrátíte zpět u Benátek na 27. kilometru.
4: Díky moc, Katko, měj se.
5: Měj se krásně.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

A činíte tak ve společnosti Radia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno přeju, máme 7 minut po 9. A za chvilku Kygo a Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Budou taky Two Colors, jejich novinka Mad World.

0: Linkin Park, In The End, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 21. srpna, svátek má Johana. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je milosrdný. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První výstava průmyslových výrobků na Evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat. Tam sklapla po 27 měsících past a obraz se vrátil do Paříže.
5: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě.
5: Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
4: Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků. Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
6: Lukáši, ty jsi to dokázal!
4: A to judista Lukáš Krpálek.
7: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
4: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
8: Počítám je.
4: Samantha ze Sexu ve městě.
8: Letos?
4: 45 slaví zpěvák Ondřej Ruml. A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude oblačný až polojasný, jsem tam s přehánkou, odpoledne od jeho západu přijde déšť, místy velmi silné bouřky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 20 a foukat bude nejprve slabý, proměnlivý vítr, v bouřkách ale zesílí a může mít nárazy až 70 km za hodinu. Katko, zdravím tě, povídej.
9: Taky zdravím a my stále sledujeme dopravní situaci před omezením u letiště. Od Prahy se zdržení výrazně zkrátilo. Z odbočky na Horoměřice ztratíte už jen okolo 5 minut. Naopak se prodlužuje z D7. Tam se brzdí u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a do zúžení se popojíždí téměř 20 minut. A teď přímo do ulice Metropole Vekbelské z Letňan dolů do Hloubětína kratší fronta mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na magistrále z Pankráce do Holešovic čekejte jen pár minut navíc před omezením na Hlávkově mostu. A na začátku mrázovky směrem z Břevnova k Barandovskému mostu je aktuálně blokovaný připojovací pruh. V něm policejní majáky, nepojízdné vozidlo. Tam se tvoří jen krátká fronta.
0: Díky moc, hezké ráno.
9: I tobě.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Scrollujete? Jen si

0: To byly Kygo a Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji klidný pátek. Pietní akt k výročí okupace Československa dnes uzavře část Pražské Vinohradské ulice. Mezi 11. a 12. hodinou neprojedou auta úsekem od Italské po Legerovu. Před budovou Českého rozhlasu si v tu dobu připomenou oběti srpnových událostí nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil i prezident Petr Pavel. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun v meziročním srovnání a asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. V prvním pololetí nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Praha 8 by chtěla vytvořit městskou farmu na Rohanském ostrově. Lidé by si tam mohli kupovat vypěstované plodiny a zároveň relaxovat na břehu Vltavy. Městská část by přitom využila areál betonárky, která má skončit provoz v roce 2028. Návrh chce teď Praha 8 předat vedení hlavního města. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa. Od dubna do srpna v Německu v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Francie hlásí více než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr. Další posilou basketbalistů Pražské Slavie se stal americký pivot Pauli Polikap. 29-letý hráč působil naposledy ve španělské Manrese. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Polikap je celkově 5. novým cizincem v týmu. Praze a okolí je oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Postupně bude až zataženo s deštěm, místy s bouřkami, a to i velmi silnými. A odpolední teploty se budou pohybovat mezi 26 a 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Na D7 ze Slaného do Prahy kolona před omezením u letiště se natáhla až ke sjezdu na Středoklukina na 5. kilometr. Do zúžení se aktuálně jede téměř 20 minut. Z druhé strany od Pražského okruhu se naopak výrazně zkrátila. Z odbočky na Horoměřice ztratíte maximálně 5 minut. Na začátku mrázovky směrem z Břevnova k Barandovskému mostu stále opatrněji za nájezdem od Smíchova. V pravém pruhu stojí nepojízdné nákladní vozidlo, je řádně označené policejními majáky. Tam je to bez kolony. A v Horoměřické před Evropskou se sune přibližně 10-minutová fronta. Vjedete do ní kousek za serpentinami v Šáreckém údolí.
0: Díky moc, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí na alkoholu.

0: Camila Cabello a Číren Bam Bam ve 10:15 na Rádiu Praha. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Atmosféru prvních hodin na Vinohradské třídě nově přibližuje dosud neznámá nahrávka pořízená krátce před vpádem sovětských vojáků do budovy rozhlasu. Kdo ji pořídil a proč se objevuje až teď, uslyšíte v reportáži. Upozorňujeme, že obsahuje i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: Z tohle kompozicí, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam.

0: z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
1: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
2: Co by vedlo ke skutečnému krveprolití? Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
1: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
0: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
1: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
3: 7 hodin 56 minut.
1: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
4: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
1: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
5: Jsou tu, jo?
3: Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
5: Jo, dobře.
3: Jo. Za minutu 8.
1: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Dnes bude v Praze nejprve oblačno až polojasno, sem tam s přeháňkou, odpoledne od jeho západu déšť a místy velmi silné bouřky, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 21 a foukat bude nejprve slabý proměnlivý vítr, v bouřkách bude zesilovat k nárazům kolem 70 km za hodinu. Katko, povídej.
7: Na začátku mrázovky směrem z Břevnova k jižní spojce trvají menší potíže kousek za nájezdem od Smíchova. V pravém pruhu stojí nabourané nákladní vozidlo a policie se zapnutými majáky. Místo je tak zřetelně označené, jede se prostředním a levým pruhem. Kolona nevzniká. Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol blokuje připojovací pruh od Novopatské nepojízdný kamion, označený šipkou silničářů, před ním se krátce zpomaluje. A na D7 před Prahou ze Slaného trvá zdržení od jezdu na Středokluky z 5. kilometru. 4 hodiny se budete sunout do zúžení u letiště. Naopak dobrá zpráva ve směru z okruhu, tam už se jede plynule bez zdržení.
6: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, měj krásný pátek a už je si víkend, ahoj.
7: I ty, Honzo, měj se krásně, ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
10: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
11: Zóna 90.
8: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 10 hodin a v pátek 21. srpna pro vás máme další aktuální zprávy. Připravila je Monika Vrchotová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Pietní akt u budovy Českého rozhlasu uzavře část Pražské Vinohradské ulice. Ukrajinské úřady obvinily v případu praní špinavých peněz už 13 vysoce postavených úředníků. České volejbalistky dnes zahájí mistrovství Evropy zápasem s Řeckem. V Praze se má postupně zatahovat, přidá se déšť a místy i bouřky a bude maximálně 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil i prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Fuglarová z Českého rozhlasu.
3: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
1: Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech. Kvůli suchu nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně býky ve výkrmu a telata.
4: Agropodnik Košetice má 2700 kusů dobytka. Podle předsedy představenstva Zdeňka Duvka sklidili polovinu potřebného krmení a začali snižovat stavy.
5: Prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu. Snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
4: V plánu je prodat 600 kusů býků. Stavy snižují podle předsedy Českého zemědělského svazu Martina Píchy i jinde.
6: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše býky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
4: Problém prohlubuje i fakt, že zemědělci musí už delší dobu překrmovat i volně pasoucí dobytek. Z pomezí Vysočiny a středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sensbank. Přes ní měla skupina legalizovat 70 milionů korun, které využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina čelí také obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka česká Michaela Mlejnková.
7: Tak asi se to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát. A jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma, takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem, co jsme předváděli ve VNLce.
1: Češky ve skupině postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Případné osmifinále i čtvrtfinále by hrály také v Brně. Na semifinále a zápasy o medaile se šampionát přesune do Istanbulu. Zatímco teď je v Praze a okolí oblačno až polojasno, s výjimečnými přeháňkami během odpoledne se zatáhne, přidá se déšť a místy bouřky i velmi silné. Teploty dnes vystoupí maximálně na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a do dopravního informačního centra zdravím Katku Jelenovou. Katko, jak to vypadá na silnicích?
8: Hezké dopoledne, Vojto, taky zdravím. Lepší zprávou hned na úvod neseme z Mrázovky. Směrem z Břevnova k jižní spojce už nabourané nákladní vozidlo odklidili. Opět se jede všemi třemi pruhy a krátká fronta se hodně rychle rozjela. Naopak opatrně v ulici 5. května ve směru z centra za sjezdem na jižní spojku na úrovni Chodova. Překáží nepojízdné vozidlo v jízdním pruhu, tam čekejte kratší zdržení. Na D7 před Prahou ze Slaného budete popojíždět okolo 15 minut od sjezdu na Středokluky z 5. každého kilometru. Je to kvůli zúžení u letiště. A ještě se podíváme na dost nepříznivou situaci na dálnici D10 už několik hodin. Na trase z Prahy do Turnova před Benátkami uzavřená. Na 25. a 5. kilometru stále uklízejí vozovku po včerejším požáru. Sjíždí se na exitu 21 Tuřice a pokračuje přes Kostelní, Hlavnu a Mečeříš. Na dálnici se vrací zpět opět u Benátek na 27. kilometru. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:45 po 10. hodině posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Pakliže jste se vy nebo někdo z vašich známých chystali na festival Hip Hop Camp, který měl dnes začít kousek od Plzně, tak můžete začít opět vybalovat. Organizátoři totiž akci na poslední chvíli zrušili. Na Facebooku uvedli, že program neoslovil dost lidí. V Praze se ale akcí bude konat spousta, pakliže byste hledali náhradu za vaše původní víkendové plány. Pár tipů pro vás budeme mít už za chvíli. No a mám pro vás taky muziku. Dnes začneme s Ellou Langley. Hezký poslech. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Ariana Grande a The Weeknd v dopolední Praze. Je pátek, 21. srpna, možná už plány na své zasloužené dny volna máte, možná se vám ale třeba změnily na poslední chvíli. Jestli ještě stále řešíte, kam o víkendu vyrazit v Praze, ta nabídka je opět velmi pestrá. V Letenských sadech pokračuje festival Letní Letná, který až do konce srpna nabízí nový cirkus, divadlo, hudbu i doprovodný program pro děti. V sobotu se navíc koná také Hradozámecká noc, zažít můžete hned několik památek v netradiční době a s večerním programem v Praze se zapojují třeba budova Senátu, Chvalský zámek, klášter minoritů nebo zahrady pod Pražským hradem. A kdo má chuť spíš na něco chuťově výrazného, může do Pragovky na pražský festival kyseláčů Sourfest XXL. Ten představuje domácí i zahraniční scénu kyselých piv, speciály připravené jen pro tuto akci, ochutnávky i párování s jídlem. Detaily a taky mnoho dalších tipů najdete na našich webových stránkách praha.rozhlas.cz. No a pokud právě sedíte za volantem, tak buďte obzvlášť opatrní hned na několika místech. Jak to vypadá? Ptám se Katky Jelenové.
1: Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most kousek za Běchovicemi zasahují u nehody nákladního a osobního vozidla, blokují pravý pruh a kolona popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu z dálnice D11 přibližně 20 minut. Na D7 před Prahou ze Slaného trvá zdržení od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru. Okolo čtvrt hodiny se budete sunout až do zúžení u letiště. Ve směru z okruhu už se naopak jede plynule bez zdržení. A D10 z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5 stále neprůjezdná. Pokračují odklízecí práce po včerejším požáru vozidla. Odklon dopravy trvá na exitu 21 Tuřice. Dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Je 10.30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Monika Vrchotová.
1: Pěkné dopoledne. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO na síti X připomněla Františka Krígla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního stanu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Nová dětská skupina bude od října fungovat v Hlubočepech v Praze 5. Vznikne po přestavbě bývalé trafostanice v ulici Na Habrové. Kapacita má být 12 dětí ve věku od 2 do 4 let. Zařízení má být otevřené každý všední den od 7 do 17 hodin. Na brněnském výstavišti dnes začaly mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představuje 142 firem. Více než polovina značek je z tuzemska. Upozorní na ně módní přehlídka Hezky Česky. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Američanka podle médií jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil v malém jamajském městě Sherwood Content a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu. Oblačná až polojasná obloha se během dne zatáhne, přidá se déšť a místy i bouřky, které můžou být velmi silné s přívalovými lijáky a kroupami. Odpolední teploty se v Praze a okolí budou pohybovat kolem 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Vojto. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most kousek za Bechovicemi se podařilo následky nehody nákladního a osobního vozidla v celku rychle odklidit. Opět se jede oběma pruhy. Kolona z východní části okruhu od sjezdu na dálnici D11 se pomalu dává do pohybu. V ulici 5. května na úrovni Chodova směrem z centra k D1 blokuje jeden z pruhů nepojízdné vozidlo. Fronta se sune už na jižní spojce téměř od nájezdu z Vídeňské. A na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti teď je čerstvá nehoda u Lohkova. Na 15. kilometru v prostředním pruhu pozor na střed dodávky s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den a 3:15 po půl jedenácté pokračuje dopolední Praha, ve které se už za chvíli budeme věnovat dnešní připomínce a dnešnímu výročí. Po srpnu 1968 odešly ze země statisíce lidí, mezi nimi umělci, vědci nebo učitelé. Jak jejich odchod proměnil Československo a co nám jejich příběhy říkají o migraci dnes? Tím se zabývá letošní festival Nevermore 68. Budeme o něm víc mluvit už za chvíli.
5: Radio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1.

0: skupinu Monkey Business jste ve 10:45 doposlouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Koncerty, přednášky nebo promítání archivních materiálů. Nejen to nabídne dnešní připomínková akce Nevermore 68 na pražském výstavišti. A ta se kvůli počasí částečně přesunula z venkovních prostor do křižíkových pavilonů B a C. Hlavním tématem letošního ročníku jsou příběhy těch, kteří tu chyběli.
1: 21. srpen roku 1968. Do Československa vjíždějí tanky vojsk Varšavské smlouvy. Pro část lidí ale okupace znamenala ještě jeden zásadní moment. Rozhodnutí odejít.
2: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
1: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
2: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země.
1: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál radiožurnálu s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti čekejte potíže na výjezdu z Lochkovského tunelu. Na 15. kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují prostřední pruh, namísto dorazilo i několik vozidel hasičů, světelná šipka a projíždí se pravým a připojovacím pruhem. Začíná se tvořit kolona, zatím jen na pár minut situace budeme dál sledovat. V ulici 5. května na úrovni Chodova směrem z centra k dálnici D1 blokuje jeden z pruhů nepojízdné auto, fronta na 5 minut se sune z jižní spojky od sjezdu na magistrát. A dálnice D7 směrem ze Slaného do Prahy zůstává plná od sjezdu na Tuchoměřice. Fronta ze 3.5. kilometru se posouvá k letiště okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, za pár vteřin bude 11 hodin, teď vysíláme další aktuální zprávy. Slovo má Monika Vrchotová, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka omezí o víkendu provoz na D1 ve směru od Prahy. Španělský tenista Carlos Alcaraz se po 4 měsících vrací na kurty a odpoledne bude postupně zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě právě začíná pietní akt k výročí okupace Československa. Památku obětí srpnových událostí roku 1968 si připomenou nejvyšší ústavní činitelé, včetně prezidenta Petra Pavla. Pražská Vinohradská ulice je až do 12 hodin pro veškerou dopravu uzavřená v úseku mezi Italskou a Legerovou. Součástí připomínkových akcí je taky výstava Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. V průmyslovém areálu v Elektrárenské ulici v Praze 10 na Bohdalci nacvičují složky integrovaného záchranného systému. Policisté, záchranáři a hasiči tam testují zásahy a spolupráci při mimořádné události. Obyvatelé by proto měli počítat například se zvuky simulovaných výstřelů. Cvičení potrvá do 14 hodin. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od dnešních 20 hodin do 8 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
1: A stejná uzavírka bude platit také během noci ze soboty na neděli. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa vhodná pro starty raket. Šéf Bílého domu přitom letos v dubnu navrhl snížit agentuře NASA její příští rozpočet o 23%. Kritici varují, že výrazné snížení financí by mohlo ohrozit tempo těchto projektů a zpomalit návrat lidí k měsíci. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz celkem 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagram. Pátek přinesl oblačnou až polojasnou oblohu, která se ale odpoledne zatáhne a dorazí přeháňky, déšť a místy bouřky i velmi silné s kroupami, nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu a přívalovými srážkami. Napršet by mohlo kolem 40 v kombinaci s deštěm i kolem 70 litrů vody na metr čtvereční. Teploty v Praze a okolí vystoupí maximálně na 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme také situaci na pražských silnicích. Víc ví Katka Jelenová.
4: Hezké dopoledne. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letiště za Lochkovským tunelem přesunuli následky střetu dvou osobních aut mimo jízdní pruhy. Na 15. kilometru už se tak opět jede bez potíží. Na místě zůstala světelná šipka silničářů. Vše je u středových svodidel. Jak jste slyšeli před okamžikem ve zprávách, aktuálně se nedá projet Vinohradskou ulicí v úseku mezi Legerovou a Italskou. Před budovou rozhlasu probíhá pietní akt. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se sune fronta od sjezdu na Pankrác, pomaleji se jede ke sjezdu na magistrálu, pak už se pokračuje plynule. A na D7 ze Slaného do Prahy popojíždí kolona před zúžením u letiště stále od Tuchoměřic ze 3,5. kilometru. Čekejte okolo 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
5: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne vám, kteří necelých 5 minut po 11. hodině posloucháte Rádio Praha. Z betonárky plocha pro pěstování. Na Rohanském ostrově v Karlíně by mohla vzniknout městská farma. To je téma, kterému se na Praze budeme věnovat zhruba za 10 minut. No a teď se jdeme věnovat muzice. Snad se vám trefíme do vkusu. Hezký poslech, přeji těch přívětivý.

0: za pár vteřin bude 11:15. Z betonárky u Vltavy by jednou mohlo být místo pro pěstování, odpočinek a setkávání. Praha 8 chce proměnit areál betonárky na Rohanském ostrově v Karlíně, která má za pár let ukončit provoz, na městskou farmu. Nevznikl by tam jen klasický park, ale kombinace pěstebních ploch, skleníků, farmářských truhů a míst, kde by se lidé mohli zastavit ve stínu stromů nebo se jít blíž k řece. Architekti navíc nechtějí všechno zbourat, část industriálních prvků by mohla dostat nový smysl, třeba původní dopravní kštěrku ve výšce několika metrů by se mohl změnit na dlouhý vysutý skleník a sila na betonové směsi zase na výhlídku směrem na Holešovice nebo Petřín. Podle městské části má projekt pomoci i s tématem sucha, zadržováním dešťové vody a lepším propojením Karlína s Vltavou. Kolik by taková proměna Rohanského ostrova mohla stát a odkud chce Praha 8 získat část peněz? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác popojíždí kolona od Florence až k IP Pavlova. Na uvedené trase ztratíte bezmála 20 minut. Magistrála se plní i v opačném směru. Do Holešovic fronta na 5 až 10 minut se sune před omezením na Hlávkově mostě. Zpomalíte kousek za Bulharem. Aktuálně se nedá projet Vinohradskou ulicí v úseku mezi Legerovou a Italskou. Před budovou Českého rozhlasu probíhá pětní akt. Italskou od Seifertovy se popojíždí z úrovně Erigrových sadů. A na D7 ze Slaného do Prahy popojíždí kolona před zúžením u letiště, stále od Tuchoměřic ze 3,5. kilometru. Čekejte zhruba 10 minut navíc.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Novinka od velmi silné dvojce Madonna a Kylie Minogue nás ve vysílání Rádia Praha dovedle ke krátkým zprávám. V 11.30 je pro vás má Monika Vrchotová.
1: Přeji klidné dopoledne. Před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě si právě teď nejvyšší ústavní činitelé připomínají oběti okupace Československa ze srpna 1968. Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo 58 let. Vinohradská ulice bude kvůli pietnímu aktu v úseku mezi Italskou a Legerovou ještě půl hodiny zcela uzavřená. Běloruská novinářka Natalia Sudlyanková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl o tom městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudlyankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlyanková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy imitují tramvaje ze 70. let minulého století. Na Aljašce havarovalo malé letadlo s 8 lidmi na palubě. Nehodu nepřežil nikdo z cestujících a po smrti jsou i oba piloti, uvedli to americké letectvo. Stroj havaroval v odlehlé části Aljašky, necelých 500 kilometrů po startu z města Anchorage. Trosky letounu se podařilo najít nedaleko jedné z radarových stanic, které podél aljašských hranic sledují vzdušný prostor. Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli 0-3 v Bělehradě s Crvenou zvezdou a do odvety závěrečného předkola Evropské ligy půjdou s velkou ztrátou. Hradec Králové v play-off o konferenční ligu remizoval 2-2 na hřišti Panathinaikosu Atény a Jablonec prohrál 0-1 v Glasgow s Rangers. Odvety o účast v ligové fázi evropských pohárů se budou na stadionech českých týmů hrát příští týden ve čtvrtek. Prahu a okolí dnes zasáhnou bouřky, obloha se bude zatahovat a po 17. hodině dorazí přeháňky a velmi silné bouřky s kroupami, přívalovými srážkami a silnými nárazy větru, které budou večer přecházet ve vydatný déšť. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál sleduje Katka Jelenová. Hezké dopoledne i tobě, Katko.
3: Hezké dopoledne i tobě, Vojto. Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác stále popojíždí kolona mezi Florencí a IP Pavlova. Na trase ztrácíte hodně přes 20 minut. Magistrála zaplněná i v opačném směru do Holešovic. Fronta na 5 až 10 minut popojíždí před omezením na Hlávkově mostu. Ještě zhruba půl hodiny nebudete moci projet Vinohradskou ulicí, a to v úseku mezi Legerovou a Italskou. Před budovou rozhlasu probíhá pietní akt. Italská od Seifertovy je ucpaná přibližně z úrovně Rígrových sadů. A pojďme za Prahu. Více než 14 hodin byla uzavřená dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova před Benátkami na kilometru 25,5. Včera tam zhořel kamion, teď už se aktuálně projíždí alespoň jedním pruhem. Odklon dopravy je ukončený. D10 ještě jednou, teď ve směru z Turnova do Prahy, zpozorněte před Benátkami. Na 28. kilometru na začátku zúžení se srazila 4 osobní auta, projíždí se pouze odstavným, kolona popojíždí přibližně z 31. kilometru. Zdržíte se více než 20 minut a dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: O znění pátečního dopoledne se vám stará Rádio Praha. Dobrý den. Další ročník festivalu Letní Letná je v plném proudu. Letenské sady opět zaplnily šapito, akrobaté a návštěvníci z celé Prahy i okolí. Naše létající redaktorka Monika Doležalová nám v dopolední Praze řekne víc už za chvíli. Hezký poslech.

0: Ve 3:15 posloucháte dopolední páteční vysílání Rádia Praha. Letenské sady ožily divadlem, novým cirkusem, akrobací a doprovodným programem. Na festival Letní Letná vyrazila taky naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Hodně zábavný ta střelnice a tady ty věci z těch starých věcí. Myslím, že tady byl cirkus, kde se to dá vyzkoušet.
2: Třeba talíře, flavorsticky, i trošku žonglovat jsme zkoušeli.
3: A co bylo nejtěžší?
4: Žonglování.
5: Sdělili mi Vanda a Emma, které si vyzkoušely různé cirkusové aktivity. Festival Letní Letná nabízí mnoho doprovodného programu, který je zdarma. Jsou tu divadelní představení, výtvarné dílny, interaktivní herny i workshopy. Na programu jsou také představení zahraničních souborů. Letos dorazí akrobati z Francie nebo Austrálie. Lidé sem často míří jen za atmosférou, projít se mezi šapito, dát si něco dobrého k jídlu a pití. Užít si festival vyrazila i Adele.
6: A míříme na vínový bar.
7: A znáte nový cirkus? Co na tom máte rádi? Nebo je to něco, co vás zajímá?
6: Mě to přijde v pohodě, dokud jsou to jenom lidi a když to nejsou zvířátka, ale to už moc ani nebejvá. Tak to je za mě dobrý posun cirkusu.
7: Jste fanoušky toho, že vlastně tady na Letný vznikne takhle festival?
6: Za mě to je takový příjemný, uvolněný a že se tady jako potkávají lidi všech generací. Že to je takový festival pro celou rodinu za mě. A že mi to přijde jako dobrá věc, prostě že to není jako úplně běžný festival.
5: Během Letní Letné je ale důležité dbát i na pořádek. O zavážení popelnic, čištění stolů a ulic se stará Vincent s Vendulou.
8: No, lidi jsou strašně čistotní, snaží se, jak to vidíte, tak tady jsou většinou jakoby rodiny s dětma a jsou tady normální lidi, není to prostě velký festival.
9: Co se týče konkrétně toho třízení toho odpadu, tak je vidět, že spousta lidí třídit ještě neumí, takže máme v plánu to příští rok pokusit se to nějak způsobem vymakat.
7: A co byste řekli jako za zásadní takovou věc, který jste si všimli právě za tu chybu, co lidi dělají?
8: Neumějí třídit.
9: A nečtou.
7: A co se nejčastěji pletou?
9: Papír s plastem, samozřejmě takový ty kelímky, co mají vevnitř ten celofán, co by se dávají normálně do plastu, tak často objevujeme v papíru.
8: Jsou tady popelnice na gastro, vlastně, což by se mělo vyhazovat vlastně jenom jakoby zbytky jídla, ale lidi do toho házejí úplně stejné věci jako do komunálu a nebo do papíru.
7: Je náročnější úklid po víkendu nebo během víkendu, pátek, sobota? Asi víc lidí sem zavítá.
8: Samozřejmě, že je tady víc lidí, ale že by to bylo náročnější, to

0: Si nemyslím. Možná na spodním baru, kde se zdržují vlastně lidi mnohem díl než tady nahoře.
1: Festival potrvá až do neděle 31. srpna. Monika Doležalová, Rádio Praha.
2: V ulici Průmyslová směrem z Hostivaře do Hloubětína na úrovni nájezdu od Štěrbohol blokuje levý pruh a varované nákladní vozidlo. Zdržení není dlouhé, jen v řádech minut. Před Průmyslovou se popojíždí na obou spojkách. Na jižní zpomalíte před sjezdem do ulice v Korytech na Štěrboholské z odbočky na Dolní Počernice. Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác přetrvává kolona od Bulharu. 15 minut se jede k IP Pavlová v opačném směru z Pankráce do Holešovic. Potom naberete kratší zdržení před omezením na Hlávkově mostě. A na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 těsně před sjezdem na Studulky na 21. kilometru se srazila 3 osobní auta, stojí v levém pruhu, brzdí se za nájezdem od Chrášťan na 23. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je pátek 21. srpna, Rádio Praha teď vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Monika Vrchotová. Hezké poledne.
1: Příjemné poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Česko si připomíná srpnové události 1968. Politici položili věnce před budovou rozhlasu. Pražští hygienici od začátku roku zkontrolovali 200 školních jídelen. Fotbalová Slavia bude zítra proti Bohemians poprvé od května hrát v Edenu před diváky. Odpoledne bude postupně zataženo s přeháňkami a velmi silnými bouřkami a s teplotami do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes je to přesně 58 let od invaze armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 připomněla pietní akce před sídlem Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě, kde položili věnce nejvyšší ústavní činitelé, včetně prezidenta Petra Pavla. Řekl mimo jiné, že nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie a lidé podle něj nesmí dovolit, abychom o ně v důsledku postupného rozkladu přišli. Prezident připomněl, že Československý rozhlas sehrál v roce 68 zásadní roli v informování obyvatel o vpádu sovětských vojsk. Ve spodní části Václavského náměstí v Praze začne už za půl hodiny koncert proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly, který připomíná výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Na akci vystoupí během odpoledne zhruba 10 skupin, říká organizátor Herbert Brinda.
3: Ten koncert navazuje na ty předešlé ročníky, kdy v těch prvních letech vystupovali víceméně undergroundové nebo punkové skupiny. Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany, Petr Eichler Trio nebo Chyba 404.
1: Součástí projektu je také venkovní výstava fotografií z okupace v roce 1968 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Na koncert proti zapomnění nás vezme náš reportér v následujícím vysílání Rádia Praha. Každé páté školní jídelně zjistili od začátku roku pražští hygienici závadu. Celkem zkontrolovali 200 zařízení. Mezi nejčastější problémy patřil zanedbaný úklid, poškozené stěny nebo překračování minimální trvanlivosti potravin. Celkem udělili pokuty za více než 80 tisíc korun. Podle mluvčí krajské hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok úředníci zjišťovali taky teplotu podávaného jídla.
4: V jednom provozu jsme u teplého pokrmu naměřili pouze teplotu 51,5 stupně Celsia, což je hluboko pod minimální bezpečnou hranicí 60 stupňů Celsia. Tento stav představuje riziko ohrožení zdraví dětských strávníků.
1: Dnes končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Fotbalové Slavii končí trest na 6 domácích zápasů bez diváků. Poprvé od květnového ligového derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem nedohrálo, budou Pražané hrát před plným stadionem, a to zítra večer proti Bohemians. Klub mezitím zavedl přísnější bezpečnostní pravidla. Třeba lístky na utkání se nově dají koupit pouze v klubové aplikaci na ověřený účet, tedy s nahraným pasem nebo občanským průkazem. Fanoušky taky u vstupu na stadion v Edenu čekají důkladnější kontroly. Odpoledne bude v Praze a okolí postupně zataženo s přeháňkami a velmi silnými bouřkami, které večer začnou přecházet do vydatného deště. Přeháňky a výjimečně i bouřky se čekají zpočátku i zítra, kdy se navíc ochladí na 18 až 20 stupňů. Dnes bude až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Krátce popoledně zůstává hlavní část okruhu směrem z letiště k D1 zastavená. Nedá se projet. Těsně před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru k nehodě tří osobních aut přiletěl dokonce i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona začíná na úrovni z Ličína, plní se i konec plzeňské D5 před okruhem. Doporučujeme náhradní trasu po Rozvadovské spojce sjet do Jeremiášovy a pokračovat Poncarovou ulicí. Tou se dostanete na exitu 21 na okruh zpět. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru 20 minut se popojíždí do zúžení u letiště. A v Průmyslové směrem z Hostivaře do Hloubětí na kousek za Černokosteleckou zůstává neprůjezdný levý pruh, v něm nabourané nákladní vozidlo a fronta přibližně na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:45 po 12. hodině posloucháte páteční vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Jak zmiňovala Monika ve zprávách, popoledně se na Praze budeme věnovat třeba dnešnímu koncertu proti zapomnění. Přímo na Václavském náměstí je redaktor Josef Beneda. Budeme mluvit ale třeba i o tom, že Thomayerova nemocnice zahájila stavbu urgentního příjmu, bude spádový, a to pro 600 000 lidí. Detaily na nabídneme už za chvíli, no a do toho všeho nabídneme taky muziku, zazní zpěvačka Adele. Taky Eva Farna. A na samotný začátek té naší další společné hodiny kombinace dvou výrazných hudebních talentů, Leony a Callum Scott. Kdybyste náhodou někdy hledali název nějaké skladby a nemohli jste ho zjistit, stačí jít na náš web praha.rozhlas.cz a zobrazit si playlist.

0: To byla Adele, posloucháte páteční vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Thomayerova nemocnice v Praze zahájila stavbu nového centrálního urgentního příjmu. Pro pacienty to má znamenat hlavně to, že akutní péče nebude tolik rozdělená mezi několik různých pavilonů, jako je to dnes. Pokud totiž člověk potřebuje vyšetření více odborníků, musí se teď často přesouvat po areálu. Nový urgent má soustředit diagnostiku, ošetření i potřebné vybavení na jedno místo, a to včetně operačních sálů, intenzivní péče, ARO, rentgenů nebo laboratoře. Důležitý má být nejen pro Prahu, ale i pro část středočeského kraje. Podle pražské záchranné služby jde totiž v podstatě o jižní zajištění metropole, protože další nemocnice tímto směrem je až v Benešově. Nový pavilon má být hotový v roce 2029 a vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Co dalšího plánuje Thomayerova nemocnice kromě nového urgentního příjmu, i na to odpovídáme na webu irozhlas.cz. No a pojďme taky na pražské silnice. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedna je dočasně zastavený provoz těsně před sjezdem na Studulky, na 21. kilometru k nehodě tří osobních aut přiletěl vrtulník letecké záchranné služby. Kolona začíná na úrovni Zličína, plní se i konec plzeňské D5 před okruhem. Doporučujeme náhradní trasu pro Zvadovské spojce, sjet do Jeremiášovy a pokračovat Poncarovou ulicí. Tou se dostanete na exitu 21 na okruh zpátky. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru 20 minut se popojíždí do zúžení u letiště a v Průmyslové směrem z Hostivaře do Hloubětí na kousek za Černokosteleckou zůstává neprůjezdný levý pruh, v něm nabourané nákladní vozidlo, fronta je na asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Rádio Praha je přesně 12.30, teď vysíláme krátké zprávy. Připravila je Monika Vrchotová.
1: Přeji klidné odpoledne. Kvůli očekávaným silným bouřím se můžou dnes večer a v noci na zítřek výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a také menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. V Praze 1 se o křeslo v Senátu utká 9 kandidátů. O jeden víc než před 6 lety. Úřad Prahy 1 zaregistroval všechny kandidáty, kteří podali přihlášky. Dosavadní senátorka za Prahu 1 Miroslava Němcová z ODS mandát obhajovat nebude. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Hovězí maso začalo zlevňovat. Českému rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola. A tyčkař Armand Duplantis vyhrál závod diamantové ligy v Lozán nejlepším výkonem roku 621 centimetrů. Meeting ve Švýcarsku dnes pokračuje hlavní částí. Necelý týden po 5. místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. První závod v elitním seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu. V Praze a okolí může dnes napršet až 65 litrů vody na metr čtvereční. Obloha se bude zatahovat a po 17. hodině dorazí přehánky a velmi silné bouřky s kroupami, přívalovými srážkami a silnými nárazy větru, které budou večer přecházet ve vydatný déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice. Situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak dobré zprávy z pražského okruhu. Ten je směrem z letiště k dálnici D1 opět otevřený u sjezdu na Stodůlky. Už se kolem nehody dá projet dvěma pruhy, no a ty kolony od karlovarské D6 se rozjíždí, jsou ale asi na půl hodiny. A na D5 tam je také kolona na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné, zdržení dalších 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného a Chomutova brzdí provoz omezení u letiště, kolona před 2. kilometrem od Středokluk z 5. je to asi na 20 minut. V Praze pak je povalý provoz na spojkách obou směrně před Průmyslovou, také se ucpává úsek na magistrále mezi Muzeem a Štvanicí obou směrně kvůli omezením, plní se také okolí křižovatky Ohrada na Žižkově rovněž kvůli omezení a 15 minut se popojíždí i v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich, tam je to pouze provozem. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha komplikace u Benátek nad Jizerou na 28. kilometru řeší hromadnou nehodu, kolona tam má 4 kilometry, zdržení na Prahu 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
2: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Mac a Tango in the Night. ABBA nebo Fleetwood Mac. Na Facebooku Radio Praha hlasujte pro vinyl na pondělní večer. Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Dobré odpoledne, 4:15 po půl jedné pokračuje páteční vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že posloucháte. Desítky různých akcí a happeningů dnes připomínají výročí začátku okupace Československa v roce 1968. My vás už za chvíli vezmeme na Václavské náměstí v Praze. Tam se koná koncert proti zapomnění. Teď Eva Farna, hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Zpěvačku Kelly Clarkson jste poslouchali v odpoledním vysílání Rádia Praha. 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Dnes na Václavském náměstí v Praze připomene koncert proti zapomnění. Ten je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly a vystoupí na něm zhruba 10 kapel. Na místě je náš reportér Josef Benedám. Josefe, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezký den, koncert proti zapomnění tady ve spodní části Václavského náměstí začal ve 12.30. Pořadatelé tady připravili takové menší pódium, na kterém se budou střídat hudební skupiny. Teď za mnou nejspíš můžete slyšet kapelu Chyba 404. Na samém začátku moderátoři připomněli českého výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka, který zemřel na konci července. Na plátně organizátoři promítli připomínkové video, které podkreslovala Knížákova skladba Aby nám sny nezešedly. Podle ní je totiž pojmenovaný celý tento projekt. Teď už ale začal samotný koncert, který zatím v tuto chvíli sleduje zhruba 50 lidí.
0: Koncert v pozadí samozřejmě velmi zřetelně slyšíme. Na co dalšího se dnes můžou Josefe lidé těšit, pokud vyrazí na Václavské náměstí?
1: Tak celkem tady dnes vystoupí zhruba 10 kapel, mezi nimi třeba Stargazer, Petr Eichler Trio, Street 69, Aneška Dvořáčková s doprovodem a na závěr Civilní obrana. Koncert by měl skončit zhruba v 10 hodin večer. Lidé si tady můžou prohlédnout také historickou sanitku a sovětský obrněný transportér. Organizátoři chtějí tímto projektem poukázat na nebezpečí patologických ideologií a připomenout význam svobody a demokracie jako hodnot, které je nutné chránit a rozvíjet. Ještě doplním, že po celý den si tady lidé budou moct dát něco k pití a občerstvení.
0: Součástí akce Aby sny nezešedly je také výstava dobových fotografií. Co na nich lidé můžou vidět?
1: Ano, tak ta výstava představuje fotografie ze začátku okupace Československa. Na několika fotografiích jsou vyfocení ruští vojáci v tancích právě tady na Václavském náměstí. Výstava ale připomíná také protiokupační demonstraci, která se stala v roce 1969, tedy o rok později, a tyto protesty násilně potlačily československé pořádkové síly a tato událost znamenala faktický konec pražského jara a nástup normalizace.
0: Do dnešních 10 hodin večer se na Václavské náměstí v Praze koná koncert proti zapomnění. Připomíná začátek okupace Československa v roce 1968, který si dnes připomínáme. Probrali jsme to s reportérem Josefem Benedou. Josefe, díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je obnovený provoz u sjezdu na Stodůlky, už se kolem nehody projíždí dvěma pruhy, kolona od Karlovarské D6 na půl hodiny, ale rozjíždí se. Plní se kvůli tomu i příjezd do Prahy po dálnici D5 z Plzně, kolona je od Rudné z 5. kilometru na 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného brzdí provoz omezení u letiště, kolona před 2. kilometrem je od Středokluk z 5. kilometru na 20 minut.

0: Na spojkách obousměrně před Průmyslovou, pomalý provoz je i na magistrále mezi Muzeem a Štvanicí obousměrně. Plní se také okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, 15 minut se postojí i v Bělohorské obousměrně před Vypichem a na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Komplikace u Benátek na 28. kilometru řeší hromadnou nehodu a kolona má zhruba 4 kilometry zdržení až 20 minut. Šťastnou cestu a hezký víkend, naslyšenou v pondělí.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 13 hodin, no a to znamená, že tu jsou také zprávy a s nimi Monika Vrchotová. Vítej, Moniko, ve studiu.
1: Ahoj, pěkné odpoledne všem. Kvůli bouřkám se dnes v noci můžou výrazně zvednout hladiny přítoku Vltavy v Praze. Českým e-shopům se v prvním pololetí dařilo, nejvíc rostl segment sportovního vybavení. České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně. Nad Prahou se postupně zatáhne a později odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Teploty se mají pohybovat kolem 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Proto bychom se měli vyvarovat koupání, plavání, jízdám lodí nebo pohybu v korytě toku. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku, bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje taky Asociace pro elektronickou komerci, říká její ředitel Jan Vetyška.
3: První pololetí letošního roku bylo v celém malobchodě úspěšné, to znamená tempo růstu mezi 4 až 5% se týkaly offlineových obchodů s tím, že e-shopy již tradičně často rostou rychleji. Všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
1: V prvním pololetí nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
4: Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
5: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: A ještě doplním, že film Vlny překonal k dnešnímu dni v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Během odpoledne se postupně zatáhne, v podvečer dorazí přehánky a velmi silné bouřky, ty mají pak večer přecházet ve vydatný déšť. Během noci srážky zeslábnout, ale přehánky a výjimečně i bouřky se čekají taky zítra. Teploty dnes 25 až 27 stupňů, v noci bude kolem 13 a zítra se ochladí a bude jen kolem 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vítejte na silnicích, pokud jste právě teď za volantem, Lukáš Miller nám řekne, kde to brzdí a kde se zpomaluje. Vítej, Lukáši.
6: Hezké odpoledne, tak v ten Praze zatím ten provoz spíše poklidnější. Přímo ve městě komplikace zůstávají na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1, tam ještě vázne provoz před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru, dořešují následky dopolední nehody, teď už v odstavném pruhu. Dálnice byla zavřená, teď už se pochopitelně dá projet dvěma pruhy, no a pomalu se jede z D5 od Rudné ze 3. kilometru, to zdržení celkově asi 15 minut. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení, kolona od Středokluk z 5. je na 20 minut. V Praze pak je pomalý provoz na spojkách obou směrně před Průmyslovou, pomalej se pak jede i na magistrále, tradičně mezi Muzeem a Štvanicí obou směrně kvůli omezením, a kvůli omezení je ucpaná i křižovatka Ohrada na Žižkově, zejména ulice Jana Žilivského. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha menší zdržení u Benátek nad Jizrou, na 28. kilometru dořešují hromadnou nehodu, zdržení v koloně 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 13. hodině, hlavně páteční odpoledne, 21. srpen. Všichni víme, co se dělo před lety v roce 1968, a připomíná to i festival Nevermore, na který vás také pozveme už za chviličku. Hudebně v téhleté hodině Damian David. Imagine Dragons. A taky Činasky. A hodinu startují společnými silami Elton John a Dua Lipa.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, 13 hodin 17 minut, hlavně je tady pátek a tak se pojďme podívat, jak to vypadá s kulturními a s dalšími typy na víkendovou pohodu. Začnu dneškem. Pátý ročník festivalu Nevermore 68 můžete navštívit na výstavišti Praha od 14 hodin a poběží tady debaty, výstavy, dokumentární projekce, živé vysílání, kulturní program a další věci. Letošní ročník má moto Příběhy těch, kteří tu chyběli, a bude připomínkou 100 tisíců lidí, kteří po roce 1968 odešli do exilu. Festival Letní Letná se vrátí do Letenských sadů. Letošní ročník pro vás má bohatý divadelní program, ale nemusíte sem chodit pouze na představení, budou tady i doprovodné akce. Hradozámecká noc, ta připadá také na tuto sobotu. V Praze se můžete vydat například na prohlídky budovy Senátu, Chvalského zámku, kláštera minoritů nebo zahrad pod Pražským hradem. Slovo kyseláč se může shodovat z vícero zajímavých pivních stylů, mají ale společnou osvěžující chuť, barevnou kreativitu a salvu vůní. Festival kyseláčů se koná opět v Pragovce a navštívit ho můžete ode dneška až do neděle. No a piknik můžete spojit i s výstavou Rostlinná odysea, která se koná u příležitosti otevření nové stejnojmenné expozice a provede vás fascinující historií rostlin. Výstava propojuje svět z kamenilin se živými rostlinami Botanické zahrady Praha. No a podrobnosti o všech akcích tradičně najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. U nás je aktuální doprava na okruhu směrem z letiště, kde jedničce vázne provoz před sjezdem na Jinočany. Na 21. kilometru ještě dořešují nehodu v odstavném pruhu a pomalu se jede z D5 od Rudné ze 3. kilometru na 15 minut. Na dálnici D7 kolony na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolona od Středokluke z 5. kilometru na 20 minut. V Praze je pomalý provoz také na spojkách obou směrně před Průmyslovou. Pomalý provoz je i na magistrále mezi Muzeem a Štvanicí obousměrně. Plní se také okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy ještě menší zdržení u Benátek na 28. kilometru, dořešují tady hromadnou nehodu a zdržení v koloně je 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Činásky nás přivedly ke 13. hodině a 30. minutě. Slyším tvoje kroky. Já už žádné neslyším, protože Monika Vrchotová tady je se zprávami.
1: Pěkné páteční odpoledne. V Praze začne v 15 hodin platit výstraha před silnými bouřkami. Podle meteorologů můžou výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy. Pražští hasiči proto posilují směny, říká jejich mluvčí Vojtěch Ročetl.
2: Od 16 hodin navyšujeme početní stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnicích.
1: Řidiče na dálnici D1 čeká o víkendu noční uzavírka kvůli zatěžkávací zkoušce mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Mezi dnešní 22. a zítřejší 6. hodinou raní bude uzavřený 8-kilometrový úsek dálnice mezi sjezdy na Mirošovice a Chodce Rady. Stejná uzavírka bude platit i v noci na neděli. Na pražském výstavišti už za půl hodiny začne akce Nevermore 68. Každoročně připomíná srpnovou okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, koncerty a rozhovory. Akce letos připomene také osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali. Panamský průlav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Provoz vodní cesty mezi Atlantským a Tichým oceánem je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem v zemi spadlo o třetinu méně srážek, než je obvyklé. Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině ke svému prvnímu čtvrtfinále na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA. V Cincinnati se utká s domácí Madison Keysovou. Bejlek v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Bylo to její první vítězství nad hráčkou z první světové desítky v kariéře. Obloha nad Prahou se bude zatahovat, po 17. hodině máme čekat přeháňky a velmi silné bouřky, které pak začnou večer přecházet ve vydatný déšť. Teploty vystoupí maximálně na 27 stupňů, zítra už bude jen kolem 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme za dopravou a za Lukášem Millerem.
4: Hezké odpoledne, tak na pražském okruhu stále silný provoz směrem z letiště k dálnici D1. Je to kvůli omezení u sjezdu na Ořech. Tam stále dořešují nehodu a pomalu se jede z plzeňské D5 zhruba ze 3. kilometru, zdržení celkově 20 minut. Na pražském okruhu jsou kolony i směrem z D1 na letiště. Před Cholupickým tunelem je tam hlášená nehoda. Kolona od sjezdu na Vestec je asi na 15 minut. Na dálnici D7 zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova u sjezdu na letiště je omezení kolona ze sjezdu na Kněževe ze 3. kilometru, je tam asi na 15 minut. V Praze pak je silný a pomalý provoz na spojkách obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice, pomalu se jede od Zahradního města, také od sjezdu na Běchovice, je to vždy na 15 minut. Plní se třeba i magistrála, zejména směrem do Holešovic, ty kolony jsou teď nesouvislé od muzea až na do omezení na Hlávkově mostě, je to asi na 20 minut a připomínáme také ucpanou křižovatku Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Kolony jsou v Hartigově i v ulici Jana Žilivského. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s Loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí na alkoholu. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 13.34, takový je aktuální čas a vy se můžete těšit na skvělou společnost u nás na 107.1 FM a v DAP+. Budou tady Kygo a Khalid, také Griffin, The Kid Laroi, Justin Bieber anebo Crazy Town. Dobrá společnost, ať se vám líbí.

0: Eva Max s námi na rádiu Praha je 13.46, máme 21. srpna. No a dnes je to přesně 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Armády překročily hranice v noci na 21. srpna a skončilo tím Pražské jaro. Pokus československých komunistů o nastolení takzvaného socialismu s lidskou tváří. Před rozhlasovou budovou ve Vinohradské si dnes máme možnost tehdejší událost připomenout a připomínáme si je tam.
1: Pietní akt začal už tradičně za zvuku vojenské hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, veřejnost i pamětníci, třeba tehdy 19-letá Zdena Heřmanová.
2: Najednou vyjeli ze spoda z Václaváku tanky, ze zhora tanky, tak jsme zůstali zatěsnaní a museli jsme do Balbínky. Tam někdo hodil rajský z okna. Ty Rusové sami nevěděli, tak začali střílet, takže mě prostřelili rameno. Tak mě odnesli do baráku, za chvilku přijela sanitka a odvezli mě do Vinohradské nemocnice.
1: Při projevech politiků atmosféra zhoustla, zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel v projevu řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pak připomněl úlohu československého rozhlasu během počátku okupace.
4: Rozhlas v srpnu 1968 ukázal, že odvážné, pravdivé slovo je účinným a silným a mocným ochráncem.
1: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli

0: chránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
1: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Do konce roku to v souvislosti s okupací bylo 137. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: A my jsme na silnicích, začneme Pražským okruhem směrem z letiště k dálnici D1, ještě vázne provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou od plzeňské D5 a zdržení asi 20 minut. Na D7 kolony na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení a kolona od Středokluk z 5. kilometru na 20 minut. V Praze je také pomalý provoz na spojkách obou směrně před Průmyslovou od Lanového mostu a také od Hradecké dálnice D11 a plní se i jižní spojka i na příjezdu k Barandovskému mostu od sjezdu na Pankrác. Hodně plná je magistrála zejména směr Holešovice, asi půl hodiny naberete od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Kolony asi na 15 minut jsou bělohorské, obou směrně před Vypichem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Doprava, informace a Mark Amber s námi právě teď na rádiu Praha, kdy odbíje druhá. No a to znamená, že jsou tady zprávy a taky Štěpánka Martanová. Vítej Štěpánko, asi moc horko.
1: Zpráva je tady Štěpánka Martanová, hezké odpoledne. Hasiči se připravují na silné bouřky. Muzeum moderního umění v americkém Texasu uvedlo v předvečer výročí okupace Československa film Vlny. Na Diamantové lize v Lausanne se představí oštěpař Vadlejch a překážkař Rada. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, později přehánky a velmi silné bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze začne v 15 hodin platit výstraha před silnými bouřkami. Podle meteorologů můžou výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy. Pražští hasiči proto posilují směny, jak říká jejich mluvčí Vojtěch Ročelt.
3: Od 16 hodin navyšujeme početní stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnicích.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO pak na síti X připomněla Františka Krýla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního stanu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech. Tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku a vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 000 lidí. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
4: Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
5: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy mítinkem ve švýcarském Lausanne. Ve startovních listinách jsou dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten mezi elitou diamantové ligy závodí úplně poprvé.
6: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by se měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Myslím si, že jsem se neumístil líp než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. Je to určitě příjemnější, vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a můžu jenom překvapit.
1: Pátek bude v Praze oblačno až zataženo po 18. hodině až do večera s přeháňkami a velmi silnými bouřkami, které večer začnou přicházet do vydatného deště. A denní maxima budou dnes 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po 14. hodině, vy jste možná za volantem a Lukáš Miller ví, kde přibrzdíte.
7: Hezké odpoledne, tak zejména teď na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Průmyslovou ulicí, kousek za Europarkem, tam je nehoda dvou aut, blokují levý pruh a kolona je přes skoro celou jižní spojku od Spořilovské asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu z letiště k dálnici D1 ještě vázne provoz před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou od sjezdu na Splzeňské dálnici D5 zdržení 20 minut, 15 minut se popojíždí po okruhu také od Lokovského tunelu k Ořechu. Hodně plná je magistrála, to zejména směrem do Holešovic, asi půl hodiny naberete v nesouvislých kolonách od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Kolony asi na 15 minut jsou pak v Bělohorské obou směrně před Vypichem, regulován je průjezd tunely Blanka, takže tam je kolona v Patočkově na Břevnově na 20 minut. Na dálnici D4 kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy ze Strakonic u jíloviště je omezení na 9. kilometru a zdržení z Prahy je delší od sjezdu na Baně na 20 minut. A ještě dálnice D1 z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem pomaleji se jede od Pražského okruhu. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 14. hodině. S vámi je Rádio Praha 21. srpna 2026. No a s námi jako průvodci budou Katy Perry. V této hodině je Support Lesbian. A nebo Alex Warren. Tak ať se vám daří, ať už bouřka přijde, či nikoliv.
2: Rádio Praha

0: Rádio Praha je s vámi na 107.1 FM a také v DAB Plus je pátek a možná, že je tu ten ideální čas hlasovat na pondělní vinilový večer od 21. hodiny. Všechno důležité najdete na našem Facebooku. Proti sobě stojí dvě alba z 80. let. Pod tím jedním je podepsaná slavná švédská ABBA. Album se jmenuje Super Trooper a je z roku 1980. No a pod tím druhým Fleetwood Mac. Album z roku 1987 Tango in the Night. Všude jsou skvělé hity, které vyšly samostatně na singlech. No a pokud se podívám na aktuální pořadí, tak ABBA zatím s převahou vede. Jak to bude dál, záleží jen a jen na vašich hlasech. Čas na aktuální dopravu. Co se děje na silnicích? V Praze je výrazná komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Průmyslovou. Kousek za Europarkem je nehoda dvou aut v levém pruhu a kolona od Spořilovské na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem z letiště, kde jedničce vázne provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou od plzeňské D5 a zdržení 20 minut. 15 minut se popojíždí od Lochovského tunelu k Ořechu. Hodně plná je také magistrála směrem na Holešovice. Asi půl hodiny naberete od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Kolony na 15 minut jsou Bělohorské obousměrně před Vypichem. Regulují také průjezdy Blankou. Kolona je v Patočkově na Břevnově na 20 minut. No a na D4 kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy ze Strakonic. U Jíloviště je omezení na 9. kilometru a zdržení z Prahy od sjezdu na Baně na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Hity, yeah. Doprava, informace. S vámi Rádio Praha, máme tu zprávy ve 14.30 se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezké páteční odpoledne. Praha 5 bude mít novou dětskou skupinu. Začne fungovat v Hlubočehpích v bývalé trafostanici v ulici Na Habrové. Objekt prošel přestavbou a má kapacitu pro 12 dětí ve věku od 2 do 4 let a první děti přivítá od října. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale také jarní mrazíky nebo krupobytí. Ruský útok na rodinné domy ve vesnici v Charkovské oblasti na Ukrajině nepřežily dvě ženy. Několik dalších lidí utrpělo zranění, informovalo o tom charkovské vojenské velitelství. Rusko dnes zasáhlo taky hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Útočilo i na severoukrajinské město Sumy. Naopak, ukrajinské drony dnes poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil v ruském Permu. Zařízení přitom leží na 1600 km od ukrajinských hranic. Ukrajinci také měli zasáhnout vojenské letiště v ruské Volgo Gradské oblasti. A fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní hráč Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přistoupil k nováčkovi první ligy z Pražské Slavie, jejímž je odchovancem. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Pátek bude v Praze oblačno až zataženo, po 17. hodině až do večera s přeháňkami a velmi silnými bouřkami, které večer začnou přecházet do vydatného deště. A denní maxima se dostanou na 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na silnice nám zprostředkuje a řekne, kde to vázne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, ta situace v metropoli se začíná poměrně rapidně komplikovat. V Praze stále čekejte výrazné komplikace na Štěrboholské spojce směr Černý most, kousek za Průmyslovou za Europarkem, tam řeší nehodu dvou aut v levém pruhu, kolona je od Spořilovské na půl hodiny. Nový problém je ale hlášený ve Kbelské směrem do Hloubětína u nájezdu na Novopatskou, tam se srazilo osobní auto s kamionem, kolona je z Letňan na 15 minut prodlužuje se. A nehoda překáží i ve Strahovském tunelu směrem od Barandovského mostu na Troju, zhruba v polovině tunelu stojí nákladní auto v pravém pruhu, musí tak regulovat kolona od Anděla. Hodně ucpaná v Praze stále magistrála, zejména směr Holešovice, půl hodiny se stojí od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Stále čekejte kolony také na dálnici D4 na výjezdu a příjezdu do Prahy ze Strakonic, u Jiloviště na 9. kilometru omezení, zdržení z Prahy od sjezdu na Baně skoro na půl hodiny. A 20 minut se popojíždí i na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 35 minut. Somber, Beck, Calvin Harris a další hudební hvězdy budou s námi. No a protože je 21. srpna, tak o výročí máme jasno. Existují ale i nějaká, která by nám udělala radost. In Petr Jungmann třeba nějaké takové najde už za 10 minut.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je milosrdný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat. Tam sklapla po 27 měsících past a obraz se vrátil do Paříže.
4: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě.
4: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
3: Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků. Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
5: Lukáši, ty jsi to dokázal!
3: A to judista Lukáš Krpálek.
6: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
3: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
7: Počítám je.
3: Samantha ze Sexu ve městě.
7: Letos?
3: 45 slaví zpěvák Ondřej Ruml. A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
8: Jak to vypadá s dopravou v Praze? Je výrazná komplikace na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Průmyslovou. Kousek za Europarkem je nehoda dvou aut v levém pruhu a kolona od Spořilovské na půl hodiny. Nehoda překáží také ve Strahovském tunelu směr Troje.

0: Ke konci tunelu stojí nákladní auto v pravém pruhu a kolona od Anděla je a regulují průjezdy, plní se Dobřížská. Na okruhu směrem z letiště, kde je jedničce, vázne provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou od plzeňské D5 a zdržení 20 minut. Hodně plná je magistrála, zejména směr Holešovice, asi půl hodiny naberete od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Na D4 kolony na výjezdu z Prahy do Strakonic, u Jíloviště je omezení na 9. kilometru, zdržení z Prahy od sjezdu na Baně 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Česko si připomíná události roku 1968. Ředitel rozhlasu Zavoral připomněl jeho roli během okupace. Izrael nebude dál vyšetřovat útok, který v pásmu Gazy zabil 7 dobrovolníků, včetně jednoho Poláka. Varšava si kvůli tomu předvolala izraelského velvyslance. Viktoria Plzeň mění fotbalového trenéra, skončil Martin Hyský. A odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, později přeháňky a velmi silné bouřky, maximální teploty do 27 stupňů.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
2: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
0: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chucerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Objížďka povede přes Benešov a Soběhrady. Stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. Dvě nové zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moci potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka imitují tramvaje ze 70. let minulého století.
3: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla po 70. letech.
0: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoků na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
4: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemýšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení Západu českého klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Cvernou Zvednou v Bělehradě. Nového kouče Viktorie oznámí v nejbližších dnech. Uvedla to dnes na svém webu. V pátek bude v Praze oblačno až zataženo, po 17. hodině až do večera s přeháňkami a velmi silnými bouřkami, které večer začnou přecházet do vydatného deště. Denní maxima se dnes dostanou na 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Vítejte u nás na Rádiu Praha. Je tady čas na aktuální dopravu a s tou je připravený Lukáš Miller.
6: Je to tak, jsem připraven a mám toho poměrně dost. Výrazné komplikace zůstávají na Štěrboholské spojice směr Černý most, kousek za Europarkem, stále řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na místě už jsou policisté, no a kolona je od Spořilovské de facto přes celou spojku asi na půl hodiny. Nehody překáží také v tunelech, a to směrem od Barandovského mostu na Troju. Nejprve ve Zlíchovském tunelu směr Troja, tam v levém pruhu stojí auto s defektem, kolona od Vltavy je na 10 minut a další komplikace je o kus dál už ve Strahovském tunelu směr Troja ke konci, tam stojí nákladní auto v pravém pruhu rovněž s defektem, kolony jsou od Anděla, také je regulován průjezd tunely, takže hodně ucpaná i do Břížská ulice. Komplikace jsou pak na magistrále, ta se ucpává směrem do Holešovic, půl hodiny naberete od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Ucpává se i dálnice D4 na výjezdu z Prahy do Strakonic u jíloviště na 9. kilometru omezení, kolona od sjezdu na Baně na 20 minut. A na D1 z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem pomalu se jede od okruhu, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 15. hodině, s vámi je Rádio Praha, 21. srpen. Mimochodem, Johanám a všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. No a kdo s námi? Billie Eilish. Taky Lady Gaga. Nebo Metcon a Ray Dalton. Ať si dál užíváte prázdninové pohody.

0: Nejvíc hitů v digitálu a také na FM. S vámi je Rádio Praha, 15 hodin, 17 minut. No a teď vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a ještě nějakou dobu potrvají, také několik zajímavých výzev. Třeba na první pohled připomínající golf místo hole a míčku, ale hráč používá létající disk. No a místo jamek trefuje koše. Zkoušeli jste někdy disc golf? Je to poměrně nenáročný sport, který je možné hrát prakticky kdekoliv a vyzkoušet ho může úplně každý. Pokud jste ho ještě nevyzkoušeli, podívejte se na naše stránky, kde je možné ho vyzkoušet a jak to všechno vypadá. Najdete tam samozřejmě i fotografie. A teď za aktuální dopravou s Lukášem Millerem.
1: Hezké odpoledne, velmi aktuálně lepší situace v Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most, kousek za Průmyslovou, za Europarkem byla nehoda dvou aut v levém pruhu, před minutou ale odjeli, takže kolona od Spořilovské se bude rozjíždět ve špičce, ale nejspíš nějakou dobu. Komplikace zůstávají v tunelech směrem na Trojů od Barandovského mostu, nejprve ve Zlíchovském tunelu, tam v levém pruhu stojí nepojízdné osobní auto s defektem, kolona je od jižní spojky asi na 10 minut a komplikace jsou i o kus dál ve Strahovském tunelu ke konci před sjezdem na Malovanku. Tam stojí nákladní auto v pravém pruhu, takže se reguluje a kolony jsou v Dobříšské ulici. Hodně ucpaná v Praze pak je třeba magistrála, zejména směrem do Holešovic. Asi půl hodiny stále naberete v úseku od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Kolony jsou pak i na okrajích Prahy, na dálnici D4, na výjezdu do Strakonic, metropole u Jiloviště, omezení na 9. Zdržení navíc v koloně, tam na 5. kilometru je hlášená i nehoda a ta kolona samotná je od Pražského okruhu na půl hodiny. A ještě D1 z Prahy do Brna, kolona začíná u okruhu a pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka, je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha a zprávy v 15.30 se Štěpánkou Martanovou.
1: Příjemné odpoledne. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. Je to zhruba o 80 méně než při volbách před 6 lety. Česká tisková kancelář to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. V každé páté školní jídelně zjistili od začátku roku pražští hygienici závadu. Zkontrolovali 200 zařízení a udělili pokuty za více než 80 tisíc korun. Mezi nejčastější problémy patřil zanedbaný úklid, poškozené stěny anebo překračování minimální trvanlivosti potravin. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství. Informoval o tom ten český Martin Šebestyán za SPD. Se svými protěžky chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Zemědělci se letos kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i s nižšími výnosy. A polská tenistka Iga Świątecová díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skračovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyř hry se zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková. Pátek bude v Praze oblačno až zataženo, po 17. hodině až do večera s přeháňkami a velmi silnými bouřkami. Večer pak začnou přecházet do vydatného deště. Maximální teploty dnes 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller bude varovat před obtížně průjezdnými místy v Praze.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je páteční odpolední špička, je to bohužel znát, kolony jsou třeba na jižní spojce směrem na Černý most, pomalu se tam jde od Spořilovské k Průmyslové, zdržení asi 20 minut, teď už pouze provozem nehodu u Europarku odklidili. Lepší situace je v tunelech směrem z Barandovského mostu na Troju, nepojízdné auta jak ve Zlíchovském, tak i ve Strahovském tunelu jsou obě pryč, kolony od jižní spojky se postupně rozjíždí. Stále zaplněná je třeba magistrála, a to hlavně směrem do Holešovic, zase půl hodiny se popojíždí v nesouvislé koloně od muzea do omezení na Hlávkově mostě. Ucpává se i Liberecká z Letňan do Hloubětína, to je na 20 minut. 20 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Holešoviček. Na dálnici D4 kolony z Prahy do Strakonic před omezením u Jiloviště. Zdržení je od Zbraslavy asi půl hodiny, navíc na 5. kilometru v koloně řeší i nehodu. A ucpává se i D1 z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Pomalu se jde od okruhu, je to na 20 minut. A 20 minut naberete i na pražském okruhu z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne po půl čtvrté, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB+. Diskuze, výstavy i promítání prvního amerického filmu Miloše Formana. To všechno nabízí dnešní program festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti, který připomíná události srpna 1968. A už to tam běží. Jak to tam vypadá, řekneme vám za 10 minut, protože tam máme svoji redaktorku.

0: Sanctuary, Welshly Arms, s vámi je Rádio Praha v 15.44. Po okupaci Československa v srpnu 1968 odešli do zahraničí statisíce lidí. Byli mezi nimi lékaři, vědci, umělci nebo učitelé. No a právě jejich osudům se dnes věnuje kulturně společenský festival Nevermore 68 na pražském výstavišti. No a konkrétně tam je teď i naše kolegyně Tereza Cedidlová, které přeji hezké odpoledne. Vítej, Terezo.
1: Dobré odpoledne. Já teď stojím u Křižíkova pavilonu B, hned vedle historického tanku.

0: výstavy, poslechnout si debaty, nebo si můžou vzít sluchátka a sednout si na lavičku před plátno, kde běží projekce dobových materiálů. Večer tady bude znít i hudba Jaroslava Hudky, no a celý festival Nevermore 68 zakončí ve 21 hodin a 30 minut promítání prvního amerického filmu Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace Taking Off.
1: Už jsme zmínili, že hlavním tématem letošního ročníku je odchod lidí do emigrace po srpnu 68. Jak jejich příběhy festival připomíná?
0: Kromě těch debat, ve kterých se často téma emigrace dnes opakuje, taky bude dál opakovat, je to třeba formou výstav. Paměť národa například představuje osudy známých československých exulantů, jakými byl Pavel Landovský nebo Pavel Kohout. Muzeum paměti 20. století zase připomíná novináře a politika Pavla Tigrida. A návštěvníci si můžou projít třeba taky mozaiku příběhů, což je interaktivní výstava, která pracuje s autentickými vzpomínkami a přibližuje osudy konkrétních emigrantů, třeba 24-letého studenta medicíny, který po okupaci odešel do Kanady.
1: Svůj program má na festivalu i Český rozhlas. Co tam připravil?
0: Český rozhlas připravil speciální hodinový pořad, který si budou moct poslechnout nejen lidé přímo tady na výstavišti, ale od 18 hodin a 10 minut také posluchači Radiožurnálu, protože se bude živě vysílat. Moderátor Jan Pokorný bude se svými hosty mluvit například o rozhlasových redaktorech, kteří po roce 1968 odešli do zahraničí, a taky o tom, jaké byly jejich návraty zpět do Československa.
1: Tereza Cedidlová. Terezo, díky za informace a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: A my se podíváme na silnice, a to očima Lukáše Millera.
2: Poledne, tak v Praze páteční odpolední špička, hodně silný provoz a velké kolony třeba na jižní spojce směrem na Černý most. Pomalu se teď jede od Spořilovské, a to až za Průmyslovou ulici, za Europark. Čekejte v koloně asi půl hodiny navíc. Půl hodiny pak naberete také na magistrále, zejména směrem do Holešovic. Stojí se de facto už od Vinohradské ulice, a to až do omezení na Hlávkově mostě. Tam se stále projíždí pouze jedním pruhem. Vázne provoz také ve Kbelské v Praze z Letňan do Hloubětína, čekejte 20 minut navíc. Před Novopatskou skoro 30 minut se teď stojí v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic směrem z centra, tam je to velká kolona. Na dálnici D4 čekejte zdržení na výjezdu z Prahy do Strakonic, tam je to tradičně před omezením u Jiloviště na 9. kilometru, stojí se od Zbraslavy, je to asi na půl hodiny až možná 40 minut, navíc v koloně na 5. kilometru řeší i nehodu. Na D1 z Prahy do Brna pomalej se jede od Pražského okruhu do omezení na mostě Šmejkalka, je to na 15 minut a 15 minut naberete i na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Česko zasáhly velmi silné bouřky, hrozí i vznik supercel. Na střední škole ve Švédsku útočník s mečem zranil několik lidí, píší agentury. Policie ho postřelila a zadržela. Začíná anglická fotbalová liga, hrát ji mohou až 3 čeští brankáři. A v Praze bude odpoledne zataženo, později přehánky a velmi silné bouřky, maximální teploty do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Českém postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 15 hodin pro většinu území, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Napadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
0: Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená do konce února. Podle původních plánů měla oprava nástupiště trvat do začátku prosince. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je proto musí vyměnit, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Jediným řešením je nevyhovující prvky stropní desky nástupiště sanovat a dle potřeby je nahradit novými. Také necháme provést nové ochranné protipožární vrstvy, aby byla zajištěna bezpečnost, požadovaná životnost a provozní spolehlivost veškerých nosných konstrukcí stanice.
0: Starobní, invalidní a pozůstalotní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odráží odpracované roky, výše výdělků či počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí, informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných ani další podrobnosti zatím oficiálně místa nezveřejnila. Web deníku Aftonbladet ale informuje nejméně o 2 zraněných. Policejní mluvčí také deníku řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Ostatní školy ve městě severozápadně od metropole Stockholmu ale zůstávají uzavřené. Utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne v 9 večer nový ročník anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu z Premier League jsou 3 čeští zástupci, jak dodává redaktor Kristian Čveda.
4: V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezóny Antonín Kinský z Tottenhamu a Lukáš Horníček s Newcastlem. Kinský si pozici upevnil úspěšným bojem o záchranu na konci minulé sezóny a nově vytvoří brankářskou dvojici se zkušeným Slovákem Martinem Dubravkou. Horníček se do Anglie přesunul v létě z portugalské Bragy. Na soupisce Liverpoolu je stále i další český golman Vítězslav Jaroš. Čeští hráči v poli v Premier League chybí, West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s dalším českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v minulém ročníku sestoupili.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo po 17. hodině až do večera s přeháňkami a jak už jsme říkali velmi silnými bouřkami, ty večer budou přecházet do vydatného deště. Denní maxima 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A my se jdeme podívat také aktuálně na silnice s Lukášem Millerem.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze silný provoz a kolony na obvyklých místech, třeba na jižní spojce směrem na Černý most. Před Průmyslovou se popojíždí de facto od Spořilovské a to zdržení je pak asi 20 minut. Silnější provozy pak je na Štěrboholské spojce před Průmyslovou nebo také na jižní spojce před Barandovským mostem, tam je to zdržení zanedbatelné. Hodně ucpaná je stále magistrála, je to kvůli omezení na Hlávkově mostě směrem do Holešovic a ta kolona na průtahu centrem od Nuselského mostu je asi na půl hodiny, stojí se de facto v koloně od muzea od Vinohradské ulice. Skoro 30 minut postojíte také v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic směrem z centra Prahy. Tam je to kvůli nové uzavírce. Plní se třeba i Bělohorská z centra před Vypichem, zdržení 20 minut. A na okrajích Prahy na dálnici D4 jsou kolony na výjezdu z Prahy do Strakonic poměrně dlouhé. U jíloviště na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici a kolony od Zbraslavy skoro na 35 minut. Navíc v koloně asi v polovině na 5. kilometru je i nehoda. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova před letištěm je omezení a kolona ze 4. kilometru na 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, je 16 hodin a 5 minut. S vámi je Rádio Praha, venku už se to mračí, možná ty bouřky skutečně přijdou, uvidíme, tak kroupy snad si tam nechají. No a u nás Niko a Vince.

0: True Colors, Mad World, s vámi je Rádio Praha v 16 hodin a 16 minut. A protože je pátek, pojďme se podívat na to, co se bude dít v Praze. A co se možná už děje, teda konkrétně pátý ročník festivalu Nevermore 68 odstartoval už ve 14 hodin. A běží tady debaty, výstavy, dokumentární projekce, živé vysílání i další kulturní program. No a letošní ročník má moto příběhy těch, kteří tu chyběli, a bude připomínkou statisíců lidí, kteří po roce 1968 odešli do exilu. Festival Letní Letná se vrací do letenských sadů a letošní ročník pro vás má divadelní program, ale nemusíte sem chodit pouze na představení, budou i doprovodné akce. Hradozámecká noc ta také připadá na tuto sobotu. V Praze se můžete vydat například na prohlídky budovy Senátu, Chvalského zámku, kláštera minoritů nebo zahrad pod Pražským hradem. Pod slovo kyseláč se může schovat víc zajímavých pivních stylů. Mají ale společnou osvěžující chuť, barevnou kreativitu a salvu vůní. Festival kyseláčů se koná opět v Pragovce a navštívit ho můžete ode dneška až do neděle. No a piknik můžete spojit s výstavou Rostlinná Odyssea, která se koná u příležitosti otevření nové stejnojmenné expozice a provede vás fascinující historií rostlin. Výstava propojuje svět z kamenilin s živými rostlinami Botanické zahrady Praha. Podrobnosti tradičně najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat i na dopravu.
1: Praha je nej. Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
2: Praha je nej.
0: Lukáš Miller nám řekne, jak to vypadá s aktuální dopravou právě teď.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný odpolední páteční provoz, kolony třeba na jižní spojce směrem na Černý most, teď se pomalu jede v koloně de facto od Spořilovské ulice až za Průmyslovou ulici, za Europark do omezení u Štěrbohol, celkově na ten Černý most pojedete v koloně asi 25 minut. Hodně ucpaná stále magistrála, přes půl hodiny se jede v koloně od muzea do omezení na Hlávkově mostě, stále silný provoz je třeba i ve Kbelské ulici, zejména směrem do Hloubětína, asi 10 minut tam naberete před Novopatskou. Ucpává se třeba i Českobrodská ulice na příjezdu do Běchovic směrem z centra, teď je to asi na 20 minut. A silný provoz je na okrajích Prahy. Na dálnici D4 na výjezdu směr Příbrama Strakonice kolona začíná za sjezdem na Zbraslav a asi půl hodiny se jede do omezení u Jiloviště na 9. kilometru. Také na D1 silný provoz za Prahou směrem do Brna, provoz tam brzdí omezení na mostě Šmejkalka, to je kilometr 24, zpomaluje se už u Pražského okruhu, pak se jede pomalu 15 minut. A 15 minut naberete i na dálnici D7, příjezd do Prahy z Chomutova, u letiště na 2. kilometru je také omezení. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Linkin Park s námi na rádiu Praha 16.30, zprávy a Štěpánka Martanová.
1: Páteční odpoledne. Praha 5 bude mít novou dětskou skupinu. Začne fungovat v Hlubočepích v bývalé trafostanici v ulici Na Habrové. Objekt prošel přestavbou a má kapacitu pro 12 dětí. A to ve věku od 2 do 4 let a první děti tam přivítají v říjnu. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zemědělka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder a taky jarní mrazy nebo krupovití. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Gerlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izraeli ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. A fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní hráč Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přistoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie, jejímž je odchovancem. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Pátek bude v Praze oblačno až zataženo, teď odpoledne až do večera čekáme přehánky a velmi silné bouřky, které večer začnou přicházet do vydatného deště. Denní maxima budou 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na rádiu Praha v 16.33 také dopravní zpravodajství s Lukášem Millerem.
3: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze silný odpolední provoz, zejména na hlavních tazích, třeba na jižní spojce směrem na Černý most, co asi půl hodiny jede krokem od Spořilovské ulice až za Průmyslovou za Europark do omezení u Štěrbohol, kolona pouze provozem bez nehod. Hodně plná zůstává magistrála, a to zejména pokud pojedete směrem do Holešovic, tak postojíte už od hlavního nádraží až do omezení, které je na Hlávkově mostě. Teď aktuálně je to asi na 25 minut v koloně. Regulován je průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Dobřížské před vjezdem do tunelů, také v Patočkově na Břevnově. Chvíli se stojí i v Povltavské ulici v Troji, také směr tunely Blanka. Ucpává se pak Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich, tam naberete v koloně asi 15 minut navíc. Hodně ucpaná zůstává také Dubeč kvůli novému omezení, kvůli uzavřené ulici do Říčan, takže se stojí vlastně už od Pražského okruhu a je to asi na 25 minut. A ještě dálnice D4 za Prahou, kolona se táhne od Zbraslavy a půl hodiny se stojí až do omezení na Jiloviště. Tam na 9. kilometru je průjezdní pouze jeden pruh. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 16.34, to je aktuální čas. No a s námi Eva Farná, Amiraj, Michael Jackson a také Jirka Štefla, který přinese pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 16 hodin 46 minut a to je přesně čas na tipy Jirky Štefla.
1: Vydejte se na den otevřených dveří do Invalidovny v Karlíně. Brány tohoto významného objektu se naposledy otevřou pro veřejnost před zahájením rozsáhlé několikaleté obnovy. Projdete si historické interiéry, zažijete vojenský ceremoniál a rozloučíte se s památkou v její současné podobě. Den vyvrcholí v 17 hodin slavnostním uzamčením budovy. Přednost mají návštěvníci s rezervací, operativně ale budou na prohlídky pouštět i neregistrované. A na Vyšehradě zase bude královský den, letos je to totiž přesně 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava II. A byl to právě on, kdo proměnil Vyšehrad v symbol moci přemyslovců. Na místě budou i řemeslné dílny a taky stánky s občerstvením. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Máme pro vás také přehled toho, co se děje na silnicích s Lukášem Millerem.
2: Hezké odpoledne, tak stále se stojí, kolony jsou prakticky na obvyklých místech, ale jezdí se bez nehod nebo bez zásadních nehod. V Praze třeba na jižní spojice kolona směr na Černý most, pomalu se jede od Spořilovské, asi 25 minut přes Lanový most až za Europark k za Průmyslovou do omezení u Štěrbohol, je to pouze provozem. 25 minut stále naberete také na magistrále, a to zejména směrem do Holešovic, ta kolona aktuálně začíná kousek za Vinohradskou ulicí a pokračuje až do omezení na Hlávkově mostě, tam se projíždí pouze jedním pruhem. Stále silný provoz je na příjezdech k tunelovému komplexu Blanka. Je to kvůli regulaci tunelů, takže kolony jsou třeba v Povltavské ulici v Troji, hodně se stojí také v Patočkově, tam je to asi na 20 minut na Břevnově, 15 minut postojíte i v Dobřížské ulici od Zlíchovského tunelu do tunelu Brázovka. Kolona na 20 minut je pak také v Bělohorské z centra před Vypichem. Na dálnici D4 za Prahou velká kolona před Jílovištěm, před omezením na 9. kilometru, teď se stojí ze 3. kilometru, je to asi na půl hodiny. 20 minut pak naberete i na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště a nebo také na dálnici D1 za Prahou před omezením na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Dospíval Tom Odell na rádiu Praha, jsou tady zprávy na 17. hodinu, ve studiu už je Štěpánka Martanová. Štěpánko, příjemné páteční odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Pražští hygienici od začátku roku zkontrolovali 200 školních jídelen. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Vyplývá to zdat ze Španělska a nebo Německa. Na diamantové lize v Lausanne se představí oštěpař Vadlejch a překážkář Rada. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, později přehánky a velmi silné bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V každé páté školní jídelně zjistili od začátku roku pražští hygienici závadu. Celkem zkontrolovali 200 zařízení. Mezi nejčastějšími problémy byly zanedbaný úklid, poškozené stěny anebo překračování minimální trvanlivosti potravin. Celkem udělili pokuty za více než 80 tisíc. Podle mluvčí krajské hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok úřady zjišťovaly taky teplotu podávaného jídla.
3: V jednom provozu jsme u teplého pokrmu naměřili pouze teplotu 51,5 stupně Celsia, což je hluboko pod minimální bezpečnou hranicí 60 stupňů Celsia. Tento stav představuje riziko ohrožení zdraví dětských strávníků.
1: Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Řidiče na dálnici D1 čeká o víkendu noční uzavírka kvůli zatěžkávací zkoušce mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Mezi dnešní 20. a zítřejší 8 hodinou raní bude uzavřený 8-kilometrový úsek dálnice mezi sjezdy na Mirošovice a Chodce Rady. Auta se na D1 můžou vrátit u Ostředku. Silničáři provoz stejným způsobem omezí i následující noc. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa.
4: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy meetingem ve švýcarském Lausanne. Ve startovních listinách jsou dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten si mezi elitou diamantové ligy zazávodí úplně poprvé.
5: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by se měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Myslím si, že jsem se neumístil líp než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. A je to určitě příjemnější, vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a může jenom překvapit.
1: Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo až do večera s přeháňkami a velmi silnými bouřkami, které večer začnou přecházet do vydatného deště a denní maxima 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se ještě podívat na dopravu.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz, odpolední špička kolony třeba na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, zastavíte se poprvé za Spořilovskou a asi 15-20 minut pojedete krokem za Průmyslovou k Europarku. Stále hodně ucpaná je magistrála směrem do Holešovic, je to kvůli omezení na Hlávkově mostě, tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem, no a kolona je od Muzea od Vinohradské skoro na půl hodiny. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony jsou třeba poměrně velké na Břevnově v Patočkově, asi 20 minut postojí projít tam v koloně. 20 minut se zdržíte i v Českobrodské ulici z centra od Štěrboholské spojky na příjezdu do Běchovic. Na dálnici D4 kolony na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic a Příbramy. U Jiloviště na 9. kilometru je zúžení kvůli stavbě lávky a zdržení od Braslavy asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna před omezením na mostě Šmejkalka na 24. kilometru se zpomaluje už u Pražského okruhu na 10. a asi 20 minut se pomalu pokračuje. A na dálnici D7 kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení. Zdržení tam asi 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 17. hodině tady bude Michael Schulte. Skupina Činasky. A společně Mark Ronson a Bruno Mars. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezké odpoledne.

0: Tak to byl Michal Šulte na Rádiu Praha. Teď už máme 17:45. Za chvilku se podíváme na pražskou dopravu, jak to tam vypadá. Ještě předtím připomínám, že je pátek, to znamená, že dnes večer po 9. hodině tady bude náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Tady necelých 60 minut rockové muziky z domova i ze světa s Iljou Kučerou mladším. A teď už slibované dopravní informace.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále kolony na obvyklých místech, třeba na jižní spojce, tam se popojíždí směrem na Černý most kolony. Teď začínají před sjezdem do ulice v Korytech, to znamená na Záběhlice a Zahradní město. A asi 20 minut se pokračuje pomalu až za Lanový most k Průmyslové ulici, kolona pouze provozem. Hodně plná je stále ještě magistrála, to zejména směrem do Holešovic z centra od Nuselského mostu. Je to kvůli omezení na Hlávkově mostě, stojí se od hlavního nádraží, je to asi na 20 minut. Regulují průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Patočkově na Břevnově na 20 minut, 15 minut se stojí i v Dobřížské ulici od Zlíchovského tunelu, menší zdržení pak čekejte i v Poveltavské ulici v Troji. 20-minutová kolona pak stále překáží v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich a ještě okraje Prahy jsou také poměrně dost ucpané. Dálnice D4 za výjezdem směr Strakonice před omezením u jíloviště kolona od Lipenců na půl hodiny, 20 minut se popojíždí na D1 za výjezdem z Prahy do Brna. Kvůli omezení na mostě Šmejkalka se stojí od Pražského okruhu. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, zdržení také 15-20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Jsou tady krátké zprávy a Štěpánka Martanová.
1: Příjemné odpoledne. Přes Česko se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Středočeského kraje a v okolí Prahy. Během večera a v noci se přes východní část republiky přesunou nad Polsko. V Praze a Libereckém kraji platí stav povodňové bdělosti. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. Česká tisková kancelář to zjistila od registračních úřadů. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur v přepočtu téměř 20 miliard korun, píše o tom agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí úřadu. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivizaci účtu řidičů, aniž by o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost tím nesouhlasí a plánuje se odvolat. A Argentina dostala od Mezinárodní fotbalové federace vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Tamní svaz musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionu korun za nevhodné chování týmu i fanoušků. Z hráčů má nejdelší stopku Leandro Paredes, který si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. A v pátek bude v Praze oblačno až zataženo, později s přeháňkami a velmi silnými bouřkami. Večer začnou přecházet do vydatného deště a teploty maximálně 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný odpolední provoz. Pomalu se třeba jede po jižní spojice směrem na Černý most. Ty kolony jsou teďka od sjezdu na Záběhlice a na Zahradní město, pokračují za Průmyslovou, za Europark je to asi na 15 minut. 10 minut pak naberete na jižní spojice, také na příjezdu k Barandovskému mostu od sjezdu na Pankrát směr Smíchov. Stále hodně ucpaná je také magistrála, tam je kolona od hlavního nádraží směrem do Holešovic až do omezení na Hlávkově mostě. Čekejte asi 20 minut navíc. Regulován je průjezd tunely, takže kolony čekejte teď zejména směrem do Troje, a to v Dobřížské ulici, po pojíždí se od Zlíchovského tunelu. Je to asi na 15 minut v koloně. Ucpává se pak také Pražský okruh, a to zejména směrem z D1 na letiště. Od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Barandov zdržíte se asi 15 minut. A na okrajích Prahy stále hodně ucpaná dálnice D4 na výjezdu směr Strakonice. Před omezením u Jíloviště před 9. kilometrem kolona od Zbraslavy asi na 35 minut. A ucpává se i dálnice D7, příjezd do Prahy směrem z Chomutova. Kolona začíná na 4. kilometru, pokračuje do omezení u letiště, je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou

Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, naučil se ovládnout oheň. Jak přesně ho ale naši předci využívali, zůstává částečně záhadou. Archeologové z Akademie věd teď zkoušejí rozluštit a více se dozvíte už za chvíli.

0: Kázali zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohništ, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologii je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy, jeden ano. Je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
1: Jo, ne, tři. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No, to bude asi z mamuta.
3: Měřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím. ID 205. Výška 216,73.
3: Super, díky.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutov, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá se zjistit například, či tam varili alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávali.
2: Z různých ohnišť tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A pojďme se vrátit zpátky k nám do Prahy. Zajímá nás pražská doprava. Tady má informace Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je pomalý silný provoz a navíc ten teď dokomplikuje i deštivé počasí. Na jižní spojice směrem na Černý most ty kolony začínají teď u sjezdu na Zahradní město a pokračují k Europarku průmyslové zdržení 20 minut. 15 minut se jede v koloně také na Štěrboholské spojice od sjezdu na Štěrboholy k průmyslové. Stále ucpaná je magistrála, setrvale v podstatě se popojíždí v koloně od hlavního nádraží až na ostrov Štvanice směr Holešovice na vině omezení právě. Na mostě Štvanice. Regulované průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Dobřížské, v Radlické, opět se plní třeba i Patočkova na Břevnově. Menší zdržení pak je i na výjezdu z tunelu do Povltavské ulice, pomalu se jede od sjezdu na Letnou. Ucpává se také Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich. Tamto zdržení je asi 15 minut. 15 minut naberete i na pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech a to od Lohkovského tunelu, také od plzeňské D5. A stále velké zdržení je na dálnici D4 za Prahou. Směr Strakonice před omezením u Jiloviště, kolona od Zbraslavy, půl hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
11: Každou neděli v 9 večer
12: na Rádio Praha.

0: Je právě 18 hodin, takže je čas na další dnešní zprávy. Teď už je tady se mnou ve studiu Štěpánka Martanová. Štěpánko, příjemný, teď už také deštivý podvečer.
1: Je to tak, příjemný podvečer. Hasiči zatím nezasahují kvůli bouřkám, nejvíc má pršet v Krkonoších a Jizerských horách. Dronový útok na Krivej Rih nepřežilo nejméně 5 lidí a zraněných je přes 90. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň. A večer bude v Praze zpočátku zataženo až oblačno s trvalým a lokálně i vyradnějším deštěm. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Z Bavorska do Česka od odpoledne postupují bouřky. Zasáhly třeba jižní části středočeského kraje. Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory zatím nebylo potřeba vyjíždět k žádným komplikacím. Ti praští se připravují na možné stopnutí hladiny Botyče a dalších průtoků Vltavy, jak řekl jejich mluvčí Vojtěch Rothschild. Bouřky se budou postupně přesouvat do Polska. Nárazy větru dosáhnou až 70 km za hodinu. Výjimečně by mohly zesílit, jak říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami mohly být nejintenzivnější. Modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu.
1: Pršet by mělo nejvíc na návětří Jizerských hor a Krkonoš, naopak Moravu a Slezsko čekají jen lokální přehánky anebo bouřky. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Po Praze budou zítra jezdit dvě nově zrekonstruované historické tramvaje T3. Potkáme je na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechalo opravit dopravní podnik hlavního města a imitují tramvaje ze 70. let minulého století. Rusko zaútočilo drony na největší nákupní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 5 lidí zemřelo a přes 90 je zraněných, mezi nimi i 6 dětí. Na místě stále zasahují záchranáři a hasiči. Po náletu bezpilotních letounů vypukl v prostorách obchodu požár.
4: Podle úřadu v Krivém Rihu zaútočila ruská armáda na nákupní centrum dvěma údernými drony, vyslanými asi půl hodiny po sobě. Požár, který na místě vznikl, se rozšířil na velkou část komplexu. Na sociální síti Telegram přibývají videa zachycující zásah záchranářů na místě. Na jednom z nich záchranáři ošetřují povrchová zranění dívce, která v náručí drží psa a snaží se ho uklidnit. Podle dněpropetrovské administrativy jsou 20 zraněných ve vážném stavu. Nevyloučili, že počet obětí ještě může vzrůst. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech a víc dodává redaktor Kristian Čveda.
5: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria jeden ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček zatím zůstávají.
1: Páteční večer bude v Praze zpočátku zatažený až oblačný s trvalým a lokálně i vedrnějším deštěm, ojdněle doznívajícími bouřkami i silnými. Během noci srážky zeslábnou v ojdnělé přehánky a oblačnost se bude protrhávat. A nejnižší teploty 14 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
6: Je to tak, hezký podvečer, tak v Praze stále komplikuje provoz deštivé počasí, takže ta doprava opět zase zpomalila, pomalu se třeba jede po spojkách obou směrně před Průmyslovou, ucpává se i Pražský okruh, teď zejména směrem z letiště na D1, kolona je od plzeňské D5 k Ořechu, to je na 20 minut, směrem na letiště asi 10 minut naberete okolo sjezdu na Barrandov a ucpaná je i ulice k Barrandovu od Kauflandu až na okruh. Hodně ucpaná je také magistrála, a to tentokrát obou směrně mezi Štvanicí a Muzeem, naberete vždy asi 20 minut. 20 minut se stojí také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Komplikace jsou navíc v tunelu Blanka směrem na Troju, na konci tunelu, tam stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Průjezd tunely musí regulovat a samotný tunel se pak ucpává od sjezdu na Letnou, je to asi na 15 minut. A na dálnici D4 stále více než půlhodinové zdržení za Prahou směrem do Strakonic před omezením u Jiloviště před 9. kilometrem, kolona od Zbraslavy. A také dálnice D7 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště. Ještě zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu si budete moci poslechnout dosud nezveřejněnou nahrávku týkající se okupace Československa z roku 1968. S dnešním výročím byl také spojen koncert proti zapomnění, který se konal na Václavském náměstí, i o něm si řekneme víc. A už za chvilku prozradíme, jak bude vypadat uzavírka D1 za Prahou o tomto víkendu. No a samozřejmě nebude chybět ani perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký podvečer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský Advent.
1: Řidiči na dálnici D1 dnes v noci neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady. Silničáři tam budou provádět zatěžovací zkoušku mostu Šmejkalka. Podrobnosti o uzavírce má redaktor Ondřej Mikušek. Hezký den.
2: Hezký den. Most se nachází na 24. kilometru směrem z Prahy do Brna. Silničáři kolem něj uzavřou úsek dlouhý 8 kilometrů. Řidiči tam neprojedou od dnešní 22. hodiny do zítřejší 6. raní. Zatěžovací zkouška bude mít dvě fáze a proto stejná uzavírka bude platit i v noci ze soboty na neděli. Tehdy ale začne už ve 20 hodin a trvat bude do 8. raní.
1: Kudy tedy mají řidiči úsek objíždět?
2: Náhradní trasa, která má být vhodná jak pro osobní auta, tak pro kamiony do 12 tun, povede přes Benešov a Soběhrady. Pak řidiči projedou obec Kozmice a na dálnici se vrátí na nájezdu u Ostředku. Kamiony nad 12 tun budou mít objížďku delší. Z Mirošovic pojedou přes Olbramovice, Votice a Miričín, následně po dálnici D3 k Táboru. Poté zamíří na Pilhřimov a na D1 se vrátí nájezdem u Humpolce. Stejná trasa bude sloužit také pro opačný směr.
1: Co přesně budou silničáři na mostu dělat?
2: Na to jsem se ptal mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla.
3: Budeme dělat zátěžovou zkoušku, protože vlastně tam to není jeden most, jsou to dva paralelní mosty vedle sebe. Ten jeden už je prakticky hotový, to znamená, tam půjde skutečně ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku. Řidičům se mírně uleví, ne úplně, ale mírně ano, a začneme stavět tu druhou půlku.
2: Noční termíny vybrali silničáři záměrně. Očekávají totiž nižší teploty bez výraznějších výkyvů, což zamezí velké tepelné roztažení materiálu. Na most najede celkem 8 plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. Pomocí speciálních přístrojů pak silničáři budou měřit, o kolik milimetrů se most pod zatížením prohne. Pokud vše dobře dopadne, tak začne oprava té poloviny nadjezdu, která je ve směru na Brno. Celkově jde o rekonstrukci za více než 960 milionů korun.
1: O dvou nočních uzavírkách na D1 jsme si povídali s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a pěkný víkend.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A jak to vypadá právě teď v Praze a na výjezdech z metropole, tak to ví Lukáš Miller.
4: Hezký podvečer, tak v Praze jsou čerstvé komplikace v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu za sjezdem na Letnou stojí teď už dvě nepojízdná auta, přímo v tunelu se vybočuje, navíc se tvoří i kolony kvůli regulaci, takže se začíná ucpávat Patočkova na Břevnově, také Dušková na Smíchově, ucpává se i Radlická ulice a nebo také i samotný tunel od sjezdu na Letnou až právě k těm dvou nepojízdným vozidlům. Stále pomalý provozy na jižní spojice obou směrně před Průmyslovou, a to jak od sjezdu na Bychovice, tak také z Lanového mostu, je to na 10 až 15 minut. Hodně zaplněná zůstává magistrála, provoz brzdí omezení jak u náměstí IP Pavlova, tak také na Hlávkově mostě, takže ty kolony jsou tam obou směrně na 20 minut. 20 minut naberete v koloně i na Pražském okruhu z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Hodně ucpaná je stále dálnice D4 z Prahy směrem do Strakonic kvůli omezení u Jiloviště, tam na 9. kilometru průjezdný jeden pruh a kolona od Zbraslavy na půl hodiny. A 20 minut se stále popojíždí na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova, a to před omezením u letiště. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Koncert proti zapomnění na Václavském náměstí připomněl dnes 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a byl také součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly. Kromě výročí začátku okupace akce upozornila i na potlačení protiokupační demonstrace z roku 1969.
2: To byla zásadní změna a šok určitě a otočilo to vývojem společnosti.
3: Na koncert se přišel podívat pan Vladimír Macháček. V době okupace Československa mu bylo 5 let.
2: Stáli jsme s babičkou na balkóně, ta mlčela celou dobu, protože jsme viděli jenom kolonu obrněných transportérů s bílým pruhem. Babička, která zažila 2 světové války, tak mě držela kolem ramena. Ruka se jí třásla.
3: Na pódiu vystupují zdarma punkové a rockové kapely. Po obou stranách náměstí jsou vystavené fotografie, které zachycují příjezd sovětských vojáků v tancích. Snímky pořídil Milan Linhardt.
4: Když si fotky vidíte, tak je to v hrůze, kdy se střílelo, ale daleko horší to bylo 69. rok na to, to už byl den hanby.
3: Takzvaný den hanby byla protiokupační demonstrace v roce 1969, kterou násilně potlačili československé bezpečnostní složky. Protestů se účastnil také Pavel Porkert, baskytarista undergroundové skupiny Aktuál.
5: Když nás hnali, tak tamhle naproti byla restaurace Sofie. Nenapadlo mě nic jiného, než tam vlítnout. Když tam za mnou vlítli nějaký z toho praporu s bílýma obuchama, tak všichni seděli u stolu a chovali se jako spořádaní hosté. Tak tě přehlídli. Nebyl jsem ani moc pocený.
3: Zpěvák kapely Aktuál Milan Knížák zemřel na konci července. Celá akce na Václavském náměstí je pojmenovaná právě podle jeho skladby Aby nám sny nezešedly. Pád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 připomněl také pietní akt před budovou Českého rozhlasu. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Štěpánka Martanová.
1: Podvečer. Ve spodní části Václavského náměstí se konal koncert proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezešedly, který připomíná výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Na akci vystoupilo během odpoledne zhruba 10 skupin. Součástí projektu je také venkovní výstava fotografií z okupace v roce 68 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Pražský magistrát dnes oznámil, že nabídne v elektronických aukcích dalších 17 bytů v centru metra. Pole, pro které hledá nájemníky. V nabídce jsou byty o ploše od 22 do 220 metrů čtverečních, které se městu nehodí pro bydlení, lidí v nouzi nebo podporovaných profesí. První kolo aukcí začne 2. září. V Hlubočepích v Praze 5 začne od října fungovat nová dětská skupina, vznikne po přestavbě bývalé trafostanice v ulici Na Habrové a je určená až pro 12 dětí ve věku od 2 do 4 let. V každé 5. školní jídelně zjistili od začátku roku pražští hygienici závadu. Celkem zkontrolovali 200 zařízení. Nejčastějším problémem byl zanedbaný úklid, poškozené stěny a nebo překračování minimální trvanlivosti potravin. Hygienici oznámili, že udělili pokuty za 80 tisíc. A dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Potkat je můžete na takzvané nostalgické lince číslo 23, a to mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. A páteční večer bude zpočátku zatažený až oblačný s trvalým a lokálně i vyratnějším deštěm. Ojediněle doznívajícími bouřkami mohou být i silné. Během noci srážky zeslábnou, v ojediněle přehánky a oblačnost se bude protrhávat. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále připomínáme komplikace v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu za Sizdem na Letnou stojí dvě nepojízdná auta za sebou, blokují vždy zhodně pravý pruh, čekají na odtahové služby, no a takže se vybočuje a také probíhá regulace tunelů. Přímo v tunelu se pomalu jede od Sizdu na Letnou asi 20 minut a plní se i vjezdy do tunelu, třeba v Patočkově ulici, tam je to asi na 10 minut. 10 minut se postojí i v Radlické ulici před vjezdem do tunelu. Na jižní a Štěrboholské spojice pomalý provoz tradičně před Průmyslovou, a to jak od Spořilovské, tak také od sjezdu na Štěrboholy. Směr Černý most je to zdržení o něco delší, asi na 15, možná i 20 minut. Plní se pak také konec k Belské ulice od Novopatské k semaforu v Hloubětíně, to na 10 minut. 10 minut se stojí i v Povltavské ulici od Prosecké k Bulovce. Uspává se Vlzenová mezi Štvanicí a Muzeem obousměrně, to asi na 20 minut navíc. A ještě okraje Prahy, tradičně dálnice D4, výjezd z Prahy do Strakonic a směrem na Příbram. Tak u Jiloviště omezení na 9. kilometru, kolona od Lipenců na 25 minut, 15 minut se stojí i na dálnici D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladším.

0: Máme 21. srpna na Rádiu Praha, je teď čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je milosrdný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementýnu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat. Tam sklapla po 27 měsících past a obraz se vrátil do Paříže.
4: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě.
4: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
3: Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků. Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
5: Lukáši, ty jsi to dokázal!
3: A to judista Lukáš Krpálek.
6: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
3: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
7: Počítám je.
3: Samantha ze Sexu ve městě.
7: Letos?
3: 45 slaví zpěvák Ondřej Ruml. A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Rádio Praha.

0: víkend.
1: Pražský advent.
2: A dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Jedním z míst, kde se tehdy odehrávaly dramatické události, byla Vinohradská třída. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace.

0: Poco.
1: Podle Petera Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
2: Co by vedlo ke skutečnému krveprolití? Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
1: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
0: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
1: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
3: 7 hodin 56 minut.
1: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
4: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
1: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
5: Jsou tu, jo?
3: Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
5: Jo, jdou sem.
3: Jo. Za minutu 8.
1: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
7: A pojďme se opět podívat na pražskou dopravu s Lukášem Millerem.
8: Hezký podvečer, tak v Praze dopravu stále komplikuje provoz a průjezd a odstavená auta v tunelech. Konkrétně v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju, na konci tunelu za sjezdem na Letnou stojí dvě nepojízdná auta za sebou, jsou přímo v tunelu a ta kolona je tak od sjezdu na Letnou asi na 20 minut, regulují kvůli tomu také vjezdy do tunelu Blanka, takže kolony jsou třeba v Patočkově na Břevnově na dalších 20 minut. Komplikace jsou teď i ve Strahovském tunelu v opačném směru, to znamená z Troje na Smíchov, zhruba v polovině se srazila dvě auta. Je to větší nehoda, výrazně blokují pravý pruh, opět kolona je od Malovanky také na 20 minut. Stále hodně plná je magistrála mezi Hlávkovým mostem a hlavním nádražím, naberete v kolonách 20 minut obousměrně a ucpává se i výjezd z Prahy po dálnici D4 do Strakonic a Příbrami. U Jiloviště je tam omezení na 9. kilometru, staví se tam lávka přes dálnici, zdržení z Prahy od Zbraslavě asi půl hodiny. A také dálnice D7 se ucpává tentokrát na příjezdu do Prahy z Chomutova Slaného před omezením u letiště před 2. kilometrem, kolona ze 4. na 15 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: A my se přesně 5 minut před 19. hodinou ještě v pražském updateu podíváme na počasí, které nás čeká. Tak v noci bude stále ještě pršet a připomínám tedy, že déšť může být stále i vydatný. A teploty klesnou na 14 až 12 stupňů Celsia, takže se ochladí. Zítra, potom v sobotu, bude ještě déšť doznívat, ale večer už se má vyjasňovat. Teploty přes den ale nízké, jenom 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byla Katy Perry na Rádiu Praha. Teď už je čas na další zprávy. Přiblížila se nám totiž 19. hodina, takže ve studiu se mnou je opět Štěpánka Martanová. Štěpánko, příjemný večer.
1: Hezký večer.

0: Sočí okupace varovala před současnou ruskou propagandou. Po rekordně dlouhém nasazení se z Blízkého východu vrací americká letadlová loď Abraham Lincoln. Námořníci na ní údajně čelili špatným podmínkám. České hokejistky prohrály i druhý zápas na Eurohockey Tour, podlehli Švédsku. Večer bude zpočátku zataženo až oblačno s trvalým a lokálně i vyhradnějším deštěm a nejnižší teploty v Praze 14 až 12 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici a pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
2: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlení za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávisle a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu zavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Objížďka povede přes Benešov a Soběhrady. Stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp, který měl začít dnes v areálu Kosmo v Hradčce na severním Plzeňsku. Program podle nich neoslovil dost lidí. Podrobnosti k proplácení vstupenek dosud neuvedli. Stovky fanoušků přitom už včera na místo přicestovali z celé Evropy.
3: Willkommen aus Österreich.
4: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímá jako problém, že pořadatelé čas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium. Z České Lípy dorazil David.
5: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
4: Kolik vlastně vás to stálo?
5: 2500 vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
4: Z mostu přijel Martin.
6: Obrovský zklamání.
4: Mluvčí festivalu Nikol Poselová od včera už není mluvčí.
7: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
4: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Z Arabského moře se po rekordních 9 měsících nepřetržitého nasazení vrací americká letadlová loď Abraham Lincoln. V uplynulých týdnech američtí opoziční politici kritizovali vládu kvůli špatným podmínkám, ve kterých námořníci na lodi údajně slouží. Plavidlo nahradí letadlová loď George Washington.
8: Na letadlové lodi je 5000 námořníků a vojáků námořní pěchoty už 272 dní. Cesta domů jim bude trvat ještě zhruba měsíc. Jejich mise měla původně skončit už v květnu. Pentagon je ale prodloužil kvůli válce proti Íránu. Americká média psala o nedostatečných zásobách a špatných hygienických podmínkách. A s odvoláním na příbuzné vojáků informovala taky o několika pokusech o sebevraždu skokem z paluby. Americký prezident Donald Trump to opakovaně označil za dezinformace. Podle vojenských analytiků po této rotaci nebudou mít Spojené státy žádnou letadlovou loď v Tichém oceánu, kde svou přítomnost posiluje Čína. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: České hokejistky podlehly ve druhém utkání na prvním turnaji Eurohockey Tour v Klotenu Švédsku 2-4 a zůstávají bez bodu. Ve středu prohrál tým s Finskem 1-3. V posledním duelu se utkají Češky v sobotu od 15 hodin s domácím Švýcarskem. Páteční večer bude v Praze zpočátku zatažený až oblačný s trvalým a lokálně i veretnějším deštěm, ojediněle doznívajícími bouřkami i silnými. Během noci srážky zeslábnou v ojedinělé přehánky a oblačnost se bude protrhávat. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: A jak to po 19. hodině vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
10: Hezký podvečer, tak dopravu stále komplikuje deštivé počasí a největší komplikace jsou ale paradoxně v tunelech, zejména v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju, na konci tunelu za sjezdem na Letnou, tam stojí stále dvě nepojízdná auta, čekají na odtah. Kolona přímo v tunelu je od sjezdu na Letnou na 20 minut, navíc také výrazně regulují vjezdy do tunelu, takže kolony jsou v Patočkově na Břevnově také na 20 minut, začíná se plnit třeba i Radlická nebo Plzeňská na Smíchově. Komplikace jsou rovněž ve Strahovském tunelu a to směrem z Troje na Smíchov. Olomouc, tedy v opačném směru. Zhruba v polovině tam se srazila dvě auta, blokují pravý pruh, na místě jsou policisté a pomalu se jede v tom tunelu Strahovském od sjezdu na Povltavskou ulici. Hodně plná je magistrála mezi Hlávkovým mostem a Hlavním nádražím, je to v obou směrech asi na 20 minut. Ucpané okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, kolony stále jsou v Hartigově, plná je i ulice Jana Žilivského. A na dálnici D4 ucpaný výjezd z Prahy do Strakonic kvůli omezení u jiloviště na 9. kilometru. Kolona je od Zbraslavy asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: A to už je hudební menu po 19. hodině Milky. Calvin Harris. A třeba Alex Warren. A Petr Zajíček vám ze studia Radia Praha přeje příjemný páteční večer.

0: Black Bridge City vyletělo do povětří a hrobník Joachim Ringer musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci uctívající sledě i pomstychtivý mravenečník. Tak začíná nový český audio game book Hrobníkovy patálie. Hra, kterou mohou plnohodnotně hrát i nevidomí, dnes vychází pro mobilní telefony.
1: Představte si prérii. Sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
2: Joachimu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
1: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
2: Hrobníkovy patálie jsou napůl audiokniha a napůl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Oramus.
3: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
1: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů.
2: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinému jámu kopá. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
3: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už v originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě někam posouvali.
2: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebucích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
3: Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten divoký západ.
4: Až s nimi skončíme! Chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky.
2: Celý příběh i jednotlivé postavy namluvil dabér Bohdan Tůma. Tvůrci o jiném hlasu podle Tomáše Oramuse prakticky neuvažovali. Hrobníkovy patálie jsou stejně jako předchozí tituly studia Play by Ears, Důkaz 111 a Šachová hra, plně přístupné nevidomým. Nejde jen o doplnění hlasového menu. Jejich potřebám se musí přizpůsobit tempo i způsob předávání informací, třeba u zmiňovaných soubojů. Bojů.
3: Tak jim vlastně musíme ještě přidat tu informaci ve zvuku, že jaká je ta hodnota té karty, aby vlastně tohle, co se pak nebylo s dalšími zvuky, třeba to se tam odehrává, tak v ten moment tam musíme dát pauzu, což naopak třeba pro běžné hráče může najednou působit, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

It's My Life, velký hit z 90. No Doubt a Gwen Stefani u mikrofonu. No my se v pondělí po víkendu 24. srpna, což bude předposlední srpnové pondělí, vrátíme ne do 90. ale do 80. dokonce až, protože máte stále na výběr hlasovat na Facebooku Rádia Praha o to, jestli si budeme ve vinilu hrát desku z roku 1980, tedy 7. album švédské Abby Super Trooper, anebo 14. album Fleetwood Mac Tango in the Night z roku 1987. Tak já jsem se opět podíval právě na to hlasování před malou chvílí a stále jako včera, je tam tedy samozřejmě více hlasů, ale stále ten odstup je stejný, to znamená, když to řeknu tak nějak matematicky, zhruba třetina hlasů nebo o třetinu hlasů více má zatím stále švédská ABBA a LPčko Super Trooper. I když, jak říkám, fanoušci, faninky Fleetwood Mac stále jako doplňují hlasy, ale fanoušci a faninky aby taky. Takže zatím je ten odstup stále stejný. Co s tím udělá víkend, uvidíme. Každopádně připomínám, že hlasování jako vždy na Facebooku Rádia Praha do vinilu končí v pondělí ve 12 hodin, tak se stále ještě tušte.

0: Tak to byl Nick Cayman na Rádiu Praha. Teď už metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Vydejte se na den otevřených dveří do Invalidovny v Karlíně. Brány tohoto významného objektu se naposledy otevřou pro veřejnost před zahájením rozsáhlé několikaleté obnovy. Projdete si historické interiéry, zažijete vojenský ceremoniál a rozloučíte se s památkou v její současné podobě. Den vyvrcholí v 17 hodin slavnostním uzamčením budovy. Přednost mají návštěvníci s rezervací, operativně ale budou na prohlídky pouštět i neregistrované. A na Vyšehradě zase bude Královský den. Letos je to totiž přesně 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava II. A byl to právě on, kdo proměnil Vyšehrad v symbol moci Přemyslovců. Na místě budou i řemeslné dílny a taky stánky s občerstvením. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí na alkoholu. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Teddy Swims na Rádiu Praha, přiblížila se nám 20. hodina, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Štěpánka Martanová. Štěpánko, hezký páteční večer.
1: Krásný večer. Každé páté školní jídelně zjistili od začátku roku pražští hygienici závadu. Inspekce ve Francii odhalila přes 40 000 prodaných závadných kondomů. Na Diamantové lize v Lausanne se představí oštěpař Vadlejch a překážkář Rada. Večer bude v Praze zpočátku zataženo až oblačno s trvalým a lokálně i vyhradnějším deštěm a nejnižší teploty 14 až 12 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Každé páté školní jídelně zjistili od začátku roku pražští hygienici závadu. Celkem zkontrolovali 200 zařízení. Mezi nejčastějšími problémy byl zanedbaný úklid, poškozené stěny a nebo překračování minimální trvanlivosti potravin. Celkem udělali pokuty za více než 80 000 korun. A podle mluvčí krajské hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Bátok, úředníci zjišťovali taky teplotu podávaného jídla.
3: V jednom provozu jsme u teplého pokrmu naměřili pouze teplotu 51,5 stupně Celsia, což je hluboko pod minimální bezpečnou hranicí 60 stupňů Celsia. Tento stav představuje riziko ohrožení zdraví dětských strávníků.
1: Česko si dnes připomnělo výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna roku 1968. Jedna z pět byla tradičně i u sídla Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Právě tam se před 58 lety sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. V jedního aktu se kromě pamětníků zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Hovězí maso by mohlo kvůli nedostatku krmiv dočasně zlevnit, řekla to prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé kvůli suchu nebudou mít dost krmiva na uživení stád přes zimu. Bude se tak více porážet, Večeřová ale dodala, že později se situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Záleží podle ní taky na rozhodování obchodních řetězců. Ve Francii se prodalo přes 40 000 závadných kondomů. Informovali o tom zdravotnické úřady, podle kterých by se mohly prezervativy protrhnout. Závadné kondomy prodávaly zejména e-shopy. Úřady v souvislosti s odhalením vyzývají obyvatele, aby se nechali testovat na pohlavně přenosné choroby.
4: Závadné kondomy prodávali podle úřadů zejména asijští obchodníci na internetu. Při kontrolách v lékárnách nebo supermarketech inspekce odhalila další závadné kondomy, a to i přesto, že tyto formálně splňovaly normy. Od května do srpna museli výrobci stáhnout asi 260 tisíc vadných výrobků. Úřady varují obyvatele před pohlavně přenosnými chorobami a nechtěnými těhotenstvími. V červenci Evropský úřad pro boj proti podvodům odhalil na 200 tisíc padělaných kondomů prodávaných slogem známé značky. Výrobky pocházely z Číny. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy meetingem ve švýcarském Lausanne. Ve startovních listinách jsou dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten si mezi elitou diamantové ligy zazávodí úplně poprvé.
5: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by si měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Myslím si, že jsem se neumístil líp než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. Je to určitě příjemnější vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a můžu jenom překvapit.
1: Večer bude v Praze zataženo s trvalým a vedeným deštěm, místy bouřky, kráno už odníle přehánky nebo slabý déšť a oblačnost se bude částečně protrhávat. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů. V sobotu čekáme oblačno až polojasno, odníle přehánky, večer se bude vyjasňovat a denní maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak bohužel, zřejmě také vzhledem k počasí máme stále hodně dopravních komplikací. I přesto, že máme po 8. hodině večerní, tak pojďme na to. V Praze v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most zastavilo auto, blokuje pravý pruh. V Blance v opačném směru stála dvě auta před výjezdem na Novou Povltavskou. Podle policie už nepřekážejí, kolona se tedy začíná rozjíždět. Teď už dálnice, tam je dost komplikací. D8 směrem do Prahy za sjezdem na Mělník na 17. kilometru vyšetřují nehodu. Jede se pouze levým pruhem. pruhem, brzdí se prudce v dešti před krátkou kolonou, takže opatrně D8, 17. kilometr směrem do Prahy. D5, tady je zase problém, jsou tady dvě nehody ve směru z Plzně do Prahy, za sjezdem na Mýto 47. kilometr a potom za sjezdem na Vráž na 13. kilometru dostalo auto smyk, je mimo vozovku, u obou nehod jsou zhruba kilometrové kolony s čekáním do 10 minut. D5 ještě jednou, a to ve opačném směru, tedy z Prahy na Plzeň před sjezdem na Loděnici je nehoda, 9. kilometr, je tam hustý provoz, taky tady brzděte včas. D4 má také problém, pokud vyjíždíte z Prahy na Příbram za sjezdem na Baně se začala zkracovat kolona, ale je tam stále ještě před omezením u Jíloviště, to je to podstatné. Pomalu se jede od Cukráku, zpoždění je kolem 10 minut. A aby toho nebylo málo, tak D1 směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady, srážka dvou osobních vozidel na 24.5. kilometru blokuje pravý pruh, kolona je od 26. kilometru, zdržení je na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. Budou tady Lost Frequencies, Ellie Due a X Ambassadors. Pak třeba Nico Santos. A nebo Eva Farna. A už za chvilku pro vás budeme mít pozvánku do kina na jednu z novinek tohoto týdne. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: Tak to byla cover verze velkého hitu Paula McCartneyho v podání tedy Guns N' Roses. No a původně tato věc v podání Paula McCartneyho zazněla v jedné z Bondovek. No a když už jsme tady u filmové muziky, tak pojďme do kina. Nejdůležitější boj svádíme vždy sami se sebou. To je hlavní poselství nové melancholické komedie Čika Čeka. Pozvánku má Štěpánka Duchková.
1: Zdena je ovdovělá vesnická pošťačka. Žije sama, stará se o dům a dožívající matku. Má pocit, že už jí v životě nic nečeká. Její jedinou radostí je syn Lukáš.
2: To bude tvoje.
3: A já tady žít nebudu.
2: To nikdy nevíš.
1: Lukáš žije ve Francii. Teď se ale musí vrátit domů, aby se rozloučil s umírající babičkou. Jenže jeho návštěva spustí sérii událostí, jaké nikdo nečekal.
2: Jako kdybych měla dobrý život, jenom kdybych někoho měla.
1: Babička má poslední přání – vidět naživo zaspívat Helenu Vondráčkovou. A v souvislosti s tím vyplynou najevo věci, o kterých se dosud doma nemluvilo. Lukáš si totiž sebou zpátky domů přiváží i své dragové alter ego Čika Čeka, neboli Česká holka. Vystupuje na pódiu v ženské roli a dobře ho to živí. Matka, která doposud netušila, že je gay a co vlastně dělá, je v šoku. Oba se tak musí znovu naučit vidět jeden druhého.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
2: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
2: Že jsi teplej.
1: Režisér Šimon Holý do hlavních rolí obsadil Pavlu Tomicovou a Lukáše Cinu. Filmem Čika Čeka chtěl především otevřít téma odpuštění, odvahu žít v pravdě a ukázat, že jinakost nemusí být nutně spojena jen s traumatem a smutkem.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
7: Zóna 90.
8: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
9: Zóna 90.
8: Hodina hitů, která baví vás i nás.
10: To nej-

Tak to byly Bon Jovi a jejich velká hitovka z 90. Always. No, člověk, kterýmu se přezdívá popíkář, by asi skupinu Bon Jovi zařadil mezi rockové kapely. O tom nepochybuji, ale kdybych nějakému pravověrnému rockerovi řekl o Bon Jovi, že jsou to rockeři, tak mě asi požene. Hodně daleko. No tak každopádně říkám to právě tak s nadsázkou, protože už za půl hodiny a něco málo, 32-33 minut po zprávách v 9 prostě, tady bude náš pravidelný rockový speciál Rock je náš, jako každý pátek ostatně, u mikrofonu Ilja Kučera mladší. No a na které kapely se tentokrát můžete těšit? Tak budou to takový pravověrný rockový bandy jako Motorhead třeba, tady budou, ano, nebo David Lee Roth, ale z českých lůhů a hájů třeba Krausberry, což jako už je takovej, jako bych řekl, jo, tam už najdete víc stylů, anebo Bára Baziková. Také o ní můžeme říct, že to je i rocková zpěvačka, ale každopádně Soumrak bohů, který tady bude právě od ní, od Martina Němce samozřejmě, který to napsal, tak taky nemůžete třeba říct, že to je úplně rocková záležitost, jo, nebo jako taková ta, jak si někteří představují, ale každopádně bude toho mnohem víc a já si myslím, že i dneska srdce rockera povyskočí při poslechu dnešního dílu našeho pořadu Rock je náš. Takže začátek připomínám po zprávách po 9. večer.

0: Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a Československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátu, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
8: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tolik Imagine Dragons na Rádiu Praha, teď už je tady 21. hodina, čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou připravila Štěpánka Martanová. Štěpánko, hezký večer.
1: Krásný páteční večer. Česko si připomíná události roku 1968. Ředitel rozhlasu Zavoral připomněl jeho roli během okupace. V Praze budou zítra jezdit opravené historické tramvaje. Dronový útok na Krivej Rih nepřežilo nejméně 14 lidí a zraněných je přes 120. Večer bude v Praze zpočátku zataženo až oblačno s trvalým a lokálně i vratnějším deštěm a nejnižší teploty 14 až 12 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
3: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
1: Každoroční piety se zúčastnil také prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky, ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoku Boteč dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči kvůli dešti evidují už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Dvě nově zrenovované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Potkáte je na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Podle vedoucího jednotky historických vozidel Petra Malíka emitují tramvaje ze 70. let minulého století.
4: Jsou to tramvaje T3, jedna je opravdu z těch počátků provozu, vyrobená byla někdy v 64. roce, tato je o něco mladší, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla po 70. letech.
1: Rusko zaútočilo drony na největší nákupní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 14 lidí zemřelo a asi 120 je zraněných, mezi nimi je více než 20 dětí. Na místě stále zasahují záchranáři a hasiči. Po náletu bezpilotních letounů vypukl v obchodním centru požár.
5: Podle úřadu v Krivém Rihu zaútočila ruská armáda na nákupní centrum dvěma údernými drony, vyslanými asi půl hodiny po sobě. Požár, který na místě vznikl, se rozšířil na velkou část komplexu. Na sociální síti Telegram přibývají videa zachycující zásah záchranářů na místě. Na jednom z nich záchranáři ošetřují povrchová zranění dívce, která v náručí drží psa a snaží se ho uklidnit. Podle dněpropetrovské administrativy jsou 20 zraněných ve vážném stavu. Nevyloučili, že počet obětí ještě může vzrůst. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: 19-letý tenista Jan Kumstát postoupil v Praze do třetího challengerového finále za sebou a protáhl svou ojedinělou vítěznou sérii už na 16 zápasů. O titul na turnaji ATF si na štvanici zahraje také Jana Kováčková. V semifinále zdolala sestru Alenu. Večer bude v Praze zataženo s trvalým a vydatným deštěm, místy bouřky, po půlnoci začnou srážky zvolna slábnout a oblačnost se bude částečně protrhávat. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů, v sobotu očekáváme oblačno až polojasno, ojedněle opět přehánky. Večer se bude vyjasňovat a denní maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

The Spirit of Radio otevřelo kanadské trio Rush naše další setkání ve vysílání Radia Praha v pořadu Rock je náš. Pročež vás jako obvykle vítá Ilja Kučera Mlčí, přeje dobrý poslech a nabízí 55 minut bytostně rockové muziky. Domácí i zahraniční, aktuální i archivní. No a my se teď z Kanady přesuneme do Spojených států. Tady je americký zpěvák David Lee Roth a jeho písnička

0: Písnička Šiksa a Gáčo a kapela Krausberry pochopitelně v čele se zpěvákem Martinem Krausem. No a po trošce pražského blues roku bychom si teď mohli dopřát trochu dřevního poctivého heavy metalu. Vzpomínku na kapelu Motorhead a Lemmyho Kilmastera a tohle skladbě Overkill.
1: Rádio Praha, rock

0: teď něco z docela odlišného hudebního soudku. Slavná americká folkroková kapela Hurt. Vrátíme se až do roku 1994 na její koncert v Seattlu. A to proto, abychom si poslechli písničku Straight On.
1: Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: On drums and percussion. This is Denny Fong.

amerického sítu se teď vrátíme k nám domů, konkrétně do západočeské metropole Plzně. Právě odtud totiž pochází kapela s kouzelným názvem Na starý kolena Band. A my si ji poslechneme v písničce Boltec tvůj.

0: Jak jste si jistě všimli, v jižanské muzice jsme setrvali. Tentokrát jsme ovšem zamířili přímo na jih Spojených států. Tohle to byla kapela Molly Hatchet a jejich písnička World of Trouble. No a teď zase na chvíli domů a do dámské společnosti. Nachystána je Bára Basiková, a to s písničkou Soumrak bohů.
1: Rádio Praha.

A teď nadešel čas pro trochu progresivního roku. Poslechneme si americkou kapelu, v jejím čele stojí baskytarista a producent Billy Sherwood, mimochodem také člen současné sestavy skupiny Yes. Ta kapela se jmenuje Prog Collective a my ji uslyšíme ve skladbě Meet

Velmi čerstvá novinka Feeling Uptight anglické skupiny Boscox, která nás doprovodila až okamžiku, kdy je na čase se loučit. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera, mladší, jak už

0: Thank you. Thank you very much.
1: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
3: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Fleetwood Mac a Tango in the Night. ABBA nebo Fleetwood Mac? Na Facebooku Radio Praha hlasujte pro vinyl na pondělní večer.
1: Je 22 hodin.
2: Výročí sovětské okupace si lidé připomněli i před pražskou budovou rozhlasu. Počet bankovek v oběhu v Evropě za posledních 10 let výrazně vzrostl. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a večer bude zpočátku v Praze zataženo až oblačno s trvalým a lokálně i vyratnějším deštěm. Nejnižší teploty 14 až 12 stupňů. Zprávy a Štěpánka Martanová.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak pražské jaro. Pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
4: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
5: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
4: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
4: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Letošní produkce obilí v Česku bude asi 6 milionů tun, to je 18% méně než v loni. Na Agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za řadu let a české zemědělství letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Kvalita zrna je ale i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. O funkci senátora se bude letos ucházet 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. Česká tisková kancelář to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře bylo jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. První kolo senátních voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé v Evropě u sebe v posledních letech drží větší zásoby peněz v hotovosti. Vyplývá to z dat Evropské centrální banky. Hodnota eurobankovek v oběhu vzrostla z 1 bilionu eur v roce 2016 na 1,6 bilionu eur v letošním roce.
7: Počet bankovek v oběhu v Evropské unii roste navzdory rozšířeným platbám chytrými telefony. Podle hlavního ekonoma Evropské centrální banky Filipa Lejna přitom neroste množství hotovostních transakcí. Lidé tak u sebe mají více hotovosti, kterou ale tolik nepoužívají. V oběhu je nyní více než 31 milionů eurobankovek. V roce 2019 před pandemií koronaviru jich bylo o 7 milionů méně. Evropská unie loni vyzvala obyvatele, aby si pro případ krize připravili balíček základní potřeb, včetně hotovosti. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kdy Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech a podrobnosti má redaktor Kristian Šveda.
8: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria jeden ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček zatím zůstávají.
2: Večer bude v Praze zataženo s trvalým a vřetným deštěm, místy bouřky mohou být i silné. Po půlnoci začnou srážky zvolna slábnout, kránu, odnělé přehánky nebo slabý déšť a oblačnost se bude částečně protrhávat. Nejnižší teploty budou 14 až 12 stupňů, v sobotu pak čekáme oblačno až polojasno, odnělé opět přehánky, večer se bude vyjasňovat a denní maxima 18 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Hawaii dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer.
2: Na Rádio Praha. Oh yeah.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do Bosny a Hercegoviny, do památníku Srebrenica v Potočari, kde čeští archeologové zkoumají tisíce osobních předmětů obětí genocidy z roku 1995. Hodinky, boty, dokumenty nebo drobné osobní věci jsou nejen svědectvím jednoho z nejhorších zločinů v novodobých evropských dějinách, ale také cenným pramenem pro archeologický výzkum. A hostem pořadu dnes bude archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým právě dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Řeč bude také o spolupráci s památníkem a nebo o připravovaném virtuálním muzeu. A ve studiu už je Pavel Vařeka. Hezký den.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Leonardo Plus.
0: Jak se zrodila myšlenka zkoumat právě genocidu ve Srebrenici archeologickými metodami?
1: My jsme byli požádáni památníkem Srebrenice a Potočary, aby jsme se zapojili do výzkumů, které provádí tým památníků, v kterém ovšem nejsou archeologové, tam působí historici, kurátoři, a protože my jsme jedni z mála, Plzeňská katedra archeologie, která se zabývá archeologií 20. století a zejména teda té takzvané dark heritage, temného dědictví 20. století prostřednictvím zkoumání hmotného záznamu, tak jsme byli vyzváni, aby jsme se zapojili tedy do výzkumu, které provádějí, a tady je několik témat. Ty zmiňované předměty, osobní předměty obětí jsou jedním z nich. A my v současnosti ten výzkum provádíme v rámci projektu z programu Jan Amos Komenský Zdivočelá země, který se zaměřuje právě na výzkumy z nedávné minulosti a ukazuje, jak archeologie dokáže přispět poznání poměrně nedávných událostí, ke kterým bychom si mysleli, že bohaté množství archivních pramenů nebo třeba dokonce ještě osobních svědectví, obrazových materiálů, ale ve všech případech tomu tak nemusí být, archeologie může přinést něco úplně nového.
0: A v čem je tenhle výzkum z pohledu archeologie výjimečný a existují podobné projekty jinde na světě?
1: Ten projekt je výjimečný v tom, že skutečně zkoumáme události, které dělí od současnosti 30, respektive již 31 let. Je to doba nedávná a zároveň vlastně se dostáváme pod oboru, který se formuje teprve poměrně nedlouho, forenzní archeologie neboli soudní archeologie, která společně s forenzní antropologií pomáhá vyšetřovat zločiny proti lidskosti, genocidy. A tyto metody se používaly zhruba od 80. let už na řadě míst. Vzpomeňme třeba v genocidu v Rwandě. Genocida v Jugoslávii je tím známým případem. Ale již v současnosti forenzní týmy pracují třeba na Ukrajině.
0: Genocida ve Srebrenici představovala vyvrcholení války v Bosně a Hercegovině, která byla součástí bývalé Jugoslávie. Můžete na úvod posluchačům připomenout, vím, že nejste historik, ale alespoň částečně, co se stalo přesně v roce 1995?
1: Začátkem července 1995 síly armády Republiky Srbské prolomili obranou linii, Srebrenica byla obklíčena od roku 1993 a ve městě strádalo více než 30 tisíc obyvatel. Srbským vojákům se podařilo tedy na začátku července obranu prolomit. Místní jednotky UNPROFOR, holandský batalion, vlastně neudělali vůbec nic, stáhli se na svoji základnu, opustili svoje observation points, svoje pozorovací stanoviště, a obyvatelé Srebrenice začali utíkat právě k tomu, k té základně jednotky UNPROFOR holandské, kde hledali bezpečí. A Zároveň teda z velké skupiny lidí se pokoušeli uprchnout v neblahé předtuše, co je očekává, snažili se na vlastní pěst nebo v různě organizovaných kolonách projít v lesy, které Srebrenicu obklopují, a dostat se na svobodné území, především do Tuzly, což je ale velká vzdálenost, to je víc než 50 kilometrů. A ty srbské jednotky začaly třídit z obyvatele Srebrenice, kteří utekli k té holandské základně, a ženy, děti, staré lidi, starce postupně nakládali do autobusů a odváželi. Nicméně předtím docházelo k strašným zločinům, s vraždění, mučení, znásilňování. Nicméně ženy, děti a starci byli nakonec odvezeni a chlapci a muži byli vybráni z těch skupin uprchlíků ze Srebrenice a zmizeli. Nevědělo se vlastně, co se s nimi stalo, a až po roce 2000 začaly být v rámci vyšetřování genocidy odkrývány masové hroby. A více než 8 tisíc mužů a chlapců, ti chlapci byli vybíráni 14 let výše, už byli zařazeni mezi ty, které odvezli autobusy neznámo kam, byli nimi teda i mladší, jak se pak ukázalo. Tak tyto skupiny chlapců a mužů byly zmasakrovány a jejich ostatky uloženy na několika místech do hromadných hrobů. Jak ukázala forenzní antropologie, ti pachatelé si záhy uvědomili, že by někdo mohl zjistit, co se vlastně dělo v okolí Srebrenici, a začali již po několika měsících ty hromadné hrody exhumovat v uvozovkách brutálním způsobem pomocí buldozerů a ostatky pohřbívat na dalších místech. A ani to jim nestačilo, protože se znova obávali a snažili se zahladit stopy zločinů, takže vznikly dokonce terciární hroby. Takže najdete ostatky jednoho jedince, jedné oběti ve třech hrobech, které jsou třeba 30 kilometrů od sebe, protože dělali to potají v noci, a v těch starších hrobech samozřejmě zůstaly části těch ostatků, těch těl, která už byla v pokročilém stupni rozkladu. No a to byl samozřejmě obrovský oříšek pro vyšetřování forenzní antropologie, a podařilo se identifikovat, já myslím, že více než 3 tisíce těch jedinců dosud, a dnes v rámci památníku je obrovské pohřebiště, hřbitov obětí, kde spočívají ostatky více než 7 tisíc z obětí, kteří byli právě, ty ostatky byly vyzvěženy v těch hromadných hrobů, ale zhruba asi 1500 obětí stále chybí, respektive nevíme, co se s nimi stalo, nevíme, kde jsou jejich ostatky, a pravděpodobně se nacházejí v dosud neodhalených hromadných hrobech, anebo, a to je ta druhá možnost, zemřeli při útěku ze Srebrenice a jejich ostatky můžou být někde v lesích roztahány zvěří.
0: Existují lidé, kteří popírají tyto události, které se staly v roce 1995, a vy pro ně vlastně máte důkazy?
1: Ano, přestože vyšetřování jasně prokázalo, že šlo o genocidu, šlo masové vyvražďování na základě etnického nebo náboženského klíče, tak najdete lidi, kteří to popírají, najdete politiky, kteří to popírají, ať v Republice Srbské nebo v samotném Srbsku. Objevují se publikace, kde tento zločin genocidy je popírán, a je to všechno zpochybňováno, že to je mnohem všechno složitější a komplikovanější. Takže je to tak, a právě ty hmatatelné doklady mají obrovský význam, zejména v dnešní takzvané postfaktické době, kdy lidé přestávají v podstatě všemkoliv věřit. Nicméně pokud se navštívíte památník a vidíte nejenom fotografie obětí, vidíte nejenom hřbitov, kde je více než 7 tisíc hrobů, ale vidíte i osobní předměty, některé nesou stopy vraždění, jsou to předměty, které jsou doslova prostřelené. Je tam otvor pro projektilu, něco, co měl dotyčný u sebe, tak samozřejmě ty důkazy jsou na snadě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když teď, pane docente, budeme konkrétní, tak odkud jsou ty předměty, které zkoumáte? Jsou přímo z těch masových hrobů nebo i z okolních lesů? Odkud jsou?
1: Jedná se o dvě skupiny předmětů. Ta první, největší, to jsou tisíce věcí, které byly vyzdviženy právě při exhumaci masových hrobů a byly uloženy v památníku, v podstatě v tom stavu, v jakém byly vyzdviženy, což je obrovský problém, neboť se jedná v řadě případů o předměty z organických látek, jako je textil, kůže, dřevo, papír, a oni samozřejmě podléhají postupnému rozkladu. No a to je také jeden z úkolů výzkumu, vlastně zjistit, v jakém stavu ty předměty jsou, a prostřednictvím připravovaného grantu, ten připravujeme s Univerzitou v Amsterdamu, zajistit co v nejrychlejší konzervaci těchto předmětů. Takže nejenom dokumentace, ale i konzervace. Jinak ty předměty se prostě rozpadnou během poměrně krátké doby. Takže to je ta jedna část. A ta druhá, to jsou předměty, které nacházejí místní obyvatele v okolních lesích. Začínají tam dělat ty systematické průzkumy pracovníci památníků právě na upozornění místních obyvatel, kudy prchali obyvatele Srebrenice, a jsou to věci, které postráceli, kterých se zbavili. A nebo jsou to osobní věci obětí, protože z armáda Republiky Srbské si velice záhy zjistila, všimla si pohybu v krajině a nachystala léčky, položila miny na lesních cestách. Tam, kde museli uprchlíci přecházet silnice, tak tam umístila silné vojenské jednotky. Ty předpokládané trasy bombardovala, ostřelovala dělostřelectvem, minomety. Takže došlo k velkým ztrátám a tady právě narážíme na osudy lidí, kteří uprchli ze Srebrenice a jejich rodina už nikdy neslyšela, neví se vlastně, kde jsou. Jejich ostatky nebyly odhaleny v těch masových hromadných hrobech, takže velmi pravděpodobně se právě staly předmětem nějakého přepadu, byly obětí z nějakých bojů na té trase, převážně teda směrem na Tuzlu. Takže to je ta druhá skupina předmětů, které také pomáhají vlastně k identifikaci těch jejich držitelů, těch, kteří je ztratili nebo kteří zahynuli. Takže tyto dvě skupiny mají obrovský význam právě pro odhalení těch zločinů a s odhalení osudů obrovského množství lidí, o kterých se dodnes vlastně neví, co se s nimi stalo.
0: A dá se z těch osobních předmětů vyčíst konkrétní příběh toho člověka, respektive jak moc vyčtete ten konkrétní příběh?
1: Ve výjimečných případech najdete iniciály nebo dokonce jméno vyryté třeba do tabatěrky, což je samozřejmě skvělé vodítko, které vás dovede až k rodině. A v těch ostatních případech památník spolupracuje s pozůstalými, s organizacemi srebrenických matek, které hledají svoje syny, ženy, které hledají svoje otce, manžely. A v celé řadě případů se podařilo právě pomocí pozůstalých identifikovat, že tento kus oděvu patřil mému synovi. To byl ten svetr, který měl naposledy na sobě. To byly ty kalhoty. Nebo ano, on prostě používal tenhle ten zápisník. A dostáváme se, nebo dýmku, nebo tabatěrku, nebo něco takového osobního, tuto cigaretovou špičku, že jo, přesně měl. Takže tady je možnost s pomocí vzpomínek pozůstalých se dostat k identifikaci těch jednotlivých obětí a vlastně rodina získá najednou informaci, alespoň nějakou informaci o tom osudu, co se stalo s jejich blízkým. Některé skupiny mužů několik měsíců se skrývaly v okolní krajině, využívali třeba jeskyně v údolí Driny, což je takové velice romantické skalnaté údolí, ale především je těžko přístupné, takže tam se dobře skrývali před srbskými vojáky a v těch jeskyních žili. Tam ty jeskyně si zařídili prostřednictvím předmětů z vypálených vesnic, odkud bylo obyvatelstvo vyhnáno, tak si tam nanosili nějaké předměty a i ty jsou vlastně předmětem té dokumentace, které pracovníci památníku provádějí a s kterou jim pomáháme a vlastně dokreslují ty příběhy mužů, kteří se ztratili, kteří už se nikdy nevrátili domů.
0: Jste archeolog, předpokládám, že musíte ke všemu přistupovat pragmaticky, ale jak se vás dotýkají osobně tyhle příběhy z nedávné historie?
1: To je těžká otázka a jsme skutečně na poli forenzní archeologie a tady nějaké osobní pocity musí stranou a člověk musí prostě provádět profesionální práci, která je od nás požadována a nějaké pocity si prostě nechat pro sebe na potom. To se jinak se to prostě dělat nedá. A právě ty archeologické metody pomáhají zpřesnit výsledky těch průzkumů, kteří provádějí pracovníci památníku, protože to není nic jiného než povrchový sběr, jak my tomu říkáme, pomáháme se zaměřením, s přesnou dokumentací těch míst, kde se ty věci nacházejí, no a pak pomáháme vytvářet mapy v prostředí geografických informačních systémů, takže ta informace nejenom o tom předmětu, ale i o tom přesném místu, kde byl nalezen a to právě pomáhá rekonstruovat ty příběhy a ty události, které nebyly zaznamenány žádnými úředními zápisy, protože ty pachatelé nic nezapisovali, o kterých nemáme ústní svědectví, protože ti účastníci nepřežili jako oběti, aby mohli vyprávět ty příběhy, anebo o tom nikdy mluvit nebudou, protože jako pachatelé o tom mluvit nechtějí, anebo jako pachatelé už třeba dávno zemřeli.
0: Vy už jste to lehce naznačil, ale jakou roli v tom výzkumu hrají moderní technologie, například 3D dokumentace?
1: To se týká dokumentace artefaktů uložených v památníku. Standardní fotografie nestačí. My směřujeme k virtuálnímu muzeu, aby ty předměty, které jsou spojeny s oběťmi, byly přístupné jako 3D modely, které si můžete různě natáčet, zvětšovat, prohlížet zblízka. Má to samozřejmě ten význam ohledně identifikace, aby ti, kteří třeba hledají své blízké, mohli využít právě té obrazové databáze a třeba najít stopu, která by je dovedla k osudům manžela, syna, bratra. Samozřejmě případné zveřejňování toho virtuálního muzea, databáze, tím to je čistě interní záležitost památníku, to všechno závisí na svolení ze strany těch pozůstalých a těch organizací, které sdružují pozůstalé, jako třeba srebrenické matky. Ale věřím, že právě prostřednictvím této databáze mohou získat informace o svých blízkých, ti, kteří z Bosny uprchli a takových je obrovské množství, po těch hrozných událostech emigrovali a žijí dnes třeba v Austrálii nebo v Americe prostě se nevrací.
0: Spolupracujete také s forenzními antropology. Jak se doplňuje práce archeologa a forenzního odborníka?
1: Forenzní antropologové svoji práci ukončili tím, že se podařilo tedy exhumovat celou řadu hromadných hrobů a vyzdvihnout více než 7000 jedinců, takže tehdy tam vlastně archeologové nebyli, pracovali tam čistě forenzní antropologové. My předpokládáme, že v rámci třeba nějakého dalšího projektu by se mohlo podařit identifikovat ty další hromadné hroby, protože místní nám poskytují informace o dalších a dalších místech, kde se říká, že tady byl hrob. Je potřeba to ověřit prostřednictvím různých metod, jako třeba geofyzika a tak dále. A jakmile by se začal odkryv a exhumace, tak tam bychom samozřejmě spolupracovali. Forenzní antropologové se zaměřují na lidské ostatky, na ostatky těch jedinců, uložených do, když uložený je často, může být příliš důstojný pojem, protože oni tam skutečně byli naházeni bez jakékoliv piety, ty oběti. A archeologové zkoumají ten samotný nálezový kontext a zaměřují se na artefakty, na předměty.
0: A můžete nám ještě popsat, jak se ta vaše práce liší třeba od práce těch historiků, kriminalistů a dalších profesí a kde jsou ty styčné body naopak, kdy se potkáváte a spolupracujete?
1: To je zajímavá otázka. U nás vlastně forenzní archeologie zcela v plenkách. Hmm. Ty metody se překrývají, tím myslím ty vlastně archeologické a kriminalistické. Zásadní rozdíl je v tom, že my pracujeme s předměty nebo dokumentujeme situace terénní, které jsou pod zemí, jsou skryté a tak je vymezována v některých zemích právě forenzní archeologie. Jakmile je to pod zemí, tak je to cíl výzkumu forenzního archeologa. A dokonce třeba ve Spojených státech soudní archeologie se využívá i v naprosto banálních třeba majetkoprávních sporech. Dva farmáři se soudí o hranici pole a nikdo přesně neví, kde původně to pole bylo, protože to třeba před 50 lety někdo rozoral a mapové podklady prostě nedokáží přesně odpovědět na tuto otázku. Tam skutečně se jedná třeba o přesnost metr, půl metru. Tak se zavolá soudní archeolog, který tam udělá archeologický výzkum a najde mez z 19. století, z 18. století ukáže, ano, tady historicky je prostě přesně na centimetr, tady je ta hranice pole a rozhodne majetkoprávní spor, takže to je vnímání soudní archeologie třeba v tom americkém pojetí.
0: Určitě nás také zajímá, vy připravujete virtuální muzeum, už jsme se toho lehce dotkli, jak bude fungovat a co návštěvníkům nabídne?
1: V památníku je nějaký omezený výběr předmětů, které jsou spojeny s oběťmi, ať už s těmi, co se snažili uprchnout přes lesy do Tuzly, tak i s předměty, které jsou vyňaté z hrobů. A v rámci toho virtuálního muzea můžeme nabídnout samozřejmě nekonečně více z předmětů, které můžou zájemci si prohlížet a které vlastně jsou tím v tomto případě virtuálním, ale hmatatelným dokladem toho, k čemu v Srebrenici došlo. Je tam ještě jedna skupina předmětů, kterou jsem nezmínil. Z rodiny věnují památníku předměty, které zůstaly doma, které byly spojené s obětí, s jejich dědečkem, tatínkem, synem, protože z památníku je fotografie, ale říkají si, rádi bychom, aby tam bylo i něco hmatatelného, něco, co prostě náš dědeček, tatínek, syn používal každodenně a aby tam prostě i tento hmotný záznam byl. Takže to je další skupina předmětů, která bude předmětem té obrazové databáze.
0: Co byste na závěr vzkázal lidem, kteří mají pocit, že události ve Srebrenici jsou už dávnou historií?
1: Pokud navštívíte Srebrenici a budete mluvit s místními lidmi, tak bohužel nabědete dojmu, že to není 30, 31 let, ale že to stalo vlastně nedávno. Hmm. A nejhorší na tom je, že cítíte napětí, které tam pořád tak říkají se ve vzduchu a může se to kdykoliv vrátit. Takže se jedná o příměří, které může být kdykoliv porušeno.
0: Hostem pořadu Leonardo Plus byl archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Moc vám děkuju, naslyšenou.
1: Děkuji vám.
0: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat jí můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Válová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jíst zdravě není věda. Věděli jste například, že svíčková k obědu může být někdy lepší volbou než salát? I o tom si dnes budu povídat s lékařkou a nutriční epidemioložkou Eliškou Sellinger. Probereme konkrétní tipy, co jíst a také, jak se v těch všemožných výživových doporučeních vyznat. Často totiž řešíme nepodstatné drobnosti a to hlavní nám uniká. Eliška k tomu má vždy řadu tipů a návodů, mimo jiné proto, že učí budoucí lékaře, jak poznat kvalitní vědu a využívá k tomu i seriál Simpsonovi. Já se na každý rozhovor s Eliškou vždy moc těším, protože mi je velkou inspirací a ukázkovým příkladem toho, že jíst zdravě není nuda, ale může to být chutné, rychlé a levné. Eliško, vítej.
3: Děkuji za pozvání.
0: Žárovky.
2: Já nebudu dělat žádné dlouhé úvody. Asi všichni víme, že bychom měli jíst zdravě. Ale co přesně to znamená? Jak se v tom všem vyznat?
3: Tak já si myslím, že důležité je si především pamatovat, že zdravá strava neznamená komplikovaná strava plná restrikcí a pravidel. A ve skutečnosti stačí se držet jenom několika hlavních zásad. A já si myslím, že ta úplně nejpodstatnější je, že každé jídlo by mělo obsahovat ovoce nebo zeleninu. Můžeme si vybrat, ale měla by být jeho základem. Nějaký zdroj bílkovin, tam patří maso, ryby, ale také mléčné produkty, vejce nebo luštěniny. Nějakou přílohu, ta by ideálně měla být alespoň někdy celozrná, protože celozrné obiloviny obsahují mnohem víc vlákniny a také vitaminů a minerálních látek, které potřebujeme. A to všechno by mělo být doplněno nějakým zdravým tukem, to znamená ideálně řepkový olej nebo olivový olej. Základem pitného režimu je samozřejmě čistá voda nebo neslazený čaj nebo káva. No a ideálně, zejména v České republice, je fajn zdůraznit, že bychom to trochu měli krotit s alkoholem.
2: To zní velmi jednoduše. Proč kolem právě zdravé stravy panuje tolik mýtů?
3: Za prvé, zkoumat výživu je velmi, velmi komplikované. Opravdu není lehké odhadnout, co která potravina dělá se zdravím. A to pak samozřejmě znamená, že svět je zaplavený studiemi, které třeba nejsou úplně dobré. Lidé, kteří si na to nedávají úplně pozor, mohou udělat urychlené a ne úplně podložené závěry. No a zároveň samozřejmě výživa je i velký produkt. Každý z nás jí, jinými slovy, každý z nás kupuje nějaké potravinové produkty. A to, který produkt si koupíme, je tím pádem biznisově velmi zajímavá otázka a tím pádem ve výživě trošku válčíme i s těmi komerčními vlivy, kdy se nás někdo snaží přesvědčit o tom, co je správné jíst, protože nám to pak chce prodat.
2: Ty jsi teďka načnula mnoho témat, které určitě probereme do větších detailů, ale já bych chtěla zůstat na začátek u konkrétních rad a tipů, co dělat, jak jíst zdravěji, jak se rozhodovat, na co si dávat pozor a co naopak třeba není tak důležité.
3: Ta základní pravidla je něco, co bychom se měli snažit si osvojit. A ono už tohle pro mnoho z nás není jednoduché. My třeba víme na základě nějakých dat, že Češi nejsou moc dobří s konzumací ovoce a zeleniny, že velká část z nás zeleninu a ovoce téměř nejí, nebo jí jako ve velmi, velmi malé množství. Přičemž doporučení jenom pro představu dneska hovoří o tom, že bychom měli sníst 500 až 600 gramů minimálně ovoce a zeleniny za den. Ale velká část z nás se fakt nedostane ani na půlku.
2: Já ti do toho skočím. Jak si to představit? Co znamená 500 gramů zeleniny?
3: Ke každému dennímu jídlu, za předpokladu, že teda jíme zhruba 5x, což nemusíme, ale většina z nás to tak má, tak sníme porci minimálně velikosti naší pěsti. To znamená, ovoce a zelenina je skutečně něco, co by mělo být to centrální, okolo čeho ten náš jídelníček stavíme. My jsme většinou zvyklí přemýšlet stylem, mám tady v lednici kuře, co k němu, ale ono by možná bylo trošku užitečnější naučit se o tom spíš přemýšlet stylem, mám tady okurku, mám tady cuketu, mám tady salát, mám tady mrkev a co k tomu uvařím, nebo jakým způsobem tu zeleninu uvařím, jako řekněme ten centrální kus celého toho pokrmu.
2: Ale jak začít, pokud teda se nějakým způsobem stravuju, tak si umím představit, že může být docela těžké přijít domů a říct, tak od dneška jíme zdravě. Pokud nás dneska poslouchají posluchači a chtěli by udělat ten první krok, tak odkud začít?
3: Já bych chtěla zdůraznit to slovo krůček, protože my máme takovou tendenci to všechno urovat naraz. Jo? Spousta z nás s tím má zkušenosti vždycky na začátku nového roku, kdy od příštího týdne cvičíme 4x týdně, rozhodně nepijeme a jíme jenom zdravě. Ale takhle to nejde. Jo? Ono je spíš lepší si skutečně vybrat jednu úplně drobonkou věc, na kterou se chci zaměřit. Třeba ovoce a zelenina. Vím, že jí nejím dost. Jíst pro mě 500-600 gramů je skutečně obrovské množství. Je to velmi, velmi vzdálené od mého současného návyku. Ale proč bych si nemohla dát jednoduché malé pravidlo? Ke každému hlavnímu jídlu s ním kousek aspoň něčeho. Je jedno, jestli to bude ovoce nebo zelenina, je jedno, jestli to bude teplně upravené nebo syrové, ale prostě ke každému hlavnímu jídlu s ním aspoň něco. Ve chvíli, kdy to pro mě přestane být problém, třeba po měsíci, dvou, tak přidám a už to jim i ke svačinám. Jo, nebo naopak, začnu třeba od svačiny pak hlavnímu jídlu. A postupně vlastně zvyšuju to množství a pracuju jenom na tom jednom návyku. A vůbec neřeším, jestli to jablíčko jem prostě ke croissantu nebo neslazené ovesné kaši. To prostě není důležité, já se snažím soustředit se jenom na ten jeden návyk. A těmi drobnými krůčky jsem pak schopen ten svůj jídelníček postupně ozdravit a zvyknout si na tom.
0: Žárovky.
1: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
4: Dneska si tu povídám o zdravé výživě s Eliškou Selinger a jak už jsme zmínili hned v úvodu, tak kolem zdravé výživy panuje řada mýtů a já bych je tady dneska chtěla probrat aspoň ty hlavní postupně a začnu tím nejčastějším. To, že zdravá strava není dobrá. Já si u toho vždycky vzpomenu na tu mraženou zeleninu a rozvařenou rýži v menze jako vegetariánské jídlo. Je to pravda, že zdravá strava není dobrá?
3: Určitě ne. Já myslím, že tohle je skutečně jeden z těch největších mýtů, že u Čechů existují jídla ve dvou kolonkách. To zdravé a to dobré a tyto dvě kolonky se vzájemně neprolínají. A i z toho pak vyplývá ten pocit, kdy vlastně máme dojem, že pokud chceme jít zdravě, tak musíme fakt žít v nějaké askezi, odepřít si všechny věci, které máme rádi a pokrmy, které máme rádi a tak, ale tak to rozhodně není. Naopak. Ve chvíli, kdy se držím těch základních pravidel, aby každé to jídlo obsahovalo tu ovoce a zeleninu, ten zdroj bílkoviny, tu přílohu, nějaký ten zdravý tuk, tak pak je fakt úplně jedno, jestli si takhle uvařím buchtičky se šodou, které doplním nějakým ovocem, nějakou třeba polévkou s vyšším obsahem bílkoviny, aby to bylo kompletní jídlo. Nebo si takhle skutečně připravím ten kinový salát, pokud ho mám ráda, jo. Ale já třeba osobně saláty úplně nesnáším, ale přesto si myslím, že jim zdravě. Takže myslím, že tohle, kdyby se nám podařilo nabourat a soustředili jsme se na to, co je skutečně důležité, a ne na to, že chroupeme suché zrní někde v rohu, abychom žili zdravý a vyvážený život, tak by to té debatě dost pomohlo.
4: Co je vůbec nejčastější mýtus, který se objevuje, se kterým se setkáváš? Vždycky si říkáš, tohle to neřešme, to není to podstatné.
3: Tohle to, anebo pak to, že se soustředíme na strašlivé jednotlivosti. Oni vždycky běží nějaké trendy a vždycky je jedna věc, které všechny lidi začne zajímat a všichni se nás na to chodí ptát. Nějaký suplement, jo, vitamin D nebo omega 3. A všichni prostě řeší, že nemají tohle to a kolik mají brát a musí to brát a jak často to mají brát a tak. A přitom vůbec neřeší, že ten samý člověk sice hezky napoliká nějaký suplement, ale do toho každý den stáhne 5 piv. Ty piva jsou upřímně mnohem horší a žádný suplement už to nezachrání. Nebo třeba vůbec nejí ovoce a zeleninu. A zase neexistuje suplement, který by tohleto zvládnul dorovnat. Teďka zase běžel trend proteinu a všichni řešili, jestli mají dost proteinu, jo, a jestli mají dost bílkoviny, jaké další speciální potraviny s bílkovinami se budou nakupovat. Ale zase vůbec neřešili, že k tomu třeba vypili slazený nápoj, jo, nebo že třeba spousta těch proteinových nápojů byla velmi, velmi slazená. A nutno říct, že volný cukr v těch nápojích má výrazně prokazatelně horší účinky, než to, že jim proteiny jenom z těch potravin, které je obsahují přirozeně a tak.
4: Další častou námitkou proti zdravé stravě je to, že to je drahé.
3: Tady samozřejmě je fér přiznat, že jsou lidé, kteří nemají peníze na jídlo. Bohužel i v České republice se můžeme dostat do situace, kdy nakoupit si potraviny jakékoliv, pro nás je problém. Ale troufám si říct, že pro většinu lidí to tak úplně není. Zase to vyplývá trošičku z toho mýtu toho zdravého a nezdravého jídla, kde máme dojem, že proto, abychom jedli zdravě, tak musíme nakupovat ty speciální exotické potraviny, avokádo, quinoa a já nevím, co všecko. A jinak ten jídelníček není zdravý, ale to není pravda. Zelenina se dá plnit avokádem, ale stejně tak se dá plnit zelím a mrkví. Bílkovina, jasně, může to být prémiové hovězí a losos, a zejména ten losos jako nutričního hlediska je velmi zajímavý. Na druhou stranu bílkovina je i čočka, která stojí prostě pár korun na kilo. Takže spíš je to o tom si v každé té kategorii vybrat to, co mi z různých důvodů vyhovuje, ať už z důvodu těch chuťových preferencí, anebo teda z důvodu limitu mé peněženky.
4: Když mluvíme o té zelenině, tak co mražená zelenina? Je dobře, špatně?
3: Mražená zelenina, pokud není nějakým způsobem ochucená, je úplně v pohodě. A je to vlastně strašně super způsob, jak do toho jídelníčku dostat té zeleniny více, aniž by se ta peněženka zbláznila. Já třeba si doma sama udržuju běžně zásobu mraženého zeleného hrášku, mraženého špenátu a velmi často to přimíchávám jako takovou rychlou přílohu nebo jako rychlou večeři, když opravdu v té lednici jinak nic není, protože jsme třeba nestihli nákup. A je to úplně v pořádku, jo. Stejně tak se dá namrazit určitě ze sezóny nějaké ovoce, spousta z nás má zahrádky, že jo. Takže je to skvělý způsob, jak uchovat tu zeleninu a veškeré ty její bonusy a pomoci si potom.
4: Řada lidí také namítá, že nemá čas na to si vařit, tak dá se stravovat zdravě a využívat služby pohostinství, jak si vybrat?
3: No, to už je zajímavější otázka, jo, protože samozřejmě ono to naráží na to, že my se tady můžeme bavit o tom, co chceme dělat každý z nás a jak z našeho úhlu pohledu je to ideální, jak my bychom se rádi stravovali. Ale pak v praxi narážíme na celou řadu těch překážek. A je pravdou, že ne každý z nás má úplně kapacitu každý večer připravovat krabičky pro celou rodinu na druhý den, abychom jedli úplně ideálně. A pak jsme vlastně závislí na tom, jestli ve svém okolí, my tomu říkáme nutriční prostředí, máme vlastně vůbec zdroj nějakého vyváženého pokrmu. A tady si myslím, že třeba je obrovská role obcí nebo i státu, i celé společnosti zaměřit se na to, abychom si to prostředí vytvořili takové, kde to je možné, protože v současnou chvilku to skutečně může být problém.
4: Dneska si tu povídám s nutriční epidemioložkou a lékařkou Eliškou Selinger. Už jsme probrali řadu mýtů i typů, jak jíst zdravěji. A jeden z častých rozšířených mýtů je to, že sklenička vína denně nám prospívá, co se týče srdce. Je to pravda?
3: Ne, v žádném případě ne. Ono to bylo vlastně vytvořeno na základě neúplně dobrých studií, které nevždycky zvládly kontrolovat pro všechny faktory, které ten výsledek mohou ovlivnit. A v dnešní době víme naprosto spolehlivě a naprosto bezpečně, že alkohol je karcinogenní látka, jinými slovy zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění, poškozuje skutečně i srdce a škodí v jakémkoliv množství. To znamená, neexistuje množství alkoholu, které by bylo bezpečné na to, že zdraví prospěšné. A samozřejmě my chápeme v praxi, že většina z nás nebudou úplní abstinenti, ale je fajn naučit se k alkoholu prostě přistupovat jako k látce, která je prokazatelně škodlivá a zamyslet se nad tím, jestli bych ji neměla konzumovat méně, protože méně je vždycky lepší.
4: A co u Čechů oblíbené pivo, jako jontový nápoj po sportu?
3: Ano, oblíbené, ale platí pro to pořád stejná pravidla. Škodlivá látka, která dělá právě vyšší riziko rozvoje některých nádorových onemocnění, například nádoru prsu, nádoru kolorekta, znamená střevních nádorů a celé řady dalších, je to asi 13 druhů, ta škodlivá látka je vlastně etanol. A etanol je jak v pivu, tak ve vínu, tak v kvalitním koňaku, tak v levném alkoholu. Takže je úplně jedno, v jaké formě ten alkohol přijímáme, pokaždé bohužel zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění.
4: Jak to ale zapadá třeba do Itálie, kde se víno pije téměř ke každému jídlu, tak jak jsme na tom v porovnání my, Češi?
3: No, v Itálii se možná teoreticky může pít ke každému jídlu, ale přesto se zdaleka nepije tolik jako v České republice. Zrovna nedávno vyšel nový WHO report Světové zdravotnické organizace, který obsahoval právě i srovnání konzumace čistého etanolu v jednotlivých státech evropského regionu. A Česká republika je nejenže spolehlivě nad evropským průměrem, ale mezi předními příčkami těch států. Takže bohužel u nás se konzumuje alkohol skutečně výrazně více než v jiných zemích. Máme s tím výrazně větší problémy. Myslím si, že součástí toho problému je mimo jiné i široká dostupnost alkoholu, kdy zase na rozdíl od jiných zemí v České republice není problém si koupit alkohol velmi levně, prakticky v jakoukoliv denní dobu. A samozřejmě ve chvíli, kdy je něco velmi, velmi snadno dostupné, tak je velmi těžké tomu odolat.
4: Já ještě navážu na tu dostupnost, ale úplně to otočím, když budu zaneprázdněná a chci zdravou svačinu. Kde najít dobré a kvalitní jídlo?
3: V podstatě máme v České republice štěstí, že nám stačí jako běžný supermarket, nějaký trošičku vybavenější, do kterého můžeme přijít a dobrý skill, který je dobrý se naučit, tak je čtení obalu. To znamená trošičku se víc zajímat o tom, co si v tom supermarketu kupuju, nekoukat jenom na ty obaly zepředu, jak jsou hezky barevné, ale skutečně si dát tu práci a zamyslet se nad tím složením té potraviny. A když bych mohla být trošičku konkrétnější, tak já třeba, když hledám velmi rychlý oběd a skutečně si nestíhám koupit nic jiného, tak většinou vlezu do nějakého obchodu. V běžném obchodě už dneska najdu nějaký humus, to znamená jakou cizrnovou pomazánku, takovou pastu, která je docela dobrá i samotná, bez ničeho, obsahuje zdroj bílkoviny, celé řady vitaminů, minerálních látek, vlákniny a tak, takže je to poměrně jako vyvážená svačinka. K tomu si koupím nějaký sáček zeleniny, ať už jsou to nějaké rajčata, okurky, mrkvičky, paprika, něco, co tam zrovna jakoby najdu a jsem schopna to sníst jako syrové. A k tomu si koupím nějaký kousek pečiva, ideálně aspoň s obsahem celozrnné mouky. A upozorňuji, že celozrné neznamená tmavé, už jsme zase u čtení toho obalu. Celozrné musí být skutečně popsáno jako celozrné. Takové obsahuje vyšší podíl té prospěšné mouky, která obsahuje tu vlákninu, vitamíny, minerální látky. Pokud je to jenom tmavé, tak je to velmi často jenom dobarvené nějakým karamelem a to prospěšné látky neobsahuje.
4: A máš nějaký tip takzvaně do ruky, když nemám prostor si sednout a najíst se?
3: Z mé zkušenosti ten humus z té krabičky jsem schopná relativně sníst i za pochodu, když je úplně nejhůř. Ale dneska se ty supermarkety relativně snaží nabízet i nějaké hotové sendviče nebo tak, ale zase už se člověk musí podívat, co ten sendvič obsahuje, jestli je tam aspoň nějaká ovoce nebo zelenina. A nebo si to k tomu sendviči přikoupit, prostě jo, zase nějakou krabičku něčeho, abychom splnili, řekněme, ty pravidla toho vyváženého talíře.
4: A co třeba proteinové tyčinky?
3: Já upřímně nejsem úplně fanoušek. Takhle, já samozřejmě chápu, že pokud je člověk nějaký profesionální sportovec, tak vyžaduje speciální přístupy a může to třeba být jako varianta. Ale jinak ty tyčinky, když se podíváme na složení, on to většinou není žádný zázrak. Ne vždycky jsou tam úplně kvalitní tuky, velmi často bývají hodně sladké nebo plné sladidel, což už taky dneska nevidíme úplně jakoby rádi. velmi často je to vysoce průmyslově zpracovaná potravina, která tím pádem bude mít třeba nízký obsah vitaminů, minerálních látek nebo nějakých, jako řekněme, látek typu antioxidanty, protože potraviny celistvé obsahují celou řadu látek, které nejsou vysloveně živinami, že by nám poskytovaly nějakou energii nebo tak, ale dneska už víme, že to tělo je asi taky nějakým způsobem potřebuje. Takže myslím si, že když se člověk naučí kupovat si spíš takhle jako nějaké méně zpracované potraviny, které v tom supermarketu jsou taky, tak udělá pro zdraví lépe.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Já bych se na chvíli ráda zastavila u té nutriční epidemiologie, protože když se v Česku řekne epidemiologie, tak si asi většina představí infekční nemoci. Ale jak souvisí výživa a epidemiologie?
3: Začneme od té definice epidemiologie, protože ona to právě není věda o infekčních chorobách. Epidemiologie je věda, která zkoumá výskyt různých nemocí v populaci a faktory, které tyto nemoci ovlivňují. A to, jaké faktory a jaké nemoci, tak může být úplně cokoliv. Máme například nádorovou epidemiologii, ta se zabývá výskytem různých nádorových onemocnění a těmi rizikovými faktory, které zvyšují jejich riziko, nebo naopak nějakými protektivními faktory, které umí snížit riziko rozvoje nádoru. Máme psychiatrickou epidemiologii, která se zabývá nějakými duševními onemocněními. Hodně zajímavá je třeba sociální epidemiologie. Ta se zabývá tím, jak třeba náš socioekonomický statut ovlivňuje vlastně naše zdraví, protože je to velmi, velmi významný faktor. Ono, když řekneme, že chudoba zabíjí, tak to bohužel myslíme hodně doslova. No a pak máme samozřejmě i tu nutriční epidemiologii, která se zabývá vlastně tím, jak zkoumat, jak výživa ovlivňuje naše zdraví a výskyt nějakých nemocí v celé populaci. To znamená, neděláme nějaké malé klinické zkoušky většinou, byť technicky je to také epidemiologické, ale koukáme se opravdu z vrchu na celou společnost a snažíme se najít ty hlavní faktory, které ovlivňují celou společnost.
4: Nedávno mě překvapilo, že vlastně v Česku je největším zabijákem právě jídlo, když se to všechno přepočítá. Jak je to možné?
3: To vychází z propočtu, taky epidemiologického, kde my umíme vlastně spočítat, když se podíváme třeba na předčasná úmrtí, jaký podíl je možné připsat na vrub jednotlivým rizikovým faktorům s ohledem na to, co o nich vlastně víme. A ta výživa je v tomhle taková trošku zákerná, protože ona v těch výpočtech jako vychází velmi vysoko, to znamená jako opravdu někdy jako ten hlavní zabiják. I přesto, že když se podíváme na ty jednotlivé efekty stravy, tak oni jsou vlastně hrozně malé. Já vždycky používám právě příklad třeba zpracovaného masa. Zpracované maso, to znamená uzeniny, tak je prokázaný karcinogen. To znamená, skutečně jeho konzumace víme dneska už velmi jistě, že zvyšuje riziko rozvoje některých nádorů, zejména nádorů střeva. Ale když se podíváme na to jednotlivé riziko, to znamená jak konkrétně, tak je to vlastně hrozně malé. Říká se, že každých 50 gramů zpracovaného masa, asi jedna nožička párku pro nějakou lepší představu, tak zvyšuje moje riziko nádoru střeva asi 1,2krát. Zatímco pro srovnání kuřáci mají třeba 8krát, 10krát vyšší riziko nádorových onemocnění. Znamená, ten efekt je někde skutečně úplně jako jinde. Ale ten problém je v tom, že když tu výživu má špatný v té populaci úplně každý, to znamená, každý z nás dělá takovéhle drobné chyby a nejlépe jich dělá několik, takže oni se tak jako kupí na sebe, tak ve výsledku nám ta výživa skutečně může zdravotně na těch zdravotnických statistikách výskytu různých onemocnění udělat větší paseku než třeba některé jiné faktory, jako pohyb nebo kouření. Byť to kouření je teda taky velký faktor. Samozřejmě.
4: Co s tím? Odkud začít?
3: My právě tím, že se koukáme na celou společnost, na celou populaci, řekněme na širší faktory v rámci veřejného zdraví, tak to řešení vidíme především tam. My, když se bavíme o výživě, tak velmi často právě diskutujeme, co já můžu udělat, jo? Co já mám dělat jinak, co já dělám špatně, co je moje chyba, nebo naopak, co dělám dobře. A ono je to samozřejmě důležité, protože i já říkám, že vždycky u té poličky v tom supermarketu stojím já a vybírám si ten jogurt, jo? Takže ono to není, že bych jako neměl žádné rozhodovací právo. Na druhou stranu v rámci veřejného zdraví my máme tendenci se snažit najít ty skutečné jako hluboké příčiny toho stavu. A zejména ve chvíli, kdy já vidím, že třeba nadváhou a obezitou trpí 3/4 dospělé populace, tak to není problém jako individuálních rozhodnutí. Tam prostě musí být problém v celé té populaci, v celé té společnosti. Ten problém v té výživě je právě to nutriční prostředí. To znamená, my jsme si okolo sebe vytvořili prostředí, ve kterém je vlastně

0: Protože prostě bylo problematické zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele z různých důvodů i technologických a tak. Jak ten stát začal bohatnout, tenhle problém začal ubývat, protože my vlastně toho jídla měli dostatek a zároveň, jak začali jsme bohatnout, tak si velká část z nás začala mít možnost kupovat potraviny, které my jako preferujeme z různých důvodů, i když nenutně jsou úplně prospěšné pro naše zdraví. My mluvíme vlastně o takzvané tranzici směrem k západnímu typu stravování, které je charakteristické tím, že obsahuje hodně přidaného cukru, hodně soli, hodně nasyceného tuku, hodně živočišných potravin, které samozřejmě je v pohodě jíst, ale v nějakém rozumném množství. A ta tradiční, řekněme, dieta je spíše složena z těch rostných potravin jako ovoce a zelenina. No a přesně tak, jak jako víc a víc obyvatel přechází na tenhle ten typ toho stravování, tak vidíme, že se nám mění to spektrum těch problémů a vlastně nám mizí ti lidé s podvýživou a naopak nám přibývají lidé, kteří trpí nadváhou nebo obezitou a s nimi spojenými nemocemi, jako například nádorová onemocnění, srdeční onemocnění, cukrovka druhého typu a tak. Takže je to do nějaké míry trend, který vidíme ve všech státech, dokonce i ve státech, které jsou teďka chudší, tak vidíme, že jak bohatnou, tak se vlastně víc a víc lidí přesouvá tímhle tím směrem. Ale bohužel v České republice asi i tím, že jsme úplně nezvládli tu podporu zdravého stravování, tak jako některé státy, asi k tomu kulturně nemáme takový vztah, jako mají třeba Italové ke své milované italské kuchyni, tak zkrátka jsme se dostali i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi do většího problému.
1: Proč jsme se do téhle situace takhle dostali?
0: Já si myslím, že ono to trochu souvisí i s tím, že vlastně ten obor toho veřejného zdraví a epidemiologie, zejména neinfekční epidemiologie, která právě není zas až tak orientovaná na ty infekční choroby, tak v České republice není tak rozvinutý, jako je třeba rozvinutý v některých západních zemích. To znamená, my tady nemáme úplně dostatek lidí, kteří by zkoumali ty faktory. A nejenom zkoumali ty faktory, ale především to, co víme o těch faktorech, tak uměli převádět do té zdravotní politiky a do těch různých národních strategií a nejenom národních, ono to může být i na lokální úrovni. Třeba nějaký městský plán zlepšení zdraví dětí v tom daném městě, anebo i třeba v rámci jedné školy. A ve chvíli, kdy tady nemáme dostatek odborníků, tak samozřejmě tady není, kdo by ta opatření vysvětloval, nebo kdo by za ně bojoval a kdo by jakoby prosazoval. No. Takže neumíme to moc, ale myslím si, že jsme na zlepšující se cestě.
1: To jsou dobré zprávy.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Sladká nebo slaná snídaně?
0: Já snídám kafe.
1: Jíš častěji doma uvařený oběd nebo oběd z jídelny?
0: Já bohužel nemám žádnou jídelnu v okolí práce, takže většinou buď to si vařím sama, anebo jím v restauracích.
1: Ranní ptátě nebo noční sova?
0: Noční sova.
1: Papír a tuška nebo sdílený dokument?
0: Spíš sdílený dokument, protože ten nestratím.
1: Co se o tobě moc neví a jsi v tom opravdu dobrá?
0: No, já vlastně docela dobře kreslím a kreslení jsem se celou řadu let věnovala, takže to je takový jako utajený koníček. A pak ještě docela dobře recituju básně, ale to je takový hodně specifický dovednost.
1: V sobotu odpoledne nejraději?
0: Hraju strategické deskové fantasy nebo sci-fi hry.
1: A nejoblíbenější jídlo?
0: To je těžký, ale asi ten humus, já ho mám fakt strašně ráda.
2: Žárovky.
1: Mě ještě zaujalo z dotazníku káva ke snídani, je to v pořádku?
0: Já si myslím, že už z dnešního úhlu pohledu jo, protože já skutečně vlastně nesnídám, já ráno nemám ani moc čas, ani moc chuť, ale pak to právě dohaním tím, že mívám brzký a velký oběd, to znamená, já nemám hlad, abych pak jako snědla všecko, co najdu a každou sladkou tyčinku, kterou někde najdu v okolí, abych se rychle docpala, ale vlastně celkově ten jídelníček udržím.
1: My se blížíme k závěru našeho povídání s nutriční epidemioložkou Eliškou Selinger. Bavili jsme se o zdravé stravě a já se musím zeptat, jestli jsi tou kovářovou kobylou, jestli se úplně držíš všech výživových doporučení, anebo jestli máš nějaké radosti, co se týče jídla.
0: Tak já si myslím, že mít radosti je zdravé a je to tak trochu součástí těch nutričních doporučení. Jo. Takže samozřejmě i já si občas ráda zajdu na nějaký dobrý kus dortíku, ale myslím si, že celkově ta důležitá pravidla se snažím nějakým způsobem hlídat. Co je můj zlozvyk trošku je, že mám poměrně náročný časový rozvrh a bohužel občas se mi stane, že nemám čas se najíst. Ale čím se trošku uklidňuju, je, že v současné chvíli na základě těch nejlepších dostupných důkazů, jaké máme, tak už tak moc netlačíme na to, že se striktně musí jíst pětkrát denně nebo šestkrát denně nebo nějaký jiný číslo, který jsme možná někdy mohli slyšet, ale že spíš jde o to, aby právě v průběhu nějak dne nebo více dnů ten celkový jídelníček vypadal nějak rozumně.
1: Říká Eliška Selinger a já se těším, že někdy v budoucnu navážeme dalším povídáním.
0: Díky moc za pozvání ještě jednou a třeba příště.
1: A loučím se i já, Pavla Hubálková.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Fleetwood Mac a Tango in the Night. ABBA nebo Fleetwood Mac? Na Facebooku Radio Praha hlasujte pro vinyl na pondělní večer.
1: Radio Praha.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
4: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
3: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
5: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
6: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
2: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá? Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
7: Ahoj a díky za pozvání.
2: Českému konzulovi v Číně se podařilo už podruhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
7: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleš K., kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomhletom velkém případě.
2: A kde se Aleš K. přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
7: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
2: Který je jaký?
7: Který není moc dobrý, protože Aleš K. si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
2: No, což ale tady trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
8: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, čínského ministerstva vnitra.
2: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
8: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval, což je...
2: Tak jak to teda je?
7: To řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleš K. na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký vylíčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
2: Nemusel to vědět ještě.
7: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé a podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Alešeka. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta vláda Andreje Babiše a ministra Macinky se rozhodla s Čínou budovat jako přátelštější vztahy a konec konců Andrej Babiš, i když to původně popíral, tak se do Číny chystá na státní návštěvu.
2: Ale stoprocentně teda nevíme, kde je přesně držený Aleška, protože, jak říkám, ministr Macinka tvrdí, nezadržují ho přímo ve věznici, do toho ty říkáš, že konzulovi měl Aleška říct, že je v malé cele. Ty schůzky se odhrály, to jsme se ještě k tomu nedostali, kde teda?
7: No bylo přesně? To
2: kde ho zadržují teda?
7: Bylo to v jedné z budov ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu nebo v oblasti Pekingu. Podle konzula nebo podle toho zápisu to skutečné místo zadržování Alešeka nemusí být totožné s tím místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleška zadržován. A má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
2: Takže vazební cely do toho, protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
7: Zřejmě nebo ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Alešeka.
2: Kdy a kde k tomu došlo?
7: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června. Zcela jistě Aleška dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
2: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
7: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
2: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
7: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auta Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
2: Ano, pro letiště dělá.
7: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleška, co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
2: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho ho podezírá právě Čína, z toho ohrožení státu, z vynášení informací, ze sdělování informací, takové informace ty nemáš.
7: Čína hlavně takové informace zatím jako neposkytla a nezdělila je, a to ani českým politikům. Nic takového se neobjevuje v těch zmiňovaných zápisech konzula, a kdyby se člověk na to chtěl podívat kriticky, tak samozřejmě musí pracovat i s touhletou verzí.
2: Protože ty si říkal, že tam má být to podezření se sdělování informací, ne?
7: které nebylo ale nějak jako rozvedené a právě ti čínští cenzoři neumožnili při návštěvě toho českého konzula tohleto rozvádět. Když jako to posuzujeme, chceme posuzovat kriticky, tak musíme vidět jako celou řadu ale, která proti tomuhle tomu svědčí, a to je právě to, že Aleška v Číně dlouhodobě žil, měl tam čínskou manželku, měl tam rodinu, byl spjatý s tou zemí, tu zemi měl jakoby zjevně rád, spojoval si s ní jako mnohé. Kdyby se pustil do nějakého špionážního dobrodružství v hodně jako prošpikované zemi, která je prostě totalitní a čínskému systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde a bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
2: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Upozornil na to tehdy Deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
7: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohle to neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat. A musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal, který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhleté jako hrozně pro něj lidsky obtížné situaci se utopit.
2: No Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
9: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
2: Že tam se měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
9: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
2: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
7: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší, nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku jako novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se tou věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je v české vazbě a myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Yang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS a proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
2: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
7: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohoto totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě, Západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených. Byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
2: té
7: čínské společnosti, finanční ředitelka. Čína ji potřebovala dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. To načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době. Myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů. A až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku u Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jan Kimin, jak pak postupovali jako ty soudy tady s ním, nebo celý ten justiční koloběh kolem něj, a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleš Ká, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na flagrantní, zřejmě flagrantní tedy účelovost ze strany Číny.
2: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
8: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
2: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
8: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
2: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
7: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadržení byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše Ká jí může jako vyhovovat, protože právě protože pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhle té podstatě nebo na tomhle tom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše Ká, myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké složky. Co vím, taky Aleš Ká někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
2: A k té mé podotázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů?
7: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu, ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané. Takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí. zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Alešeka.
10: Nějaká další schůzka s Alešem K. mezi českým konzulem a Alešem K., nějaké další setkání je teď v plánu, třetí teda už v pořadí?
7: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi to úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, z diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
10: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Alešeka.
7: Díky za zájem, především o osud Alešeka.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem K. teď bude a kdy, nebo jestli vůbec, bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí. Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovaly tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradska12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka. Vám od mikrofonu přeje Karel Janů, se mnou ve studiu taky kolega Martin Charvát. Martine, krásný pátek i tobě.
2: Krásný den všem, kdo tu jsou.
1: Teď tu ano, krásný den všem, kdo tu jsou, protože Jiří Ježek tu ještě před chvíličkou byl, ale teď tu není, protože se mi ho podařilo rozesmát, za což jsem samozřejmě rád, ale zároveň se za to už dopředu omlouvám posluchačům našeho pořadu, protože tady Jiří Ježek na první desítky sekund evidentně nebude. Ale držme si palce, myslím, že už je snad na cestě zpátky do červeného studia tady na Vinohradské 12. Ano, a vidím Jiřího Ježka, vy, co nás sledujete na YouTube, tak už ho vidíte také. A jsem, Jirko, moc rád, že jsem ti zvedl náladu. Jsme rádi, že tě tu vidíme a doufám, že si i dnes budeme moct v tém pořadu povídat o cyklistice.
3: Dobré ráno, já se strašně omlouvám, ale stane se vám určitě taky někdy v životě, že se odbouráte vtipem, který nečekáte, tak teď jsem úplně až na podlahu.
1: Tak pojďme to vzít teď úplně na začátku velmi vážně a pojďme říct, že dneska budeme mít tady speciální soutěž, což je super, jsme za to strašně rádi, je to velká šance i pro vás, tak myslím, že to bude další třeba přidaná hodnota toho, že posloucháte Jiřího Ježka. Jirko, tak já podrobnosti nechám na tobě. Vlastně to nejzajímavější bude zhruba za půl hodiny, jestli jsem to dobře pochopil.
3: Ano, je to soutěž cyklistická, my jsme ji avizovali na sociálních sítích Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Je to spojená soutěž i pro celoplošnou stanici Radiožurnál, samozřejmě u nás na Radiožurnálu Sport také. Bude se soutěžit o horské kolo a ne jen takhle dajaké. Je to karbonový rám, celokarbonový monokok, značka Silverback, kolo Super Speed v takové zelené barvě. Je to velikost možná pro mě, takže taková univerzální, může to být i pro ženu, i pro muže. A je to jako fajn kolo, takže myslím si, že ta soutěž je hodnotná. Kolo nám věnovala společnost S Bohemia, děkujeme. A budeme soutěžit zhruba v 10.40 plus minus, nahlásíme dopředu a bude to samozřejmě otázka.
2: Otázka nebude těžká.
3: Nebude těžká. No takhle, nebude těžká pro posluchače Kilometrů, protože se bude otázka týkat samozřejmě cyklistiky, nedávno skončené Tour de France, ale samozřejmě, kdyby volal někdo, kdo třeba s cyklistikou vůbec nemá žádnou zkušenost, tak ho tam možná ta otázka zaskočí. Máme takový tady jako mezi sebou takovou polemiku, jestli je to těžká otázka nebo lehká. Myslím si, že pro naše posluchače bude zvládnutelná.
2: Číslo do studia 221 552 222, ale dopředu říkáme, že všechny, kteří se pokusí o předčasný start, tak ze soutěže vyloučíme tím, že zkrátka nepustíme do vysílání. Takže my si opravdu pohlídáme a řekneme přesně, od kdy se může volat. A do té doby, pokud chcete zavolat, tak se spíš zapojíte konverzačně do toho, co budeme probírat, než že bychom vám takzvaně drželi místo v soutěži.
1: Je to tak, v tomhle smyslu technika je na naší straně. Nesmíte si to představovat, že tady máme jedno telefonní sluchátko a čekáme, až zazvoní, už jsme přeci jenom o pár kroků dál, takže opravdu zvedneme to až tomu, kdo zavolá po té, co zazní otázka. Pánové, pojďme, máme nějakou půl hodinu určitě do té doby, než budeme soutěžit, kdy si můžeme povídat o cyklistice, tak já klidně začnu u Martina Charváta. Martine, ty hodně pracuješ, jestli jsem to dobře pochopil, Tour de France je za námi, tak co tě od té doby nejvíc zaujalo, co by si rád zmínil?
2: V cyklistice těch zajímavých věcí... Tak momentálně jsem se koukal nedávno na to, jak amatér vyjíždí za Matěje van der Poelem na horském kole, ale jede, řekněme, na elektrokole a tím pádem nějakým způsobem si dost pomáhá na takové horské, skoro až kozí cestce za tímto jedním z těch nejlepších profesionálů v současnosti. A je to takové zvláštní, no, když profesionál se snaží trénovat na svůj další závod na horských kolech a někdo za ním jede vyloženě tak na 30 cm na úzké cestě. Složité, no. Samozřejmě jsem myslel, že asi možná to chceš navázat na třeba Czech Tour nebo další závody, k tam se asi dostaneme, ale když vezmu tohle ze sociálních sítí, tak mě to skoro až šokovalo, no, že někdo prostě nedává těm profesionálům tolik prostoru, kolik by asi chtěli.
3: No, je to škoda, protože je spoustu závodů pro amatéry, tak proč si nezazávodit i třeba na elektrokole nějaký veřejný závod, protože i na elektrokola jsou kategorie. Moje manželka by o tom mohla vyprávět.
1: Česka, zdravíme Soňu.
3: Ale myslím si, že jako je asi fakt jako zbytečný následovat ty profíky, jak někde na silnici, mohl by o tom vyprávět i Jonas Vingegaard z Jara. A tohleto na horském kole prohánět takového borce, jako je Matthew Van Der Poel, nevím. Je to možná škoda. Popularita cyklistiky je teďko obrovská, tak jenom bych poprosil všechny hobíky, ať trošku přemýšlí nad tím, co dělají.
1: No, my jsme byli na Šumavě a tam tedy musím říct, že lidí na kolech je opravdu hodně, ale tedy elektrokola jakoby v tuhle chvíli drtí kola bez pohonu v poměru, tak já nevím, 19:1, což je vlastně zjištění takové trochu překvapivé pro mě, protože já jsem na jednu stranu rád, že si lidi našli cestu k cyklistice, ale zase v takovém poměru mi to přijde, že to možná potřeba není, a tak, jak ta elektrokola mají jako nepopiratelně výhody pro lidi, kteří by se tam třeba bez něj prostě nedostali, tak musím říct, že když vidím jako celou rodinu na elektrokolech, včetně prostě těch 12-letých kluků, tak si říkám, že to je možná trošku zbytečné, protože prostě ten kluk nebude už nikdy v životě na tom jako fyzicky líp než zrovna teď, a proč by měl prostě po nějaké šotolinové cestě jezdit na takovém jako monstru, nevím ani jak to nazvat, jo. Jako někdy je mi to trošku líto, no.
2: Asi si neměl možnost si s nimi promluvit, ale mně přijde, že to zpravidla dělají němečtí turisté, kteří tam, nebo rakouští turisté, kteří tam na tu Šumavu jezdí, a právě si to vezmou jako nejlepší doplněk k tomu, abych toho viděl co nejvíc, ale zároveň se moc neunavil, no.
1: No, zdalo se mi, Martine, ještě taky, že jako to je to jediné, co se dá půjčit tam. Víš, že když je nějaká půjčovna kol, ne, ale že když je půjčovna kol, tak nenabízí prostě normální kolo, nebo normální, jako bez toho, ale vlastně to, co je tam vystavené, že se to tak jako překlopilo a že vyloženě ty půjčovny tam teda tohle mají vystavené a jedou to ve velkém, no.
3: Na druhou stranu, pokud ti jezdci na těch elektrokolech neohrožují chodce a úplně jako nezaplní ty hory, až že to nepůjde projet vůbec, tak mě to nevadí, je to prostě pohyb a asi... Já nevím, ta mladá generace, jestli prostě se nechce hýbat, je to trošku škoda. Já teď přehodím jenom výhybku maličko, ale vlastně se to toho bude týkat, tohohle tématu. Já jsem minulý týden běžel na Slovensku ten štafetový běh od Tatier Dunaju, bylo to nějakých, teď nechci plácnout, myslím, že 350 kilometrů pro 12-člené týmy. A jako překvapilo mě, že vlastně ten věk těch běžců je tak 45+, nebo kolem 40, jo, že ta mladá generace tam moc jako nebyla, kromě nějakých jako vyloženě sportovců, kteří to pojali jako opravdu jako závod, jako byl tam nějaký biatlonový tým a orientační běžci a tak dále. Ale jinak jako to gro je 45+, taková ta moje generace, kdy ještě my jsme byli zvyklí se hýbat. A ti mladí, protože jako já chápu, že jako v běhu si žádným elektropohonem zatím člověk nepomůže, tak ten běh se stává jako podle mě akcí, přitom tam nejsou žádné extrémy, jsou to 10-kilometrové úseky, což by zvládnul 18-letý kluk nebo holka úplně krásně, ale jako asi to neláká.
1: Já jsem na jaře vlastně, myslím, že jsem to tady neříkal, jsem měl krásnou historku z Krušných hor právě s pánem na elektrokole a já jsem ho předjel, protože to bylo mírně z kopce, já jsem měl na silničce a on mě prostě o 2 minuty později, protože se to zvedlo, tak mě dojížděl. A byl to evidentně člověk, který jezdil na kole celý život a on mě prostě dojížděl a já jsem za sebou slyšel: Ježíš, to je trapný. Ježíš, to je trapný. Já se ti tak omlouvám. To je trapný, ty se tady dřeš a já tě teď do toho kopce, protože jel 25 a říkal, prosím tě, za chvilku se to srovná, rozhodně mě znovu předjet, jo, ne, že se budeš bát, já prostě, mě to je hloupý, že tě tady takhle předjíždím, tak jakože ty lidi všichni nejsou prostě šílení a nejsou, že by na to nepatřili, že to jsou i lidi, kteří prostě díky tomu, tak jak říkal Martin, prostě v tom dobrém smyslu toho můžou prostě obět víc, no.
2: A nebo jenom děláme v fuzovkách pořád pro staré, protože ti mladší třeba budou s florbalkami v hale, třeba budou dělat parkour, třeba vlastně budou chodit s telefonem po městech hledat různé imaginární japonské postavičky, které se už nějakých 80 let v něm vyskytují v tom městě.
3: To a vlastně takhle furt tohle.
2: Myslím si, že jo.
1: Jsou vlny takový.
2: A vlastně jako nachodí ve výsledku víc, než ty za ten den jakoby naběháš jenom...
3: Nemyslíš prostě... Tinder.
2: To jsou imaginární japonské postavičky. Ne, myslím tyhle ty postavičky, na které se malé děti koukaly před řadou let a já byl mezi nimi teda. Mm-hmm. A vlastně ten pohyb budou mít nějakým jiným způsobem, jo. Prostě ta cyklistika je neláká, není to tak sexy v uvozovkách, jenom koukat do asfaltu pro někoho, koukat do asfaltu, jet tady 100 kilometrů tam, točit u toho nohama celé, vlastně z jejich pohledu, jo. A teďko, jak ukázat tu cyklistiku tak, že je to vlastně jako super, protože že jim u toho řekneš, je to skvělý pohyb, úplně tě to naplní tím pocitem. No jo, ale oni vlastně, když to neskusí, tak ten pocit nemají. Na začátku je to dřina, že jo, a jsme u stejného problému, jako jsme byli v řadě našich diskuzí tady. No,
1: no pomoc tomu třeba může, když se člověk jde na vlastní oči podívat na ty profesionály a tomu Czech Tour, teda myslím, jako každoročně slouží velmi, velmi dobře tím, že se tak nějak trošku rozrůstá i po celé České republice, což si myslím, že taky lze jenom kvitovat pozitivně. A letos, Jirko, já myslím, že se to se povedlo.
3: Jako super závod. Opravdu na úrovni už takového toho druhého sledu za těmi nejslavnějšími závody. A myslím si, že to má nakročíno, že to má obrovskou budoucnost a pokud se podaří udělat tady Grand Départ Tour de France jednou, tak i pro Czech Tour to bude zase další reklama. A jako samozřejmě pro nás, pro fanšmekry, nádherný závod, skvěle uspořádaný, i co se týče jako kvality závodníků, i toho, jak ten závod probíhal, moc se mi to líbilo. A jako ta organizace, já jsem byl na startu se podívat v Praze a jako srovnatelný, naprosto srovnatelný s jakýmkoliv jiným závodem. A dokonce už se tady plánují věci, které obvykle s podobnými závody souvisí, to znamená třeba 3 dny před startem taková společenská výjížďka pro partnery, pro fanoušky a tam jako nemůžu souhlasit s tím, že jsi říkal, že cyklistika není moc sexy, protože když tam přijeli dámy jako hezky oblečené, tak jako naprosto sexy sport. A zase třeba holky, které se šly podívat na start Czech Tour a viděli tam ty mladé kluky, tak taky říkali, jako, že je to docela láká jako se na to dívat. Takže jako, mi přijde i cyklistika, může být sexy, stejně jako to běhání, protože jako pánové, musím říct, že od Tatěr Dunajů, nebo podle mě tyhle ty závody, třeba Vltavaran, jako ty ženský týmy, dámy a slečny, které běháte, jako nádhera, děkujeme za motivaci.
2: Zůstaňme u Czech Tour teďko chvilku, protože Karel byl na Šumavě, já ve Francii, nebyli jsme na závodě, tak pro někoho, kdo na tom závodě byl, co ti to dá, co z toho máš, když tam přijdeš, jako někdo, kdo cyklistiku tak jako občas sleduje a řekne si, jo, tak půjdu se podívat, když je tady ten velký závod, tak co z toho máš, když uvidíš ten start, ať už v Praze, nebo kterýkoliv jiný případně dojezd?
3: No je to velká sportovní akce, cyklistika je nádherná, je barevná, má svoje kouzlo, jsou tam ty doprovodné auta, kola na střechách, nádherná technika, teďko už samozřejmě v tomhletom velkém závodě i ty moderní autobusy, které jsou na startu nebo v cíli zaparkované, takže pro fanoušky cyklistiky super a pro někoho, kdo se přijde podívat náhodou, tak ho to může do toho sportu vtáhnout. Je samozřejmě spousta lidí, protože fenomén Tour de France v televizi, ve všech médiích probouzí to nadšení pro cyklistiku i v lidech, kteří normálně cyklistiku nesledují, tak i ti lidé, kteří třeba jako je bylo jim líto, že skončila Tour de France, tak se jdou vlastně podívat na něco menšího, ale velmi podobného tady v Čechách. A všechny ty etapy byly něčím zajímavý. První etapa z Prahy do Karlových Varů, obě ty města jsou pro jak turisty, tak i pro lidi z České republiky zajímavý, takže vidět dojíždět vlastně na vřídelní kolonádě závodníky téměř 70, tak to je obrovsky lákavé. No a pak ty další 3 etapy. Každá končila na nějakém zajímavém místě. Ještět, co tam bylo, Dlouhé Stráně a Pustevny, tak všechno tohle to je prostě srovnatelný s jakoukoliv horskou etapou na Vueltě nebo prostě na třeba okolo Švýcarska a tak dále.
1: No a když se člověk dostane na ten start, tak tam zase je to takové pomalejší a člověk si to prostě víc vychutná, jak jako víš, Martine, to říkáme posluchačům, kteří to třeba nikdy neviděli, tak tam zase třeba i pro ty menší děti je to takové prostě, protože někdy člověk, když bys vlastně řešil, jak sledovat jako etapu v Jeseníkách nebo v Beskydech, tak je to logisticky vlastně dost obtížné se tam někam dostávat, pak tam s nimi hodně dlouho čekáš a pak, jak se to někdy zesměšňuje, oni strašně rychle přijedou nebo projedou a je to vlastně jako hotovo, že jo. Zatímco na tom startu člověk je jako vidí třeba potom odjet, ale předtím vlastně, jak je tam ten nástup, kratičké rozhovory, tak to zase, když už tam jsou známí jezdci, tak zase jako je to přidaná hodnota v tomhle, bych řekl za sebe.
2: Jo, já si to rád nechám od vás vysvětlit, protože jediné, jak já jsem to mohl čerpat, tak bylo ze sociálních sítí, tak nějak, co jsem pozjišťoval, viděl jsem, že pořadatelé najali řadu youtuberů a podobných podcasterů a lidí ze sociálních sítí, aby to nějakým způsobem prodali touto platformu, a to je vlastně to jediné, jak já jsem to jako mohl v těch časech vidět, a vůbec nevím, jak na to reagovali sami závodníci, jaký z toho měli dojem z Czech Tour a tak, no, protože mě to opravdu kolidovalo s mým programem, takže nevím nic.
1: Taky to ale vlastně jako vypovídá něco o té aktuální době a to, že ty seš, jo, vlastně mladší člověk, pokud jde o cyklistické publikum, rozhodně patříš do té poloviny, prostě vždycky se říká, tak trošku se to zesměšňuje, že prostě na cyklistiku se dívají bílí muži 50, 60 případně plus, tak prostě tu mladší generaci si myslím, že to zasahuje takhle, že prostě buď něco nejzajímavějšího se dostane na ten Instagram, ta doba je strašně rychlá a vlastně zájem těch mladých lidí je strašně krátký a takový, jako rychle jdeme od toho zase někam pryč, takže si myslím, že to ani bez toho, a Jirka s tím má tady z nás zkušenosti jednoznačně největší, že to bez toho dělat vlastně v dnešní době nejde.
3: Nejde, a jako ty klasická média k tomu potřebuješ televizi, naštěstí i rozhlas, protože my aspoň můžeme informovat v tom reálném čase, co se na tom závodě děje, nebo jak vypadá ta atmosféra, aspoň se snažit to zprostředkovat, ale právě pro tu mladší generaci už tam organizátoři stejně jako na Tour de France, stejně jako na všech závodech zvou ty influencery, ty lidi, kteří vlastně ty mladí sledují, a oni se snaží ukázat třeba zákulisí, dostanou se do autobusu, můžou ukázat, jak to vypadá, jak ti závodníci odpočívají před etapou, po etapě a tak dále, jak funguje ten závod, v jaké náladě ty závodníci vůbec startují, že to může být třeba rozhovor s nějakým domestikem, s mladým klukem, kterému je 21 a je to pro něj velká událost, tenhle ten závod, a nebo naopak je tam třeba Mikel Landa, který prostě ten závod bere jenom jako přípravu na něco dalšího, ale je to pro něj zase první zkušenost třeba se závoděním tady v České republice, tak jak to vnímá jinak, a tohle to všecko jako i pro mě, pro insidera, je občas zajímavý, a každý ten influencer na tom Instagramu to pojme jinak, zajímá ho něco jiného a přinese ten pohled trošku ze strany, a to je fajn.
1: Já jenom za sebe k tomu malá douška k doplnění zase právě pro posluchače, kteří třeba to taky sledují nebo konzumují skrze tyhle kanály. Prostě pro mě je to strašně zvláštní to sledovat, protože pozice těchhle všech lidí, kteří se tam dostanou takovýmhle nějakým způsobem přes jako hashtag spolupráce a nebo na pozvánku kohokoliv z těch účastníků, prostě oni jsou tam jako v úplně jiné pozici, než když tam Český rozhlas pošle Martina Charváta, protože Martin Charvát tam jde pracovat, ale jde tam pracovat pro svého zaměstnavatele a jeho prací, prostě tím, kdo jeho zaměstnává, jste vy všichni, kdo nás teď posloucháte. A on vám jde prostředkovat tak, jak nejobjektivněji umí, co se tam děje, zatímco prostě člověk, jo, já mám vždycky, jenom jsem pak strašně ostražitý před každým, kdo se dostane tam, kam se Martin Charvát nedostane, protože Martin Charvát prostě nemůže projít s někým, kdykoliv se Martinu Charvátovi bude zrovna zdát autobus Ineosu, a prostě je to jenom vždycky potom brát všechno s rezervou a samozřejmě s úctou k té práci, kterou tihle lidé dělají, a je skvělé, že ji dělají, protože věřím tomu, že je mnohem zábavnější sledovat kluka, který sám se umí točit a kterému je 20, tak je to pro zábavnější pro určitou část publika, než sledovat, kdybych to dělal já, a já bych to neuměl.
2: Souhlasím, ale na druhou stranu si musíme ještě říct, že vlastně tihle lidé to prodávají někomu, kdo by to normálně nesledoval, a je dokonce i z říše sportu. Ty určitě budeš vědět, na koho, Karle, narážím, a nebudu toho člověka na schvále jmenovat. Nedávno tu byl sportovec ve studiu radiožurnálu Sport, který se tady podíval na televizi, viděl záběry z Czech Tour a ptal se, proč lidé vlastně na tom kole ještě jezdí. Vždyť už je jakoby po sezóně, jo? Když už je jako hotovo. A tím myslel ten člověk, že byla Tour de France, a to, prosím pěkně, člověk, který je nejlepší, jedním z nejlepších na světě ve svém sportovním oboru a v tom, co dělá. Ale vlastně nechápe princip toho sportu, zná jenom Tour de France, přijde tomu člověkovi jako, že Tour de France je vrchol sezóny, je to to hlavní, a když je po Tour de France, ta dynamika v tom sportu je úplně jiná, prostě je vrchol sezóny a pak je volno, takže byla Tour de France, a proč není volno, proč vlastně ještě lidé jako na kole jezdí, jo? A pro někoho takového to vyložení právě přes různé influencery, obecné slovo influenceři, tak je vlastně tím, jak může tu cyklistiku pochopit.
3: No, mě třeba překvapilo, milé, když jsme byli letos na té Tour de France s Mikem, který tady byl taky naším hostem, a dělali jsme takové ty jako vysvětlující krátká videa, vůbec, jak funguje ta Tour de France, jak funguje ten závod, kde spí závodníci a tak dále, tak jakou to mělo sledovanost a kolik lidí nám psalo. A mně to přišlo vlastně možná jako, že děláme práci navíc a zbytečnou, protože to všichni přeci vědí. Ale já jsem si pak uvědomil, že jako je spousta lidí, kteří tohle to ocení, takže i třeba pro nás, pro odborníky z toho prostředí je důležitý ten pohled někoho, kdo třeba na to kouká úplně
1: určitě,
3: z boku.
1: Určitě jo, a taky myslím, už jsme to tady párkrát nakousli, že vlastně silniční cyklistika tenhle problém má. Další sport, který Martin Charvát velmi pozorně sleduje, třeba sjezdové lyžování. A já vždycky říkám, prostě tady máte světový pohár, všichni vědí, kolik těch závodů je, a pak jednou za sezonu je mistrovství světa. Tohle, když vysvětlím mojí mladší dceři, tak to prostě pochopí. Ti závodníci se 15krát do roka sejdou a jednou za rok sejde mistrovství světa. Tohle prostě chápe úplně každý, ale ta silniční cyklistika z důvodu prostě staleté tradice, z důvodu toho a tam toho, z důvodu toho, že tenhle organizátor má tenhle závod. To prostě to jsou věci, které jsou úplně mimo lidi, kteří se zajímají o sport, ne jako mimo o normálního člověka. Tak prostě je na tom jinak a naší prací je to pořád a dokola a zas a znovu vysvětlovat, protože prostě, jak říká Jiří Ježek, dopadá to evidentně na úrodnou půdu. No.
3: Ale je fajn, zase pro nás, pro cyklisty, a teď myslím jako fanoušky cyklistiky, kteří jako tvoří asi gro našich posluchačů pravidelných, tak je strašně super, že není jenom 15 nějakých světových pohárů a pak jedno mistrovství světa, ale že vlastně, když se pustí televizi na konci února a vypne se na konci listopadu, tak vlastně každý den je v televizi nějaký závod, někdy až 3 na jednou, a že do toho patří i ta Czech Tour teďko opět zpátky, tak je to strašně fajn a jsou lidé, kteří jsou opravdu k té obrazovce přilepení od toho jara až do podzimu, protože pořád se tam něco děje. A je fajn, že teď vlastně skončila Tour de France a najednou začíná Vuelta, která bude mít úplně stejný náboj, stejnou zajímavost, a pro fanoušky cyklistiky je to prostě závod, který se začíná a bude zase směřovat potom k tomu mistrovství světa. Jo, do toho mezi tím jsou mistrovství světa na horských kolech příští týden, takže pořád se něco děje.
2: Promiň, když to ještě vrátím celé tohleto, o čem se bavíme, k Czech Tour, tak myslíš si, že když Czech Tour teď postoupilo do vyšší úrovně a říká, že v roce 2029, třeba i kdyby to bylo 30-31, tak by chtělo do World Tour, takže tohle by nějakým způsobem opravdu v očích těch běžných lidí tu cyklistiku někam posunulo, že tohle je skok, který té cyklistice opravdu pomůže natolik, aby se najednou říkalo, Ježišmarja, tady si jezdí opravdu velký závod, aby když se bude plánovat třeba to, jakým způsobem se budou rozměšťovat reportéři Radiožurnálu Sport, tak se vyznačí jako jeden z podstatných bodů. Pozor, bude tady Czech Tour, dávejme na to pozor, protože nechci říkat, že jsme to teďko nějakým způsobem opomenuli, ale prostě ten důraz je na něco jiného.
3: Může být a vlastně není důvod, proč by ne. Pamatujeme všichni, je to 40 let zpátky, závod míru. Samozřejmě, že někteří ty lidé chodili k trati kvůli tomu, že museli z práce jako povinně, protože ten závod měl úplně trošku i jiný náboj, kromě té cyklistiky. Ale když se zaměříme na tu sportovní část toho závodu míru a i na ty fanoušky, tak spousta lidí tam opravdu chodila kvůli té cyklistice. A byla to obrovská událost. Bylo to opravdu na jaře, to byla jedna z největších sportovních událostí tady po celém Československu. A myslím si, že tohle to, kdyby Czech Tour skočila výš, tak může vlastně se i roztáhnout časově, tak jak to bylo pojeté teďko s těmi cílovými stoupáními, tak to může být ještě zajímavější, může to být po celé republice. A tím, jak by se to opakovalo, mělo to třeba už 15-20 letou tradici, tak ti lidé tam budou chodit. Bylo to vidět na tom startu v Praze, kde loni, když to bylo poprvé, na tom Vítězném náměstí, na tom Kulaťáku v Dejvicích, tak tam těch lidí moc nebylo a mě to bylo trošku líto. Letos skokově víc a myslím si, že každý rok, pokud se to bude startovat pořád na stejném místě, ta tradice tam bude, tak bude chodit lidí víc a víc a víc a stejně tak i na ty cílová města.
1: Tohle já si myslím úplně přesně, tohle to, co jsi řekl teď na konci, Jirko, že to chce čas a myslím si, že jak jsi se ptal původně, Martine, ještě o ten kousíček to posunout víš. Přeci jenom ta jména, na která zatím Czech Tour láká, jsou pořád ještě v té naší bublině. Prostě buď pořád to máme rozdělené na lidi, kteří něčeho významného dosáhli, ale my realisticky víme, že už jakoby ne, a nebo lákáme, a to je strašně těžké a strašně nevděčné, a to dělá závod míru juniorů a tak dále, přijďte se podívat na závodníky, kteří za 3, za 5 let budou vyhrávat. A tohle je vlastně to se nedá prodat. Jako já to neumím prodat ani tak, ale tohle
3: bych. Já bych nepřišel. Tohle by...
1: ne, přesně, ano. Děláme si z toho legraci, ale víme, jak to myslíme, protože tohle je šílené. Jo? Prostě vlastně my teď můžeme říkat, on tady předloni vyhrál Lipovic a podívejte se, on mezi tím byl třetí na tour. Ale takhle to nefunguje. Lidi chtějí přijít na někoho, kdo třetí na té tour byl, takže z tohohle pohledu se vlastně líp prodává Mikel Landa, o kterém můžeš říct, co kdysi vyhrál. Ale pokud bychom opravdu dokázali za pár let Czech Tour dostat na těch 5 až 7 dnů, opravdu jsme byli ve World Tour a my jsme jako mohli třeba se, já nevím, celé jaro dohadovat, jestli přijede Remko nebo nepřijede, tak si myslím, že je to úplně jinde. Tak si myslím, že to jak pro redakci Radiožurnálu Sport, tak pro prostě sportovní fanoušky, protože je spousta lidí, kteří jako mají nějaký svůj třeba jeden klub, jo, já nevím, fandí Spartě nebo sledují hokej, ale jako mají spoustu dalších věcí takhle někde jakoby na radaru. A v případě, že by tam takhle začalo skákat, teď nechci jakoby operovat s Pogačarem, ale prostě jo, kdybychom se dokázali dostat na úroveň prostě tuhletu, tak si myslím, že by to mohla být vlastně jedna z těch jako nejvýznamnějších sportovních akcí v České republice v roce.
2: No jo, ale když to vezmeme třeba například na okolo Polska, které tu úroveň má, tenhle ten závod, tak si myslím, že tam to vlastně pořád neskáče. A tím, že nebudeme Tour de France, nebudeme Giro d'Italia a nebudeme jako Paříž-Roubaix, protože to prostě nejde, že jo, z podstaty, tak to by tady musela vzniknout vyložení nějaká tradice nebo obnovit se jako závod míru na té úrovni, co býval před 50, 60, 70 lety, abychom se vlastně dostali k tomu, že ta relevance tam opravdu bude taková. No, že se bojím, že vlastně by se Česko dostalo na úroveň, tady bylo Maďarsko, nebo Polsko je, nebo tak těchto těch závodů a že to, co říkáš, je přáním, které si bojím, že by se úplně nesplnilo.
1: Já jsem v tomhle, jestli kratičkou věc, já jsem v tomhle strašně cynický, já si myslím, že tohle všechno je jenom otázka peněz a právě je to v souvislosti s tím, co před chvilkou už říkal Jirka, já bych prostě mnohem radši ty peníze dal na tohle, než na to, že tu 3 dny bude Tour de France. Já to tu neříkám poprvé a neříkám to naposledy, já o tom strašně často přemýšlím, ale pořád jsem proti tomu. Mně to přijde strašně velká investice na strašně krátký okamžik s nulovou návratností. Já vím, že ty peníze se vrátí ekonomice, vrátí se lidem, co mají hotely a bude to krásné. Prodáme Prahu, přijede sem víc turistů, ale my je nepotřebujeme. Tady je turistů hodně a o Praze se ví. A já si nemyslím, že třeba 3 dny Tour de France v Čechách něco udělají pro silniční cyklistiku. Myslím si, že pravidelně se opakující dobrý týdenní závod dlouhodobě toho může udělat víc. Je to jenom můj názor, nemám to o cokoliv opřít. Ale takhle to myslím, takhle to vidím já. No.
4: Na druhou stranu ti lidé, kteří stojí za Czech Tour, tak částečně samozřejmě stojí i za tím startem a oni to jsou potom spojené nádoby a může si to pomoct vlastně navzájem. A co se týče jakoby té popularity, tak ta cyklistika fakt jako roste, co se týče toho, kdo na tom kole jezdí. A už je to i ta mladší generace, o které jsem říkal, že se moc hýbat nechce, tak už i ti mladí jako začínají jako vidět, že to oblečení je hezké, že ty kola jsou fajn. A když budou mít skupinku, se kterou budou pravidelně jezdit, takže to nemusí být sport pro 40tníky a starší. A jako ta popularita té silniční cyklistiky, stejně tak, když se podíváme pořád na závody, třeba Kolo pro život, kolik jezdí lidí na tom horském kole, tak já si myslím, že to ten potenciál má. Samozřejmě, i kdyby to bylo jako okolo Polska, tak je to super, protože jako tam pro ty fanoušky je to prostě událost jednou za rok. Ti organizátoři už to tam dělají dlouhodobě, ve velkým, trošku to nadstřelí i ekonomicky, aby jako to vypadalo velkolepě. Oni tam mají takový ty nafukovací reklamy, ty balóny a tohle to jako dělá ten závod a potom může to být i u nás a fakt věřím, že to podhoubí tady proto je.
2: No jo, ale když proti sobě pojedou Milan a Manie, jo, a teďko vlastně ten běžný člověk, jo, ten, pro koho to dělají ti influenceři, ti youtubeři, tihleti lidé vlastně najatí tím závodem, vlastně jak si naznačoval, Karle, naprosto správně, protože trefují svým zásahem úplně jinou skupinu, tak ti vlastně se na to podívají a podle mě řeknu, ty, ale to nemám, to nemůžu mít čísla, to nemám jak prodat vlastně, to umění jako nic neudělá a nevím, jestli by i Pogačar ty čísla udělal, jako když to vezmu úplně tadyhle ad absurdum téměř, jo. Jestli prostě, kdyby se zjistilo na Czech Tour přijede Pogačar, tak to naplní tradiční média, ale že by to zasáhlo viz zmíněného sportovce, který si myslel, že prostě po Tour de France už je jako po sezóně a už si jezdíš na kolen tak
3: Na druhou stranu cyklistika není pro každého. No. Ne, asi to, jako samozřejmě nezasáhnem, nebude to mistrovství světa v hokeji třeba, jo, tady v České republice, tím dopadem. Ale jako já si myslím, že to ten potenciál má a ty lidi třeba na Tour de France, 3/4 těch lidí kolem silnic, tam nejde se podívat na Tadeje Pogačara nebo na Matse Pedersena, ty se jdou podívat prostě na závod, protože se tam něco děje. A tohle to, když dostaneme do těch vesnic a udělají si z toho událost, tak to může být zajímavé.
1: To asi možná, Martine, upřímně řečeno odpovědí na tuhle část tvojí otázky podle mě by bylo mít Čecha, který tam je konkurenceschopný, protože to si zase taky jako přiznejme, Češi prostě fandí tomu sportu, ve kterém se nám aktuálně daří, že jo, jako jaký kdo má vztah a jo, ty bych opravdu mohl ty sporty jmenovat náhodně, všichni víme, o kterých bych mluvil, prostě jsou to třeba menší sporty, ale najednou prostě tam máme Čecha, který reálně jezdí o medaile, tak najednou všichni fandíme jako tu biatlonu, tu prostě rychlobruslení, tu jako čemukoliv jinému divoké vodě, jo. Prostě tohle asi se nedá prorazit ničím jiným, než že ti někdo prostě najednou, že se nebavíš o strašně dobré světové hvězdě, ale bavíš se o tvém Čechovi, který je tam prostě konkurenceschopný. A tohle,
3: mezi těmi
1: světovými hvězdami. To je potom ten jako ideální ten, že jo. Takhle asi se můžeme bavit o tom, jak Slovinci budou chtít doma prodávat, že uspořádají mistrovství světa nebo že uspořádají mistrovství Evropy v cyklistice. No to se dělá samo, že jo. To někdo dostane jako práci a to je prostě zadarmo. Propaguj akci, na kterou přijedou všichni nejlepší na světě a ten tvůj to vyhraje. No tak to je sen, no, ale prostě žijeme všichni v realitě jenom.
2: Ještě je tam varianta to vzít přes obce, no, protože mi přišlo, že když se vezmou současné závody pro veřejnost, tak zapojení obcí do toho dost významné a je pro ně jakési jako vzít to za své, což se snaží i ti pořadatelé, jednou z těch variant udělat tam tu atmosféru a tím pádem atmosféru prodáváš emoce ve sportu, to je jako automatické a emoce ve sportu ti prodávají ten sport samotný, což ti může nahradit právě toho vítěze.
3: Naprosto souhlasím v tomhle.
1: A tohle já jsem třeba zažil jenom jako amatér a strašně mě se na tom líbí, jak se to vzájemně posiluje. Jak prostě třeba na začátku tam i ten organizátor třeba jako s někým se domluví, aby tam šel jako fandit, nebo nějací lidé jsou tam vlastně od toho organizátora. Ale když se to děje opakovaně a ti lidé tam opravdu to potom vezmou za své, ti lidi, co tam bydlí, tak ono to prostě neuvěřitelně zvedá jako celý ten dojem a ten prožitek na obou dvou stranách, protože ty chceš jít fandit někam, kde už lidi fandí a ty jako závodník, i když jsi amatér a nebo když jsi Tadej Pogačar, tak chceš projíždět někde, kde tobě lidi fandí a jakmile tohle se vzájemně posiluje, tak prostě je možné, že to dopadne až potom jako třeba někde ve Vogézách na Tour de France, kde prostě všichni o tom mluví, že vlastně ať už tam projížděl autem nebo tam jel jako závodník, tak prostě husí kůže, protože je neuvěřitelné, že jo, tam jsou kopce, louky a tam to vypadá jak přírodní stadion, no.
3: A tohle je přesně to, co dělalo i ten závod míru, protože samotná sportovní událost je fajn, je super, tím, že je to etapový závod, tak i lidé to mohou sledovat jako seriál, ale to, že prostě ti lidi přišli k tomu k té silnici, udělali si tam prostě ten půl den v těch vesnicích, tak to dělá ten závod, to dělá tu atmosféru.
2: Říkám si, jestli lidé v těch vesnicích, ale opravdu musí být jako ti cyklističtí fanoušci,
3: ne,
2: že jo? Protože
3: naopak.
2: Teď se k tomu dostaneš z druhé strany zase, že často v Česku není ta kultura chování na silnicích obecně úplně nakloněná cyklistice, aniž bych se kohokoliv chtěl jako dotknout nebo někomu nějak upírat prostor na silnicích, přestože si myslí, že má třeba větší své zařízení, takže no...
3: Ale,
2: tušíte, na co narážím.
3: Ale na tom chodníku může stát ten borec s tím lahváčem v tom tílku v létě a jenom tak jako obdivně koukat na ty vyšvihaný borce, který kolem něj proletějí, na ty auta, který proletějí strašnou rychlostí, jak se zvedne ten prach a prostě jak to udělá ten wow efekt na chvilku. Tak i ti lidi, kteří by v životě na kolo nesedli nebo prostě se tomu vysmívají, tak tam k té silnici přijdou a nakonec tě to strhne a zafandíš.
1: Tohle vlastně teď mě napadl ten úplně dokonalý příklad, který jsem v životě viděl, a to je závod kolem kolem Flander. To je to, co ti dělá, když ta země je proto, když ty máš svého favorita, když opravdu to má tu staletou tradici, tak jako je to s velmi malým přeháněním, když se řekne, že ta země se na ten den zastaví a všichni se dívají na ten závod, který je navíc, jako je, protože je to monument, tak trvá 5-6 hodin, takže opravdu to trvá celý den, ale tam skutečně, protože ta trať vede lidem kolem domů, tak prostě podle mě i ti lidi, které to vlastně nezajímá, tak všichni vyndají ven ta křesílka, prostě bez ohledu na počasí se tam něco griluje, všichni se to, pak projede kolem Wout van Aert, on třeba zase nevyhraje, ale vlastně všichni jsou spokojení a tohle si myslím, že ten sport prostě dostává někam úplně jinam.
4: A tohle je ta kultura tý Tour de France, protože ty Francouze opravdu víc než polovinu lidí nezajímá cyklistika, ale zajímá je prostě ten kulturní svátek, to, že tam projede ten závod, oni jsou na to hrdí. A tohle, kdyby se nám podařilo vybudovat tady v České republice a vrátit ty časy toho závodu míru, aspoň po té sportovní stránce, tak by to bylo super.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, bavili jsme se hodně o Czech Tour, bavili jsme se o tom, jakým způsobem zpropagovat cyklistiku, budeme se také bavit o Vueltě, ale teď přichází ten moment, který jsme avizovali v úvodu samotných kilometrů, tedy spojení našeho vysílání s Radiožurnálem, protože přichází právě ta avizovaná soutěž o kolo, která teď jde.
1: Krásný den přejeme teď už také posluchačům Radiožurnálu. Děkujeme za slovo a vítáme vás v naší soutěži. Já za malý okamžik předám slovo hned Jiřímu Ješkovi, který jednak položí otázku, která vás všechny určitě zajímá ze všeho nejvíc, ale pojďme tedy ještě jednou připomenout, Jirko, o jaké horské kolo vlastně hrajeme.
4: Ano, hrajeme o karbonové horské kolo značky Silverback, kolo Super Speed, model v zelené barvě. Pokud máte nás na videu, tak je to stejná barva, jako má Martin Charvát tričko. A barva Emerald Green. A to horské kolo je ve velikosti tak zhruba pro mě, takže to může být i pro pány, i pro dámy. Špičková kvalita, německé kolo. Děkujeme společnosti TS Bohemia za to, že nám tady tu cenu věnovala. A otázka bude samozřejmě cyklistická.
1: Pojďme na ní, Jirko, je to na tobě.
4: Mám
1: už, nám sem, už nám sem posluchači volají, já už nestíhám pokládat to sluchátko.
4: Dobře, takže horské kolo Silverback Super Speed získá ten, kdo nám zavolá správnou odpověď na otázku, jací tři Češi startovali v letošní Tour de France. Všechny tři jména chceme.
1: Všechna tři jména chceme a hrajeme tedy o horské kolo. Tak dobrý den, slyšíme se.
5: Dobrý den, tady Petr.
1: Dobrý den, Petře, slyšel jste otázku od Jiřího Ješka a znáte správnou odpověď?
5: Já myslím, že bych to měl dát dohromady.
1: Tak pojďte na to.
5: Tak byl to Pavel Bittner.
1: To je jeden.
5: Matyáš Macek.
1: To je druhý, zatím jste na dobré cestě.
5: A Jakub Otruba.
1: Hezky, výborně. A zvládl jste to bez pomoci, klidně se přiznejte.
5: Zvládl jsem to bez pomoci.
1: Tak v tom případě tedy gratuluju dvojnásob. Určitě tedy, chtěl jsem říct, mi zůstaňte na lince, ale spíše tedy, já si zapíšu vaše telefonní číslo a my budeme na Radiožurnálu Sport pokračovat v kilometrech a potom vám zavoláme. Takže v tuhle chvíli moc gratulujeme, určitě se s vámi spojíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Tak jo, super, děkuju moc, naschle.
1: Tak soutěž je vysoutěžena a my můžeme pokračovat dál v našich kilometrech. Zůstali jsme tak někde u toho, že je výborné organizovat skvělý cyklistický závod, Martine.
2: Ano, podle mě tohle máme hotové, pojďme na to, že startuje Vuelta, startuje třetí Grand Tour této sezóny, která má jasného favorita, ale nad čím jsem se zamýšlel je, jestli to, že tady Pogačar řekl, že pojede Vueltu takhle v uvozovkách na poslední chvíli, ještě něco mohlo ovlivnit u ostatních týmů s jejich ambicemi, protože, že Tadej Pogačar pojede Tour de France a bude chtít vyhrát, to ví všichni, to je jako už jasné teď o Tour de France 2027, ale že Tadej Pogačar najisto pojede Vueltu, my tam nebudeme v podstatě mít velkou šanci bojovat o celkové vítězství, tak to se tady ví nějaké tři týdny, dejme tomu. A teď mě zajímá, jestli podle tebe, Jirko, týmy vlastně s tím dopředu počítali, jestli si až potom řekli, aha, tak to bychom se mohli soustředit na něco jiného, než teda celkové vítězství.
4: No, takhle. Asi nepředpokládám, že by stáhli třeba svoji jedničku z toho závodu z důvodu, že nemá šanci vyhrát. To určitě ne. Možná se trošku třeba překupí síly a zaměření na
3: to, že asi nepojedeme na vítězství tady v tom případě celkové, ale můžeme zkoušet etapy. A tohle to bylo třeba v případě toho, že oznámil Primož Roglič, že pojede v týmu Red Bull Bora Hansgrohe Vueltu, přestože měl nehodu, kdy ho srazilo auto v létě, a nakonec teda řekl, že Primož Roglič pojede. Je to pro něj podle mě taková poslední šance vyhrát po páté tenhle ten závod a stát se jediným pětinásobným vítězem v historii, což by pro Primože Rogliče bylo vlastně nádherný zakončení sezóny, ale tím, že prostě startuje Tadej Pogačar, tak se mu tohle to hodně zkomplikovalo. Nicméně tým řekl, že mu dá maximální podporu pro to celkové pořadí, ale že spíš realisticky samozřejmě čekají, že bude Primož Roglič zkoušet vyhrát etapy, bude jí zkoušet vyhrát co nejvíc, a tak, aby se nějakým způsobem asi podle mě rozloučil. Nevím, jestli bude jezdit ještě příští rok, ale podle mě v té formě, kterou bude mít teď, tak je to asi jeho jediná šance. Na druhou stranu, nikde není dáno, že ten Tadej Pogačar tu Vueltu opravdu vyhraje. Jo, jako zase bych úplně 100% tomu nedával, i když nevím, jestli je kurz 0,01, nebo jestli už ho sázkové kanceláře úplně škrtly. Ale fakt se stát může cokoliv. A teď nemyslím jako nějaký pád, nemoc, ale i to, že prostě Tadej Pogačar najednou zjistí, že jako mu to nejede z důvodu třeba psychického vyčerpání, i když to mi taky nepřijde, a že bude třeba chtít pomáhat někomu ze své týmu, je tam João Almeida, který by potřeboval dobrý výsledek, a tak, jak se tady Pogačar vtělil do role domestika Isaaca del Tora, tak by mohl třeba teoreticky, kdyby fakt se mu z nějakého důvodu nejelo dobře, pomáhat João Almeidovi, i když ten vztah mezi nimi asi není tak úzký, jako třeba má tady Pogačar k Isaacu del Torovi.
1: No, donedávna leckdo vlastně spekuloval o tom, kdy to tady Pogačara přestane bavit, teď ty nejnovější spekulace spíše jsou o tom, že by se jeho stávající smlouva, která je do roku 2030, měla o rok nebo dva protáhnout. Do roku 32 tam by to byly dva olympijské cykly, tím pádem, že by to nebyla jenom ta sázka na všechno v Los Angeles. Ale říkám si, jestli právě třeba v tomhle se tady Pogačar nenašel, že bude chtít jednak vyhrávat, toho evidentně baví, to vidíme v posledních letech, a jednak taky občas pomoct někomu jinému ze svého týmu, že tady si našel tu novou zábavu letos.
3: Jako děsivý je, že zvládá obojí.
1: Vláda. A druhá děsivá věc je, že mu pořád 27.
2: Souhlasím naprosto se vším. Myslím si, že právě pro udržení té pohody, ne snad, že to je zrovna ten, koho si vyhlédl jako svého nástupce, tedy u Tour de France Isaaca del Tora, ale pro udržení té pohody u João Almeidy, který si nejspíš myslel nebo doufal, nebo se to minimálně předpokládalo, asi v týmu budou lepší informace, že by mohl jet na celkové vítězství na Vueltě, tak najednou zbyde role pomocníka, tak si myslím, že Pogačar udělá vlastně to samé, co pro del Tora, že ano, děkuji ti, že mi pomáháš, já to teda jako vyhraju samozřejmě, ale tobě taky něco dám a budeš tady mít nějaké dvě etapy, pomůžu ti, já nevím, do puntíků,
3: nebo na pódium,
2: na pódium, nebo něco takového, protože on přece opravdu potřebuje udržet pohodu v tom týmu. On potřebuje, aby ten tým měl i něco jiného, než ano, ten tady, pro kterého pracuju, vyhrál, ale taky mám něco pro sebe.
1: A jemu se to ale zatím jako podle všeho daří. Tam prostě byl ten jeden Ayuso, který měl pocit, že on má být ten jako kohout číslo jedna, ten odešel. A teď to tak nějak zase vypadá, no nevím, jsem na ně opravdu zvědavý. Já si, Jirko, říkám, jestli bychom Primoži Rogličovi věřili, i kdyby tam nebyl tady Pogačar, a říkám si, že vlastně úplně ne. A pak ještě tam byla ta srážka s autem a člověk si říká, tak už dvakrát vlastně úplně ne. A je mi ho trošku líto, ale říkám si, že to hold asi na popáté prostě na té Vueltě neklapne.
3: Ne, to ne. I kdyby jsme vlastně škrtli tady je Pogačara, tak když se podíváme na tu soupisku, tak v každém tom týmu je někdo, kdo je minimálně na stejné úrovni jako Primož Roglič, ale v té aktuální formě a i co se týče věku, tak je na tom líp. Enric Mas a týmu Movistar. Když to budeme brát postupně, jo, tak Enric Mas má jakoby... Ten tým Movistar je podle mě nejsilnější. Je možná ještě silnější než UAE Emirates, když se podíváme na ta jména pro tenhle ten typ závodu.
4: Pak je tam Decathlon, Felix Gall, líder, podle mě naprostá jako jednička pro to stát na stupních vítězů za Tadejem Pogačarem, Oscar Only a Netcompany Ineos tým, jo. Další zase jako velká naděje i do budoucna. Pak je tam, já nevím, Bahrain Victorious, Peo Bilbao a Santiago Butrago. A můžeme jezdit dál, Matias Kelmoze, Lidl Trek, super tým. A když budeme prostě takhle pokračovat, tak je tam spousta lidí, kteří si můžou dávat čáku na to být druzí za Tadejem Pogačarem. Ještě Richard Carapaz, který se také rozhodl, stejně jako Tadej Pogačar po Tour de France, ještě naskočit do Vuelty. Zase super formě, ti závodníci z té Tour de France, která se jim povedla, ať je to Tadej Pogačar, Richard Carapaz, tak vlastně můžou využít tu chvíli, ty 4 nebo 5 týdnů mezi těmihle závody k tomu, aby si psychicky odpočinuli, úplně třeba dělali něco jiného, tu formu nestratí a tu intenzitu, kterou nastřádali během té Tour de France, tak jenom potom zase rozjedou zpátky v těch prvních etapách a vyletí jim ta forma znova. Takže já si myslím, že ani tady Pogačar, ani třeba ten Richard Carapaz nebudou unavení, naopak jim tahle ta kombinace bude prospívat.
2: No, já si trochu říkám, jednak, jak jsi to jmenoval, tak já vždycky mám takový vykřičníček u Enrika Mase, protože mi přijde, že tam necítím takový ten závodňácký instinkt vyhrávat jako třeba u Carapaze. Prostě já toho si pomalu jakoby škrtám stejně jako Rogliče, jo, ale třeba to dělám předčasně, třeba to tak prostě nebude, třeba opravdu na těch stupních vítězů bude, ale na závodech, kde jsem ho viděl, mi přijde, že jak ten je v problémech, taky jakoby v uvozovkách první vzdává, jo. A co se týče těch dalších, tak ano, ale znovu vlastně ta Vuelta je rozložená tak, že už v prvním týdnu to může být v řádu minut pro Pogačara, dejme tomu třeba 4 minuty, tuším, že druhá sobota je s velkými kopci, že jak se dostanou do Španělska, tak už tam prostě Pogačar přijíždí v řádu minut. A teďko, jestli opravdu ty týmy a ti jedinci, které si zmiňoval, po tom, co Pogačar řekl, jedu, tak mají vlastně stejné nastavení a stejný plán, jaký měli do té doby.
1: Tohle je, myslím, jako strašně zajímavá otázka, kterou vlastně Martin nastoluje a kterou my vidíme podle mě v těch posledních letech, jestli lidé, kteří startují ve stejném závodě s Tadejem Pogačarem, jako doopravdy jedou na vítězství, anebo ne. Jestli, anebo jak my to vídáme v té realitě, jak brzy vlastně řeknou, no, ty jeď, ty jsi nám úplně jako jedno, protože my tady, já patřím mezi 7 lidí, kteří chtějí být druhý nebo třetí. Takže já si hlídám těch zbývajících 6 a prostě co ty si děláš, jakoby já bych s tebou jel strašně rád, ale prostě po prvních dvou případech jsme přišli na to, že to jako nepůjde na tomhle závodě, takže ahoj a já si budu zase hlídat ty další, no.
4: Teď to trefil, Karle, ale tohle je fakt jako hodně jako častá cyklistická mentalita, kdy tam vidíme někoho dominantního, tak prostě v tom pelotonu už je potom ta nálada, tak ty už jeď a my tady budeme závodit o to druhé místo. Jo, ale pak jsou závodníci, kteří jsou fakt jako duší závodníci a já bych bejt v roli, a teď třeba neříkám Enrika Mase, protože on má opravdu tu psychiku jako takovou křehkou, ale být jako, já nevím, Oscar Only, Felix Gall, tak já bych prostě do toho šel s tím, že nikdy nevíš, co se stane na té silnici. Já bych prostě do toho šel a šel bych do toho tady a prostě bych ho testoval každý den. Samozřejmě, že bych věděl, že on pak se zvedne a odjede, ale zkoušel bych to a dělal bych mu to minimálně těžký.
1: A takhle jel Gal Giro podle mě s Jonasem. Jo, jo. Podle mě tohle je přesně ta taktika, se kterou tam jede. On ví, že nemá časovku, takže prostě on to jako stejně to nikdy nevyhraje, pokud tady Pogačar dojede na kole zdraví do Granady, nebo kde se to končí, tu Vuelta, promiňte. Ale prostě podle mě tohle je taktika, no. Snažit se být na tom zadním kole, jako dokud to půjde a prostě aspoň něco.
4: To samý je Richard Carapaz, jo. To je tenhle ten typ závodníka, Harold Techada z Astany, když se dívám tady do startovky. Jo, tohle to jsou borci, kteří prostě to budou zkoušet a já nevím, já bych zase jako, je to pořád člověk ten Tadej, jo, jako může mít slabou chvíli, ta kombinace, už si na tom vylámali zuby spousta lidí, tak jako já bych, minimálně bych věřil do poslední chvíle. Je tam samozřejmě, ještě jsme nejmenovali závodníky Vismy, je tam Seb Kus, který po...
1: Vítěz Vuelty.
4: A to se bavíme jenom o těch vrchařích. Přesně. A o těch závodnicích na celkový pořadí, ale ta Vuelta bude mít obrovský náboj třeba v souboji o zelený trikot. Wout van Aert versus Mats Pedersen. Mats Pedersen namlsaný tím, že jako suverénně vyhrál ten zelený trikot na Tour a spravil si náladu po to, co se mu nepodařila ta jarní kampaň, kdy prostě kvůli zlomené ruce logicky nemohl jako bojovat, tak bude mít jako velice těžký a fakt prestižní souboj s Woutem van Aertem, protože i ten je v neuvěřitelné formě. A oba dva mě vlastně asi dva nejsympatičtější závodníci, když pominu tady je Pogačara, tak dva současnosti nejsympatičtější závodníci, Mats Pedersen a Wout van Aert, tak já se na tenhle ten souboj strašně těším.
1: Já taky, no. A ještě vlastně teď jsem to chtěl, teď tady trošku zkazím náladu a omlouvám se za to, ale já v tom úvodním prologu na 9 kilometrů budu držet palce Joshi Tarlingovi, který se rozhodl, že do toho jde. Pro kontext týden si povídáme po té, co zahynul jeho mračí bratr Finley Tarling na závodě v Portugalsku a Josh Tarling teda odstartuje do Vuelty, tenhle jeden z nejlepších časovkářů na světě. Časovky jsou na Vuelte 2, tak kdyby třeba ta první nebo ta druhá klapla, tak myslím, že by to bylo moc pěkné.
4: A je to obrovská, jako, sice jako bolavá, ale obrovská motivace pro celý Ineos, který je taky jako nesmírně silně poskládaný a vlastně má tam závodníky na každou etapu, na každý typ vlastně závodu, na každý typ vlastně možnosti vyhrát. Takže ti budou chtít prostě, věřím, s černou páskou na rukávu prostě závodit, že za nimi bude lítat asfalt. To samý zase máme spoustu lidí v týmu Lidl Trek, kteří třeba ještě neměli možnost pořádně závodit kvůli zranění nebo kvůli komplikovanému startovnímu programu. Tak ti budou taky obrovsky motivovaní. No a máme tam Honzu Hirta v týmu NSN, kterému jako končí smlouva. On podle mě končit nechce, tak ten... Jak taky, jako já bych do té Vuelty šel, že by prostě, že by lítaly blesky kolem mě, abych nějakým způsobem zaujal, abych zkusil právě ten využít tu náročnou Vueltu, která je kopcovitá a to je terén, kde Jan Hirt je doma, tak Honzo, držíme palce.
2: Konec srpna, začátek září, myslíš si, že ještě má šanci, pokud něco není domluveného, nemám zákulisní informace, ale pokud něco není domluveného, takže by Vueltu dokázal něco změnit ve svém následujícím

0: vlastně nemají uzavřenou soupisku a hlavně, když se na to člověk dívá zvenčí, tak je strašně obtížné s tím nějakým způsobem kalkulovat. Třeba teď, kdybych se býval včera odpoledne díval na stránky týmu Tudor, tak tam najdu, že Julian Alaphilippe má smlouvu i pro rok 2027 a on potom asi to pro tým není překvapení, ale pro mě to překvapení bylo, že takhle řekne ze dne na den vlastně já končím. Sice měl jsem tady jezdit, udělal to Simon Yates, jo, to stejné. Takže prostě ta místa se tam třeba potom ještě jakoby ocitnou a myslím, že Honza Hirt samozřejmě by rád jezdil dál World Tour, no, tam je to asi jasné.
1: Co jsem se koukal na soupisky, poslední notická, tak mě to skoro až usmálo a překvapilo, protože jsem začal od zhora a Alpecin, tak tam z těch osmi se poznal Kedena Grouse a Iga Uleho a jinak šest neznámých jmen. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je, omlouvám se. Tak doufám, že i nějací nováčci, jako před pár lety Leonard van Etvelt a podobní, se dokáží nějakým způsobem prosadit a ukázat na Vueltě.
2: Samozřejmě jako ty týmy, kteří pak zkouší ti mladé závodníky, tak jako samozřejmě takovýhle závod je to i budoucnost a vlastně investice do budoucna, protože zvládnout třítýdenní etapák, to tě nastřelí pro tu další sezónu obrovsky, takže dávají šanci i těm mladým.
1: Pogačar, o kolik vyhraje, podle vás?
2: Netuším, ale věřím, že vyhraje.
0: No, je to jedno, o minuty. Já jsem to chtěl taky zakončit takhle odlehčeně, jak jsi to udělal ty, Martine. Chtěl jsem říct, že kdyby vás nebavila letošní Vuelta, a já věřím, že vás bavit bude, je spousta důvodů, tak si pusťte Vueltu 2019. Tam je takový mladý kluk ze začátku, už je docela, jako ví se o něm, ale úplně se mu nevěří, nemá moc silný tým a myslím, nakonec to docela zvládne se třemi etapami a zbednou. Tak tomu věštím velkou budoucnost. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, pánové, moc děkuju za společnost, bylo to strašně fajn jako vždycky.
2: Díky a krásný víkend.
1: Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.